0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Excuse me?

outside light.

0: zážitku.
1: Rádio Junior.
2: Po prařece plavili se na pramici. V praškole neznali učení.

0: Lenince.
1: Radio Junior.

do děnčka vnikl bac v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agátku.

0: se. Přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Co ale praštění?

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polpu

začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout.
2: Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini.
1: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
2: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

dál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

0: Chess, chess. On, to je on, je on, on, je on.
1: On, on.
0: Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: že jsem kuchtík s pasem královským.
1: Posloucháš Rádio Junior.

něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kakao.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Jedem. Oh, na zahradě roste divná rostlina. Do všech směrů přes záhon se rozpíná.

Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: klitle sa ruší.
1: Táto sekera.
0: Klitle sa ruší.
1: A nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátová rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru je.

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Užounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

řeknu vám po významné pauze. Je to sestřenice Mickey Mouse.

0: Star Paráda Rádia Junior.
1: A už je to tady. Vítej u dalšího dílu letní Star Parády, ve které se opět vydáme na fascinující hudební expedici Sever. Minule jsme spolu objevovali ledově vychlazené megahity Norska a Finska. Dnes zamíříme do království vikingů, pohádek Hanse Christiana Andersena a barevných kostiček Lego. Tušíš, kde jsme? No jasně, že v Dánsku. Sice v něm žije jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, ale pochází z něj až překvapivé množství světově úspěšných hitů, které si nejspíš broukáš i ty. A pokud ne, tak po dnešku začneš.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: A teď si schválně zkus z hodin zeměpisu vzpomenout, kde dánské království leží. Lovíš z hlavy název toho celkem malého poloostrova na severu Evropy? Říkáš, že to je Jutský poloostrov? Správně. Ale jim to zdaleka nekončí. K Dánsku patří i dalších 400 ostrovů a k dánskému království dokonce i vzdálené autonomní oblasti. Největší ostrov světa Grónsko a Faerské ostrovy. I tam vzniká skvělá muzika, která v následující hodince nemůže chybět.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 písniček z dánského království a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi do konce letních prázdnin napiš, který hit se tě líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star Paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě z Dánského království.
0: Star Paráda Rádia Junior.
1: A kterým songem začneme? Tím, který v roce 1997 pobláznil celý svět. Je od skupiny Aqua a vsadím svoje boty na to, že ho určitě znáš.

0: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů, které si zamiloval celý svět. A právě Barbie Girl je jedním z nich. Dokonalou iluzi barevného světa Barbie přinesla skupina Aqua i do svého videoklipu, ve kterém se role Barbie ujala zpěvačka Line Nystrøm, která je sice z Norska, ale skupina Aqua se dala dohromady v Dánsku, proto je považována za dánskou skupinu. Roli Kena si zahrál už Dán, zpěvák René Dif. Jejich bláznivý růžový svět plný nadsázky pomohl udělat z Barbie Girl jeden z nejvýraznějších hitů konce 90. let, který se dostal na první místo hitparád ve více než 10 zemích. A nedávno se tímto songem inspirovala píseň Barbie World, kterou v hollywoodském filmu Barbie z roku 2023 zpívá Nicki Minaj a Ice Spice.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A zatímco dánskou hudbu proslavila písnička o panence Barbie, samotné Dánsko je známé díky úplně jiné hračce. Vznikla už v roce 1932 a vytvořil ji dánský tesař Ole Kirk Christiansen. Už víš, o kterou hračku jde? No jasně, že o Lego. Barevné kostičky byly původně dřevěné, no a později se staly umělohmotnými. No a děti si je zamilovali, protože si z nich můžeme postavit celý svět. A ze vší pravděpodobností si s Legem jako malí hráli i členové další slavné dánské skupiny. Safri Duo, která dokázala, že k vytvoření celosvětového hitu nepotřebuješ ani zpěv. Stačí bubny a pořádná dávka rytmu.

0: Tak to bylo Safri Duo a jejich megahit Play the Life, the Bongo Song, který v roce 2000 rozpoutal taneční šílenství po celé Evropě. A vůbec nevadilo, že v písničce nikdo nespíval. Hlavní roli skvěle sehrály bubny a perkuse. Safri Duo stále vystupuje a stále ho tvoří dva dánští hudebníci, Uffe Severi a Morten Friis. V mládí studovali na Královské dánské hudební akademii a věnovali se klasické hudbě. Potom ale dostali nápad, že zkusí na bicí a perkuse hrát moderní taneční muziku. A zvuk, který díky tomu vznikl, si zamilovali kluby i rádia po celém světě.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů. A teď si možná říkáš, proč byla první písnička v angličtině a ve druhé se nespívalo vůbec? No, není to náhoda. Spousta dánských zpěváků zpívá anglicky, aby jejich písničkám rozuměli fanoušci po celém světě. Zpívat v dánštině totiž není úplně jednoduché. Dánština má spoustu zvláštních hlásek a mnoha cizincům připadá, jako by Dánové některá písmena a slova skoro až polikali. I proto patří dánština mezi jazyky, které se cizincům vyslovují opravdu těžko. No a já už jsem zvědavá, jak dánština bude znít tobě. Ve svém rodném jazyce nám právě teď zaspívá jedna z největších vycházejících hvězd současného dánského popu. Je tu Anika a její single Lives for

0: Tak co říkáš na dánštinu? Ve Star Parádě věnované těm největším hitům z dánského království. Nám ji právě teď svým zpěvem představila jedna z největších hvězd generace Z. Anika, která si skládá vlastní písničky už od dětství a umí jimi poutavě odvyprávět i náročné příběhy. Možná si teď říkáš, že dánština zní fakt trochu nezvykle, ale skrývá i spoustu zajímavých slov. Třeba určitě znáš slovo hygge. To je jeden z nejznámějších dánských výrazů a znamená něco jako pohodu, útulnou atmosféru a příjemné chvíle s lidmi, které má člověk rád. Může to být třeba večer s rodinou, zachumlání do teplé deky, svíčky, dobré jídlo nebo chvíle, kdy se prostě cítíš dobře. A víš, že i název nejslavnější dánské hračky má původ v dánštině? Lego vzniklo ze slov leg god, což znamená hraj si dobře. No a ještě ti na cestu přidám dva dánské pozdravy. Dobrý den se píše god dag, ale čte se to godá. A místo ahoj řekni hej.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už můžeme v rámci naší hudební expedice Sever směle vykročit dál za dalšími legendami dánského království. Dánské duo Junior Senior přišlo v roce 2002 s hitem Move Your Feet. Už samotný název znamená pohni nohama a to je vlastně přesně návod na to, co máš při poslechu téhle písničky udělat. A než si najdeš dostatek místa na tanec, tak ti ještě řeknu, že u této hitovky skvěle zafungoval i její videoklip. Místo skutečných postav v něm uvidíš barevné pixelové postavičky, které tancují v retrosvětě připomínajícím videohry z minulosti. Takže se připrav, hrajem!

0: Tak co, taky ti dánská dvojice Junior Senior v songu Move Your Feet rozhýbala nohy, stejně jako mě? Junior Senior tvořili dva dánští hudebníci, Jesper Mortensen a Jeppe Larsen. Jejich hudba spojovala pop, disco, funk a pořádnou dávku legrace. I když spolu už dnes nevystupují, Move Your Feet zůstává jejich nejslavnější písničkou, která se od roku 2002 objevila ve spoustě filmech, reklamách a určitě ji znáš i z internetu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my v rámci naší hudební expedice Sever vesele frčíme dál. A teď se připrav na pořádný šok, který tě donutí přehodnotit svoje dosavadní představy o tom, jak má znít dánská muzika. Znáš tuhle písničku?
2: Saša, Saša jede. Je moje, je tvoje. Nemá chybu.
0: Hitovka Saša jede od dvojce Těžkej pokundr je veselou českou předělávkou slavného letního hitu Sunshine Reggae, který se k nám nedostal ani z Ameriky, ani ze sluné Jamajky, která je kolébkou hudebního stylu reggae. Sunshine Reggae v roce 1983 složila dánská dvojice Laid Back a jejich pohodová hitovka dokazuje, že i ze studeného severu může přijít song, který zní jako letní dovolená u moře.

0: Tak co, překvapilo tě, že tahle pohodová letní písnička nevznikla na Jamajce, ale v Dánsku? Laidback ukázali, že k vytvoření prázdninové nálady nepotřebuješ palmy ani tropické pláže. Stačí dobrá melodie, klid a pořádná dávka hygge, tedy dánské pohody.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A v Dánsku zůstáváme i dál. Tentokrát ale zamíříme k písničce, která je mnohem osobnější. Je o vzpomínkách na dětství, rodinu a o tom, jak se člověk postupně mění. Skupina Lucas Graham se proslavila po celém světě díky hitu Seven Years. Písnička vyšla v roce 2015 a vypráví příběh zpěváka Lucase, od malého kluka až po dospělého člověka, který přemýšlí o budoucnosti a o tom, jaký jednou bude táta. Lucas vyrůstal v hlavním městě Dánska, kterým je? No jasně, že Kodáň. Konkrétně vyrůstal ve čtvrti Kristiania. Najdeš tam barevné domy, pouliční umění, hudebníky, malé dílny a spoustu kreativních lidí. Právě tahle svobodná a umělecká atmosféra Lucase od malička obklopovala. Už jako malý zpíval v kostelním sboru a později začal psát vlastní písničky. Hit Seven Years měl obrovský světový úspěch. Dostal se mezi nejhranější písničky v mnoha zemích a dokonce získal i několik nominací na hudební ceny Grammy. Dostane i tebe.

0: Jak se ti líbil jeden z nejúspěšnějších dánských singlů Seven Years, za kterým stojí skupina Lucas Graham? Parádní, co? Zajímavé je ale i to, jak se tato skupina pojmenovala. Zpěvák Lucas Forkhammer si název Graham vypůjčil od svého tatínka, který měl irské kořeny. A co ty? Už tušíš, jaké jméno by mohla mít tvoje vlastní hudební skupina? Právě teď se totiž přesouváme k dánské dětské hudební scéně.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Stejně jako u nás, i v Dánsku existují soutěže, kde děti mohou ukázat svůj talent. Jedna z těch nejznámějších má zkratku MGP, tedy dětské Melody Grand Prix. V této soutěži vystupují mladí zpěváci a zpěvačky, kteří zpívají vlastní písničky a snaží se zaujmout diváky. Soutěž vznikla už v roce 2000 a za tu dobu pomohla objevit spoustu nových talentů. Jedním z nich je i zpěvačka Anika, která nám už v dnešní Star parádě zpívala písničku v dánštině. Anika se v roce 2017 jako 12letá zúčastnila dánského MGP Junior. Dnes patří mezi nejzajímavější mladé hudební talenty v Dánsku a její písničky poslouchají tisíce fanoušků. A z dánského MGP pochází i následující hitovka Lust Till A Hop. Zpívá ji skupina Tempo, kterou tvoří čtyři kamarádi Felix, Bastian, Noah a Jaden. Kluci měli v soutěži MGP 2025 za úkol dostat celé publikum do pohybu. A jejich písnička jasně ukazuje, že se jim to povedlo. List Till A Hop v překladu znamená něco jako chuť skákat. A tu v následujících vteřinách určitě dostaneš.

co? Rozhýbali tě čtyři kámoši z dánské dětské skupiny Tempo, Felix, Bastian, Noah a Jaden. No tak paráda. Dnes už jsme stihli poznat spoustu podob dánské muziky. Od bláznivé Barbie Girl přes taneční rytmy Safri Duo až po mladé talenty ze soutěže Melody Grand Prix. No a teď? Teď už na nás čeká nejenom další moře hitů, ale i skutečné moře a za chvíli i oceán. Naloďte se se mnou na luxusní hudební jachtu. Odplouváme totiž za další hvězdou světového formátu. Jak už ode mě víš, Dánsko má přes 400 ostrovů a ve svém rodném městě Odense na dánském ostrově Fyn na nás už čeká zpěvačka Karen Marie Ågård Orsted Andersen, kterou ale celý svět zná pod kratším názvem M, které se píše jako velké M a přeškrtnuté O a v dánštině znamená mladá dívka nebo mladá žena. M patří mezi nejvýraznější dánské hudebnice současnosti. Její nezaměnitelný hlas uslyšíš v obrovském světovém hitu Lean On, který vznikl společně s americkou skupinou Major Lazer a producentem DJem Snakem. V roce 2015 tahle písnička ovládla rádia, taneční parkety i internet. A opět ukázala, že z Dánska mohou vyplout hity, které zná celý svět.

zaujala tě dánská zpěvačka Mæ a její světový hit Lean On? Tak to mám radost. A naše hudební jachta ve své plavbě zdaleka nekončí. Od Judského poloostrova a dánských ostrovů pokračujeme dál za dalšími poklady dánského království. A bude to pořádná dálka. Čeká nás Severní moře, Atlantický oceán a úplně jiná krajina. A co bude naše další zastávka? Největší ostrov světa, Grónsko. I to patří k dánskému království, není ale běžnou součástí Dánska. Má totiž vlastní vládu a samo rozhoduje o spoustě věcí, například o školství nebo zdravotnictví. Proto se o Grónsku mluví jako o autonomní oblasti. Dánsko se pak stará hlavně o některé společné záležitosti, třeba o obranu nebo zahraniční vztahy. Největší ostrov světa Grónsko je dokonce větší než Mexiko. Najdeš ho u pobřeží Severní Ameriky, daleko na severu mezi Atlantickým a Severním ledovým oceánem. Většinu jeho povrchu pokrývá led, ale žijí tam lidé, kterých je jen okolo 56 tisíc. Mají svoji vlastní kulturu, tradice a samozřejmě i hudbu. A právě z Grónska pochází skupina se sympatickým názvem. Říkají si Nanuk. Tušíš, co to slovo znamená? Za A ledovou pochoutku na špejli, tedy Nanuk, nebo za B je to lední medvěd, a nebo za C led. A správná odpověď je za B. Nanuk je lední medvěd. Toto slovo pochází z inuitských jazyků a skvěle se hodí ke skupině, která ve svých písních často zachycuje atmosféru dalekého severu. Zpívají v grónštině, jazyce, kterým mluví místní obyvatelé, a právě jejich píseň Sekinita Kingor Patit, což v překladu znamená něco jako naše slunce na tebe svítí. I když kolem sebe mají členové kapely, hlavně ledovou krajinu a drsnou arktickou přírodu. Tak se pořádně zachumlej, protože naše loď právě připlouvá k ledovému pobřeží Grónska.

0: Naše slunce na tebe svítí. Tak si z grónštiny můžeme přeložit název písničky Sekinita Kingorpatit od grónské skupiny Nanuk. A by the way, víš, jak se v grónštině řekne ahoj? Je to alu. A když chceš někomu poděkovat, řekneš kujának. Takže kujának Nanuk za malou hudební návštěvu největšího ostrova světa. A než vyplujeme dál, tak si pojď ještě zkusit vybavit, která zvířata v Grónsku žijí. Na pevnině můžeš potkat třeba lišku polární, soba nebo obrovského pižmoně severního, který vypadá trochu jako bizon. Pokud budeš mít opravdu velké štěstí, možná zahlédneš i Nanuka, takže ledního medvěda. V moři kolem ostrova plavou velryby a tuleni a já jsem fakt zvědavá, jestli nějakého nepotkáme, protože naše loď pluje dál přes severní Atlantik a v dálce před námi už vidím další oblast, která patří k Dánskému království. Naše expedice sever připlouvá k Faerským ostrovům.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď si zkus tipnout, kolik je Faerských ostrovů. Za A 8, za B 13 nebo za C 18. A správná odpověď je za C. Faerské ostrovy tvoří 18 ostrovů. Najdeš tam vysoké útesy, zelené hory, spoustu mořských ptáků a přírodu, která vypadá skoro jako z pohádky. Jen bacha, počasí se tu dokáže změnit během pár minut. Chvíli svítí slunce a za chvíli se ostrovy zahalí do mlhy. A právě z tohoto tajemného místa pochází zpěvačka Ivr. Její hlas zní, jako by v sobě ukrýval staré severské příběhy. Zpívá ve faerštině, jazyce obyvatel těchto ostrovů. A její hudba je silně spojená s místní přírodou a tradicemi. Tak se zaposlouchej. Naše loď právě vplouvá mezi zelené útesy Faerských ostrovů.

0: Ty máš pocit, že jsi uprostřed mlhy a stojíš na vysokých útesech Faerských ostrovů? Přesně takovou atmosféru umí zpěvačka Ivor svou hudbou vykouzlit. Zaujal tě i tajemný název písničky? Trellabundin znamená něco jako očarovaná nebo zakletá. Slovo trell totiž ve faerské tradici označuje trola, bytost ze starých severských pověstí, která žije v horách a umí čarovat. A přesně takový pocit tahle skladba vytváří, jako bychom se na chvíli ocitli ve staré severské legendě mezi horami, mořem a tajemnou přírodou. A stejně jako před chvílí v Grónsku, i teď pro tebe mám pár faerských slovíček. Ahoj se řekne halo a když chceš někomu poděkovat, tak řekneš tak ferry. Takže tak ferry Ivor za krásnou hudební zastávku na Faerských ostrovech.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my odplouváme, opouštíme zelené útesy, necháváme za sebou severní Atlantik i staré legendy a míříme zpátky do Evropy, do současného Dánska, kde nás už vyhlíží mladá generace dánských hudebníků. Právě ta dokazuje, že dánská hudba není jen o světových hitech, ale i o písních v rodném jazyce a o příbězích mladých. Jednou z nejzajímavějších mladých dánských kapel je Afaka. Tvoří kamarádi, kteří spolu začali hrát už během dospívání. Jejich písničky jsou jiné než velké taneční hity, které jsme dnes slyšeli. Jsou klidnější, zamyšlené a často vyprávějí o pocitech, vztazích a o tom, jaké je hledat své místo ve světě. A my si právě teď poslechneme jejich Sen o člověku. Afaka... Endrem om et meneske.

0: Jak se ti líbil návrat do současného Dánska s kapelou Afaka? Tahle mladá dánská skupina jasně ukazuje, že hudba z Dánska nemusí být jen roztančená a v angličtině. Dánské písně klidně mohou být jemné a zamyšlené a právě proto si získat srdce i za hranicemi dánského království.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A já se dívám na hodinky a nestačím se divit, jak nám ten čas neskutečně utíká. Před námi jsou poslední dva dánské hity. Tak pojďme naší hudební expedici Sever zase trošku roztancovat, ať mi tu nezmrznete. Víš, že za moderním zvukem dánské hudby často stojí i lidé, kteří na pódiu vůbec nejsou vidět? Jedním z nich je dánský producent Rune Rask. Ten pochází z Kodaně a patří mezi nejvýraznější hudební tvůrce v Dánsku. Pomáhá zpěvákům a zpěvačkám vytvářet jejich osobitý zvuk a podílel se na celé řadě úspěšných nahrávek. A my si právě teď pustíme jeho spolupráci s dánskou zpěvačkou Medinou. Možná ti překvapí, že tahle písnička nezní úplně jako typický severský pop. V melodii a rytmu totiž uslyšíš i vlivy hudby z jiných částí světa, třeba z Blízkého východu. Právě takhle ozdobné melodie a rytmy dodávají písničce trochu tajemnou, exotickou, orientální atmosféru. A teď už si užij jejich společný hit Ale Mine Veninder, což v překladu znamená Všechny moje kamarádky.

0: Tak co, roztančila tě Medina a její spolupráce s producentem Runé Raskem? Doufám, že ano. A já se právě dívám na naši mapu hudební expedice Sever a zjišťuji, že jsme toho dneska stihli opravdu hodně. Projeli jsme Dánsko od Judského poloostrova přes ostrovy, zastavili jsme se v Grónsku i na Faerských ostrovech a slyšeli jsme písničky v několika různých severských jazycích. Soutěž. Ale ještě než s naší hudební jachtou doplujeme do cíle, mám pro tebe důležitou otázku. Co říkáš na můj výběr 13 hitů z Dánského království? Už víš, která písnička se ti líbí nejvíc a proč? Napiš mě a hudebnímu dramaturgovi Davidu Janečkovi svůj názor na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star paráda. Děsně moc nás to zajímá, který hit je podle tebe ten úplně nejlepší. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star parády věnovaném hudební expedici Sever. A o co hrajeme? Připravili jsme pro vás 7 balíčků plných merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Více informací, pravidla soutěže a seznam všech hitů najdeš v článcích ke Star parádě na webu radiojunior.cz, kde už teď můžeš soutěžit i s 13 hitů z Norska a Finska.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Náš hudební výlet po Dánském království už finišuje, ale ještě než vyhodíme kotvu, čeká nás jeden krásný hudební příběh, který jasně ukazuje, že i malá země jako Dánsko dokáže spojit hudební světy vzdálené tisíce kilometrů. Mladý dánský zpěvák Christopher spojil síly s jihokorejskou zpěvačkou Chungha. Společně natočili píseň When I Get Old, až ze stárnu, která je krásným zamyšlením nad tím, co je v životě opravdu důležité. Je o lásce, vzpomínkách a o tom, že jednou nechceme vzpomínat jen na úspěchy, ale hlavně na chvíle strávené s lidmi, které máme rádi. A to jste pro mě vy, milí posluchači. Tak už teď se na vás těším v dalším dílu naší hudební expedice Sever. A teď už je tu opravdu poslední hit dnešní Star parády. Tohle je dánský zpěvák Christopher a jihokorejská zpěvačka Chungha. When I Get Old. Oh!

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Není to čistokrevný vlk, ale není to ani pes. Bílý tesák má v sobě namíchanou krev nelítostné divočiny i krev věrného a oddaného přítele člověka. Sváří se v něm o to víc, že dosud poznal jen kopance a šrámy, které poznamenaly nejen jeho tělo, ale především jeho duši. Rozhlasovou hru Bílý tesák na motivy Jacka Londona napsala Věra Eliášková. Režie v roce 2003 Vladimír Gromov. Účinkují Bořivoj Navrátil, Aleš Procházka, Jan Hanžlík a další.

0: Posloucháte rozhlasovou hru Bílý tesák. Na motivy stejnojmenné knihy Jacka Londona ji napsala Věra Eliášková.
1: Měl jsem to vědět, že mě zradí. Dobře ti tak, bílý tesáku. Ty nejubožejší a nejhloupější ze všech psů. Proč ses zamiloval do člověka? Co jsi čekal? Všichni byli zlí a hnusní, proč by Vídn Scott měl být výjimka? Zavřel mě v téhle boudě a utek jako zloděj. Odjíždí do Kalifornie. Prej bych tam s ním nemohl žít? Mám moc tlustej kožich a zardousil bych všechny místní psy a slepice k tomu. To bych teda udělal. To máš pravdu, Vídne Scotte. Čekal jsem na tebe celý život. Konečně jsem našel pána, kterýho jsem mohl mít rád. Ale neboj, to přejde. Vrátím se zas ke svým starým způsobům. Zabiju všechno živý, co se k mně přiblíží. Jako tenkrát. A jako odjakživa.
2: Vysněnej Klondike. Přes rok jsem už na cestě a cíl je pořád v nedohlednu. Vy říkáte, že jste inženýr?
3: Ano. Naše společnost tu otevírá doly na stříbro. Vykonuje stará pevnost Hudsonovy společnosti. Zůstaneme tu nějaký čas.
2: Aha. A vy tu taky zůstanete? Mete?
4: Přišel jsem o spřežení. Inženýr Scott mi nabít práci.
2: Taháte mu zavazadla?
4: Umím i lecos jinýho. Na severu musíte znát dost věcí.
2: Umíte rozdělat oheň? Myslím bez syrek, po indiánsku.
4: To už bych tu nebyl, kdybych to neuměl, pane Kramer. A co umí ten váš pejsek? Myslím, kromě štěkání.
2: Míša nemusí umět nic. O to jsem tady já. Víď, kamaráde. No pojď sem, pojď.
5: Pánové, dovolte, abych se představil. George Spencer, jméno mé.
3: Vídne Scott.
5: Žiju v tomhle přístavu už 7. rok. Máte krásnýho pejska, pane. A říkám vám rovnou, že ho bude škoda.
2: Co chceš, chlape, neotravuj.
5: Bude to nejspíš nějaká čistokrevná rasa, že jo?
2: Setr.
5: Anglický setr. Něco vám povím, pánové. Znáte Fort Yukon, nebo jste tu poprvé? Bělochů tu žije pár. Pro ty, co sem přijíždějí, mají místní jediný výraz. Čekakos. Zelenáči. A jejich psi? Nepřejte si vidět tu spoušť.
2: Ale prosím vás.
5: Vemte svýho pejska do náruče, pane, a přivažte si ho k tělu, protože jinak se vám vytrhne a ta zběsilá šelma ho zardousí.
3: Šelma?
5: Vlk. Jeho pán mu říká Bílý tesák.
1: Už je to tady. Šelma. Jistě. Ta šelma to jsem já.
6: Bílý tesák. Řekni mi to, kolikrát jsme už o tomhle zabijáku slyšeli.
3: Podél Mackenzie, přes skalisté hory až pod dikobrazí řeku, všichni spřádají báchorky o nepřemožitelném vlkovi. A vůbec je to vlk nebo pes?
5: Kdo to ví, pane?
6: No, vlci snad nemají pána.
1: To se ví, že nemají Vídne Scotte. A já jsem vlk ze 3/4. Můj otec byl celý vlk a matka napůl. Kyča jí říkali. Ale šelma jsem po ní. Šelma, která se nebojí lidí a navíc jimi pohrdá.
5: Já jen říkám, co jsem na vlastní oči viděl. A to můžu odpřísáhnout. Bílý tesák se zjeví v přístavu jako duch. Psi z jihu, příčci a různí ratlíčci vystoupí na břeh a jak ho uvidí, vrhnou se za ním. Řeknete si, proč nejsou opatrnější?
2: No, proč?
5: Vede je put. Vlk pochází z divočiny. Z toho strašného, věčně hrozícího neznáma, z něhož vzešli, které opustili a zradili. Strach z divočiny se vtisknul do jejich povahy a oni se naučili zabíjet divoké tvory
7: a chránit tak své pány.
3: No to je pochopitelné.
7: Jenže Bílý tesák je neuvěřitelně mrštný a chytrý. Žádná předehra, žádné vrčení, přešlapování. Nic. Zaútočí tiše a blesku rychle. Napadne vašeho pejska z boku, srazí ho k zemi a prokousne mu hrdlo.
8: No to... Koho budeš strašit? Můj pes je se mnou na cestě z Bavorska, jestli víš, kde to je. Plavil se přes oceán. Víš, co udělám s tvým vlkem? Jestli se jenom přiblíží k mýmu Míšovi, zastřelím ho.
5: Nemyslím, že se vám to podaří, pane. Bílý tesák je příliš chytrý. Zaútočí a hned uteče. Nikdo neví, kam se poděje. A pak se seběhnou indiánští psi, celá smečka, a roztrhají domácího mazlíčka na kusy.
1: Všecky jsem nenáviděl. Lidi, zvířata, ale nejvíc ze všech přece jenom psi. Vyhlásili mi válku už v indiánském táboře. Celý spřežení šlo proti mně ve dne v noci. Nemohl jsem si dovolit ani usnout. Vyhrál jsem. Jsem prostě zvyklý vyhrávat.
8: Míšo! Míšo, k noze! Vůbec neposlouchá, běží jak šílenej. Míšo, zpátky!
7: Otočte se, pane Scotte. Tamhle mezi domy vidíte.
2: V životě jsem neviděl krásnějšího psa.
7: Sadil bych se, že je to...
2: Bílý tesák?
7: Vlčice. Vlčice, která nám odlákala ze spřežení jednoho psa po druhým. Nahoře u Fort McGarry.
1: Vlčice? Občas si mě pletou s mojí matkou, ačkoliv ona byla zrzavá a já nemám zrzavej ani chlup. Strach z nich dělá slepce. Nevidí kožich, ale šelmu. Já i moje matka jsme hodně nebezpečný šelmy.
8: Koukni, teď rozběh a přímo k můstku mezi nové psy.
7: A už ho má. Toho setra. Zatraceně ten pobuda měl pravdu.
8: Jeny, všechny psy v tomhle městě postřílím. Míšo, proč se nedržel u mě?
3: Šest jich zastřelil. Šest jukonských psů.
8: No tohle.
9: Proč jsi z toho svýho ratlíka nehlídal?
8: Kde je ta bestie? Ten hnusnej zabiják, ten smrdutej vlk.
9: Na toho nikdo nemá.
10: Zakousne, ale hned zmizí.
11: Ale někde tu je.
3: Hledej, cizinče, hledej.
8: Přísahám, že ho zastřelím.
10: Pak já zastřelím tebe.
7: To si pamatuju.
12: Zamiloval se do bílýho tesa.
3: Už ho koupil?
12: Je ti uteče.
3: Co se ti děje, Mete? Spíš otevřenýma očima. Hledej radši nějakou krčmu.
7: Vlk ve městě. Pane, vážně tu chcete zůstat? Za hodinu pokračuje parník do Dosnu. Pojeďme pryč.
3: Neblázni, mám tu přece práci. Jaký pak vlk? Vlk, který žije s lidmi, je pes. Za to já mám hlad jako vlk.
7: Nic do mě není, pane Scott. Ani jíst mi nechutná.
3: Tak se aspoň napij. Na zdraví.
7: Na zdraví.
3: Na bílého tesáka.
7: Povím vám o té vlčici. Kvůli ní jsme lorda Alfreda, který nám umřel po cestě, nedovezli do města a vytáhli ho v rakvi do koruny stromu. Jinak by ho taky sežrali. Na co přišli, to bylo hned v nich. Psi, lidi i kožený popruhy. Zůstal jsem jenom já.
1: Ne, nevím, co bude vykládat Matt, ale ať si povídá, co chce. Moje matka byla úžasná. Svou chytrostí a odvahou zachránila celou smečku před smrtí hladem.
7: Jdou po nás, Mete. Viděl jsi, jak jsou vyzáblí? Nikde tu není kousek masa. Kolik dní jsme neviděli králičí stopu. Jediný maso jsme tu my. Kolik máme psů, Bile? To mě zkoušíš?
11: Šest, ne?
7: Ráno jich bylo šest. Šest ryb jsem vzal z pytle. Každému jsem dal po jedný a jedna se mi nakonec nedostala. Na jedno uchý ho nezbylo.
11: Ty myslíš, že se mezi naše psy vloudil...
7: Jo. Klidně si přišel pro rybu a pak se zase vrátil ke svým. Vlk, který žere z ruky.
11: Zatracená smůla, že nám došly náboje.
7: A kolik bys řekl, že mám psa teď?
11: No, sedm?
7: Ne, pět. Jakoby věděli, že do nich nemáme čím bouchnout. Noc co noc lezou blíž. Zakryj si oči před ohněm a trochu se rozhlídni. Tamhle.
11: Klidně se na mě ten vlk dívá. A hele, žabák se mu div nevrhne do náruče.
1: Jak živ totiž žabák neviděl tak krásnou vlčici. Šedej bobr za ní dostal tolik peněz, že si koupil sadu nožů a začal vyrábět mokasíny. Všechny psy z Metova spřežení odlákala. Do jednoho. A všechny předhodila smečce.
7: Není to vlk. Je to vlčice, Bile. Dělá smečce v nadidlo. Koukni, jak je drzá. Za chvíli si sedne k ohni.
11: Protože je to pes. Pes, který žije s vlky.
7: Žebra má jak valchu a žaludek u samý páteře. Ale má skoro 2 metry do dílky a v plecích pomalu metr.
11: Ze všeho nejspíš vypadá na velkýho eskimáckýho saňovýho psa. Nepřekvapilo by mě, kdyby zavrtila ocasem. Pojď sem, ty eskimáku. Jak pak ti říkali?
7: Vůbec se nebojí. Kouká na tebe a vidí maso. Až se osmělí, vrhne se na nás a sežere nás i s botama.
11: Přes den naděláme dříví na veliký oheň. A ve spaní se budeme střídat. Co myslíš, Mete? Mám poslední 3 náboje, ale tohle je jistá rána. Nemůžu netrefit. Musíme s ní skoncovat dřív, než nás připraví o všechny psy.
7: Tak dobře. Zkus to.
11: Sakra! Než jsem stačil zamířit, skočila za strom a zmizela.
7: Uviděla bouchačku a hned jí to bylo jasný.
11: Táhnou za náma jako žraloci za lodí a dostanou nás.
6: A co byl?
7: Byl. Vyšel směrem k lesu, že vlčici musí dostat. Vyplýtval zbylý 2 náboje. Už se nevrátil. Zůstal jsem sám se 3 psy. Nakonec mi nezbyl ani jeden. Zastavil jsem. Plci kolem mě do kruhu. Přikládal jsem na oheň, házel po nich hořící větve. Bylo jich snad 20. Pak dřevo došlo a k dalšímu mě nepustili. Byl jsem k smrti unavený, chtělo se mi spát. Přivázal jsem si k pravý ruce hořící větev a usnul jsem.
6: Kdo tě vysvobodil?
7: Jako v pohádce. Když jsem se probudil, vlci byli pryč. Zbyl po nich ušlapaný sníh asi tak 2 metry ode mě. 4 saně jeli od řeky, aby se utábořili mezi stromy. Ti chlapi vlky zahnali a tak mi zachránili život. No, teď už víte, pane Scott, proč, když vidím vlka běhat mezi lidma, se mi ježí srst.
1: Myslel jsem, že bílí lidé jsou chytřejší než indiáni. Ale ten Kramer byl hloupější než ten nejhloupější indián.
6: Vidíš toho chlapa, Mete? To je ten z parníků, místní zpravodaj.
13: Hej, vy! No, vy! Co se stalo? Pojďte k nám.
14: Pan Scott. Já pana Kramra varoval, aby si psa hlídal. Vy jste oba svědci. Teď běhá po městě a střílí po bílým tesákovi. Přitom nemá šanci. Je tma a to zvíře tu zná každý kout.
6: Ale bílý tesák neútočil první. Psi sami se na něho vrhli. Sám jste říkal, že je vede strach z divočiny.
14: Je to tak, to podepíšu.
7: Promiňte, pane Scotte, ale nestydíte se tý šelmy zastávat. Teď vám vyprávím, jak to mýho parťáka a celý spřežení stálo život.
3: To není nic proti tobě, Mete. Prostě zákon divočiny. Měli hlad.
7: No, chudáci měli hlad, jen ať se nažerou lidí.
3: Co má tvoje vlčice společného s bílým tesákem? Možná je to vlk, ale určitě to není fena. Kramer se zbláznil. Podívám se ven. Ten pes, myslím bílý tesák, nemá žádného pána.
15: A proč by neměl?
16: To se ví, že má.
3: A kdo je to?
16: Šedej bubr.
15: Indián šedej bubr.
3: Jestli Kramer ještě jednou vystřelí, předám ho báňskému komisaři. Mete, pojď se mnou.
7: Ano, pane.
15: To je to.
17: Důlní inženýr Whedon Scott. Velký zvíře.
16: A co se do toho plete?
14: Možná chce pan inženýr bílýho tesáka koupit.
15: Nebyl by první.
18: A cože, bílýho tesáka chce někdo koupit?
14: Přece Hezon Smith.
16: Hezon Smith? Ha, emparchant!
17: Nevěřím, že ho šedej bobr prodá.
18: Za peníze možná ne, ale za ohnivou vodu.
19: Co bílý muž hledat v šedý bobr týpí?
3: Jsem Whedon Scott a to je můj psovod Matt Sullivan.
7: Sullivan.
19: Já v zima čekat, až dykobrazí řeka odejít ledy. Pak postavit kánoe a plavit po proudu až do Yukon.
3: Chceme se zeptat na vašeho psa, na bílého tesáka. Snad byste ho neměl pouštět k přístavu, když přijíždí parník. Dnes ráno zakousl jednomu člověku psa.
19: Bílý tesák, ne můj pes.
3: Ale všichni nás poslali.
19: To ne můj pes. Já prodat.
3: Není škoda prodávat takové nádherné zvíře?
19: Krásný pes. A chytrý. Mému syn Mitzach zachránit život.
7: Říkáte pes. Nezlobte se na mě, šedej bobře. Ale stejnej pes dělal návnadu celý vlčí smečce a z mých psů nezbyl nakonec jedinej.
19: To ne on. To Kiča. Kiča, matka bílý tesák. Bílý tesák víc pes jak Kiča. Tesák štěně, když Kiča vrátit k šedý bobr.
7: Koukni ke vchodu. To je on. Tesák.
3: Zvláštní věc, šedý bobře, že pes, kterého jste prodal, sedí právě ve vašem stanu.
19: Ne! Prokletý pes!
3: Před chvilkou jsem vběhl.
19: Vabam, vabiska, ip, pit, tach. Naučit poslouchat. Dumaš!
3: Nebejte toho psa!
19: To ne váš pes. Já prodal. A on nechce nový pán.
3: Nechte toho!
19: Pesty! Pak každý vrátí.
1: Bobr mě prodal Hezounu Smithovi a já se k němu několikrát vrátil. Nejdřív jsem překousal řemen, pak klacek. Pokaždý jsem dostal takový bití, ale stejně jsem zas utek. Jsem totiž věrnej svýmu pánovi. Je to silnější než já. Jenže Hezon Smith si pro mě vždycky přišel a šedej bobr za ohnivou vodu neznal bratra. Natož svýho psa.
20: Zdravím šedýho bobra.
19: Pan Smith.
20: Koukám, že zboží, za který jsem zaplatil, není pořád moje.
19: To zvíře, nemít rozum.
3: Jestli na toho psa sáhnete.
20: A vy jste kdo? V životě jsem vás neviděl.
3: Jsem inženýr Whedon Scott.
20: Ať si, ale ten pes je můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Třeba ho zbít. To není zakázaný.
3: Hlavně, že víš, ty lotře, co je a co není zakázaný.
20: Šedý bobře? Něco jsem ti přinesl.
3: Ohnivou vodu. Tak za ní si prodal psa, který ti byl věrný, jak by nedokázal žádný člověk?
19: Ohnivá voda. Všecky mokasíny prodal. Všecko zboží.
20: Jděte pryč, Scotte, jste cizinec. Co je vám do nás?
7: Pojďte, pane. Tady nic nezmůžeme.
3: Však já tě dostanu, Smithy.
20: Psisko,

0: Všecko začalo tím, že jsem šlápnul vedle. Skoulel jsem se přímo mezi indiány. Byl jsem malý, neuměl jsem ještě spoustu věcí.
1: Babam babiska, ip pittach! Au!
0: Kousnul jsem ho. Za chvíli přiběhla máma. Myslel jsem, že se vrhne na ty lidi a všecky zabije.
1: Kiča!
2: Kiča, Kiča, je to ona!
3: Pojď ke mně, Kiča. Hodná, hodná.
0: A ona začala mňoukat, kňučet. Celá se choulila, až břichem ryla do země. A vrtěla ocasem. Ona! Proč jsme se tenkrát nechali chytit? Copak neslyšíš řeku? Mámo, pojď se vrátit do lesa. Co je nám po nich? Neslyšel.
4: Ale měli bychom pozvat jenom takový, na který je spolehnutí, pane Smithy.
5: A za co myslíš, že jsi dostal zaplaceno? Za kecání?
4: Koukám, že bílej tesák se úplně pominul. A vystý jeho drezury taky. Musí být uvázaný na tak těžkým řetězu. A ve vohradě jako nějakej ven.
5: Hlavně koukej, jak nás nevyčmuchá inženýrek.
4: Řekl jsem mu, že jste psa schoval před tím Němcem, tím Kramrem, který po něm střílel.
3: No tak pojď sem, ty bestie. Teď se na tebe podíváme, tak ukaž se, velčí bestie. To máš! To máš!
4: Zase už ho mlátí.
3: No, pojď.
4: Je z toho úplně uvytržení.
1: Pane Smithy, už ho nechte. Vždyť ten pes přijde o rozum.
5: A nejvíc zuří, když se mu posmívám. Háklivej jako slečinka. Tak co ty, zdechlino? Dost to dopracoval. Uvázanej u řetězu jako koza.
1: Jednou po vás skočí a zakousne vás.
5: Sklapni. No, co? Co přivedeš za soupeře?
4: Nejspíš tarače.
5: Čije? Já nechci kradenýho, rozumíš? Soupeř bílýho tesáka musí mít majitele.
4: Má.
5: A budem uzavírat sásky. Pozvi toho Kramra. Ať si taky vsadí. Ale musíš ho předem prošacovat, aby nám tu nezačal střílet.
4: Dobrý den, pane Sullivane.
6: Dobrý.
4: Čekám na Vídna Scotta.
6: A proč stojíte tady? Je u sebe v kanceláři.
4: No, někdo by mě mohl vidět. Řekněte mu, že jsem...
6: Jo, slyšeli jsme, že pořádáte psí zápasy.
4: Já ne, pane. Já s tím nemám nic společného. Abyste věděl, je mi líto bílýho tesáka. Je to úžasný bojovník, což o to každýho psa zatím porazil. Však víte, jak je statnej, má aspoň 45 kilo. Ale teď, před týdnem na něj pustili tarače. Pak dva psy najednou a včera vlka chycenýho v divočině. Jo, panečku, pěkně to Hezounovi sype. Všichni uzavírají sásky.
6: Ale to je hazard.
4: Já hlavně kvůli tomu psovi. Nezaslouží si to. Dva psy najednou, představte si to.
6: A jak to dopadlo?
4: Oběma prokous krk, ale málem ho to stálo život. No... Už musím jít. No,
6: počkejte, chtěl jste snad jít za panem Scottem, ne?
4: Snad někdy jindy. Příští neděli pořádá Hezoun velkou akci v Dawsonu. Převeze tesáka na parníku v kleci. Vybírá dokonce i za to, že se na něj budou lidi moct podívat. Mizéra. Udělal z něj šelmu, pane. Švihá ho bičem. Kdyby ho pustil z klece, roztrhá tesák všechno živý. A možná hlavně lidi.
6: Vidíte? Kolem dokola je to samý bláto, jak to lidi ušlapali. Na zápasy chodí celé město.
7: Ale v ohradě není.
6: Tak budeme hledat. Hezoun sedí v hospodě. Hezounky na mol. Tak se tady v klidu porozhlídnem.
0: Spolek pro ochranu zvířat. Že by mě přišli políbit na čumáček? Takový mám nejradši.
7: Slyšíte?
8: Jo.
7: Tam z té strany. Musíme projít kolem Hezounových hatrč.
8: Už ho vidím. Je zavřený v kleci. Tesáku, my jsme přátelé.
7: Co pak ty neumíš utěkat?
0: Pamatuj si, já nemám přátele.
8: Kdy má být ten zápas?
6: Zítra v dosnu. Až se setmí, vyvezou klec na parník. Přejedou do dosnu, tam ho pustí z klece a odvedou do lesu pár kilometrů za město. Kvůli vládní jízdní policii. Brzo ráno váci a skřídou divá.

0: střílet, že ne, Kramre?
1: To by byla škoda krásného zápasu a dlouhýho umírání.
0: Přijel jste se podívat na Tesákovo umírání?
1: Je to moc tvrdý život, člověk má na severu málo radostí.
2: Smrt vám udělá radost.
1: Konec konců je to jenom zvíře.
0: A váš pes nebyl jenom zvíře? Měl byste si vsadit na toho buldoka, když jste si tak jistý. Jakže se jmenuje?
1: Cherokee. Cherokee udělá tu špinavou práci za mě. Nechcete jít blíž? Je tu spousta lidí, neuvidíte přesně. Tak proč jste sakra vlastně přišli? Hezoun nedělá nic zakázaného. Chci říct, že při vašem postavení máte snad důležitější věci na starosti, než kalit vodu u nějakých psích zápasů.
0: No to víte, je tu na severu málo radostí.
3: Vždycky jsem zaútočil první, rychle, bez předehry, než se stačil soupeř vzpamatovat. To mi taky vyhrávalo všechny zápasy. Ale tohle bylo něco jiného. Ten pes byl divnej na první pohled. Pomalej, mnohem menší než já. Museli ho strkat, jako by se bál. Jenže on se nebál. Ani trochu se nebál. Mžoural na mě a vrtěl přitom ocasem.
4: Čeroký do toho!
5: Vem si ho, Čeroký!
6: Sežer ho!
7: Tak ho sežer!
8: Co je mu?
9: Línej na krok!
10: To jsou všichni buldoci!
11: Teď mu Kino něco pošeptal.
12: A už vrčí!
13: A dokud se se rozpěl!
3: Zaútočil jsem jako vždycky. Hned mu začala téct krev a to rozběsní každýho psa. Ale buldoka... Buldoka ne. Ani nezavrčel. Klidnej. Jistej.
1: Zvyšuju na 200:1. Teď uvidíte, co dokáže buldoka.
14: 50:1. 120:1.
3: Snad 10krát jsem zaútočil. Trhal jsem tu jeho hladkou srst bez chlupů, že byl jedna rána. Ale s ním to ani nehlo. Ani neštěk. A pořád si šel za svým. Útočil jsem na krk, to byla jediná možnost. Ale nemohl jsem se dostat pod čelist, protože to zvíře bylo zatraceně nízko u země.
15: Tesáku! Tesáku, nedej se do toho!
0: Musí ho povalit na zem, jedině tak mu může prokousnout krk.
1: Kde pak? A buldog se nikdy nenechá povalit. Zvyšuju na 300.
0: Ani Tesáka nikdo nepovalí.
1: To si povíme. Tesák se unaví tím svým kličkováním a Cherokee provede svou.
15: Teď, Tesáku, teď zaútoč. Cherokee je zády.
0: A už ho má.
1: Výborně.
3: Vrhnul jsem se na něj. Jenže jsem byl nohama tak vysoko, že jsem přes něj přeletěl. Poprvé od té doby, co jsem zápasil, jsem se nepostavil na nohy, ale upadl jsem na bok. A v tom se mi ten buldog přisál na krk. Rychle jsem vstal, chtěl jsem ho setřást. Svíjel jsem se, trhal sebou, běhal dokola, mlátil jsem s ním o zem. Nic. Držel se jako pijavice.
1: Kde pak buldog, když se chytí? Nepustí!
16: Cherokee! Cherokee!
0: Zakouse nejlíp. Zahryznul se hodně nízko.
3: Snad ho ještě se třese.
1: Ne. Buldog čeká, až se soupeř unaví a pak zkousne do hloubky.
3: Už jsem nemohl. A vůbec nešlo mi to na rozum. Ta pijavice se mi zahryzávala do krku, zkousávala víc a víc a nakonec mě povalila na bok.
1: Co jsem říkal? Neporazitelný bílej tesák? A je po něm.
17: Sázím 1:50. Stavuj ty chciplotino. Ty že jsi vlk? Kus hadrou seš. Koukni na svýho soupeře. Je tak velký asi jako tvoje hlava.
3: Rozběhl jsem se dokonce po zadních, abych buldoka setřás.
18: Konec. Je po něm.
17: Nech to hezoune. Co mi kopeš?
19: To je ale ventratel, chlap.
20: Když mu vydělával, tak byl dobré. Jasně.
0: Neslyšel z Hezoune, okamžitě toho psanej.
17: Odprejskněte, Skote, je to můj pes.
0: Přestaň do něj kopat.
3: Vím, Skot se rozpřáh a dal Hezounovi pěstí takovou ránu, že vzal druhou o zem.
0: Neodvažuj se na toho psa ještě sáhnout. Pojď mi pomoct, Mete. Musíme Cherokeemu rozevřít čelisti.
21: Snad nemyslíte, že buldog pustí?
22: Jo, jasně. Jo.

0: My jsme si vsadili, tak jak to teďka bude?
1: Kdo bude vítěz?
2: Možná vás policie rozsoudí.
3: To chce nějaký páčidlo.
2: Zkusím pistoli. Vrazím mu jí mezi čelisti.
4: Co to děláte? To je můj pes.
2: Měl bych mu radši zlomit vás?
4: Opovažte se mu zlomit jediný zub.
2: Tak mu koukejte otevřít tu tlamu sám.
4: Já jo? Vy asi nevíte, co je to buldočí stisk.
2: No už povoluje. Musím opatrně. Teď, pojďte si toho psa chytit. No tak, odvejte si ho. Mete, kolik stojí dobrý tažný pes?
3: Tak $300.
2: A co stojí, když je takhle zřízený?
3: Půlku.
2: Pojď sem, Hezoune. Tady máš $150 za bílého tesáka.
5: Neprodám.
2: Ale prodáš, když kupuju já. Tady jsou peníze a pes je můj.
5: Nemůžete mě donutit. Já dobře vím, jaký jsou mý práva.
2: Na toho psa si všechny práva ztratil. Jestli ty peníze nechceš, vezmu tesáka a nedostaneš nic.
5: Já se nedám okrást. Kde jsou lidský práva?
2: Lidská práva jsou pro lidi.
5: Hned jak se vrátím do Doslu, dám to k soudu.
2: Až se s tebou soudce seznámí, určitě změní názor na psí zápasy.
3: Jen ber, dokud dávají. Kdyby jsme toho buldoka neodtrhli, neměl bys psa ani $150. Takhle máš aspoň na vyplácení sázek.
1: No to se chceme zrovna zeptat.
6: Je ten zápas platný?
7: Tak kdo vlastně vyhrál?
2: Ano, vyhrál Čeroký. Všechny, kteří vyhráli, pan Smith vyplatí.

0: Tak jsem se dostal do téhle chaty. Můj novej pán, Víden Scott, mi pečlivě ovazoval rány. Nejspíš nikdy neviděl zvíře raněný v divočině, který se ze všeho vylíže samo.
1: Je to marný, ochočit se nedá.
2: Neříkal šedej bobr, že byl vůdce spřežení?
1: Ano.
2: Vidíte ten pruh na prsou?
1: Vidím. Jenže pak ho dostal do práce Hezon Smith a po něm už neuvěří nikomu.
2: No. A co mu dát příležitost? Odvažte ho ze řetězu. Pusťte ho na svobodu.
1: A nepokoušet tvoje psy?
2: Vezmu si do ruky klacek, přece jenom. Podívejte, jak z toho klacku nespustí oči. No, není hloupej. Neopováží se mě dotknout, dokud držím klacek v ruce. No, teď mu odepnu obojek. Jak kouká.
1: Nevěří, že je volný. Co jsme si to na tebe vymysleli? A běží od nás pryč. No tak běž, tesáku, tamhle je les.
2: Podívejte, vrací se.
1: Pozoruje nás. Co myslíš? Neuteče?
2: Musíme to risknout.
1: Zkusíme mu hodit kousek masa. Maxi, zpátky! To není tvoje maso! Mete, chyť si svýho psa, nebo za něj neručím. Pozor! Pozdě.
3: Maxi! Ta bestie tě zřídila. To ti přijde, draho tesáku. Tisíckrát jsem ti říkal, že na psi ze spřežení nesmíš útočit. Au!
1: Co se ti stalo?
3: Kous mě do nohy! Klidně útočí i na lidi. Jemu je to jedno, nenávidí úplně všechny.
1: Je to marný, říkám to pořád. Uvážil jsem to ze všech stran.
3: Co chcete dělat?
1: Zastřelím ho. V lese žít nemůže a mezi lidma taky ne.
3: Moment, pane Scotte. Ten pes prošel peklem, dopřejte mu čas.
1: O, koukni se na Maxe.
3: Neměl mu brát maso. Za psa, který se neserve o svý maso, bych nedal zlámanou grešli.
1: No, a koukni se na sebe.
3: No, neměl jsem ho kopat, bylo to jeho maso.
1: Měl bych ho zabít. Skrotit se nedá.
2: Dejte mu příležitost a když neobstojí, zabiju ho sám.
1: No, jednou ti přidost k srdci. Nesežrala tě snad jeho matka parťáka?
2: Máme mstít hříchy otců na dětech.
1: Teda, tesáku, ty máš přímluvce. S takovou obhajobou bys prošel i u nebeský brány. No, dobře. Zkusíme to. Ale naposled. Tak, no, tak to pochop, ty zuřivý psisko. My jsme tví kamarádi. Rozumíš?
2: Nechoďte k němu, pro pána. Co chcete dělat?
1: No, chci ho pohladit po hlavě.
2: No, to je nápad.
1: Tak, teď poslouchej, bílý tesáku.
0: Ještě ochlup se přiblíží a tu ruku mu ukousnu.
1: Pohladím tě po hlavě.
3: Nesahejte mu na hlavu, pane. To divoký zvířata nesnáše.
1: Tak ať se to kouká naučí.
3: Au!
2: No a kousnul vás. Tak už dost. Lidi kousat nebudeš, no, rozumíš?
1: Počkej, co děláš?
2: Zastřelím ho. Držím slovo. Dali jsme mu příležitost a podívejte, jak to tady vypadá. Jako na jatkách.
0: No prosím. Už vytáhli pušku. A to ze sebe dělají kamarády. Jo, kde pak? Naletět lidem. Pohádky.
1: Nestřílej! Teď jsem zase já dostal, co mi patřilo. Ostatně těžko ho zastřelíš, když se ti schoval. Podívej. Schoval se za chatu, opatrně vykukuje a vrčí.
2: Jeho máma taky věděla, co je puška.
3: Schválně, polož pušku na zem.
2: Vystrčil čenich a přestal vrčet. No a teď pušku zdvihnu. A už se schoval. Ty potvoro mazaná.
1: Ten pes je tak inteligentní, že zabít ho je škoda.
2: No, necháme ho venku a sami si půjdeme lízat rány.
0: Já nejsem s nikým kamarád, to si pamatuj. I kdybych žil v lese, tak nikdy ve smečce. Vlk, samotář. Nenechám se už zavřít do žádného vězení. zůstal. Sám nevím proč. Za nějakou dobu vyšel ven z chaty. Mluvil na mě. Bylo to tak krásný. Byl laskavý a vlídný. Najednou jsem cítil, jako by s Vídnem Scottem přišlo něco, na co jsem čekal od jak živa. A tady uvnitř se mi vyplnilo prázdno.
1: Tu ruku, co jsi mi pokousal, jsem si ovázal a pověsil na pásku. Vidíš? To by se lidem dělat nemělo. Uznáváš? Sedíš, koukáš na mě, nic ti neujde, co? Nemám ani klacek, ani bič, ani pušku. Sednu si tady kousek od tebe, ano? Teď asi nevíš, co si máš o mě myslet. Na pány si měl smůlu. Oba jsem měl tu čest poznat. Proč jste nezůstali s mámou v lesích? Ale já jsem rád. Protože kdyby zběhal v lese s vlky, nikdy bych tě nepoznal a to by byla škoda. Já teď půjdu do chaty a přinesu ti maso. No, pojď si pro něj.
3: Snad nechcete, aby vám žral z ruky?
2: Vy jste s prominutím tak domýšlivý, pane Scotte.
1: Nevěříš, bílej tesáku, tak ti ho hodíme.
2: Jak ho očichává.
1: Už žere. A ještě jeden kousek. A je v něm. A pro tohle maso už si musíš přijít ke mně.
2: Blíží se jak voják v poli. Uši sklopený, srst naježenou.
1: Ještě kousek. A ještě...
2: Žere z ruky. Já se zblázním.
1: Hodnej, pejsek.
2: Pejsek, děkuju pěkně.
1: Jednu ruku si mi pokousal, ale já jsem ještě tvrdohlavější než ty a zkusím to tou zdravou ještě jednou.
3: Zase ho chcete hladit?
2: No, to je sebezapření. Ten pes se snad v duchu modlí. Nesmím ho kousnout, nesmím ho kousnout. Úplně se roztřás chudák. Teda takhle znásilňovat jeho přirozený pudy. Pane bože, nechá se hladit. Tak to je tvůj konec, bílý tesáku. Konec tvýho starýho života, ty napravenej rváči.
1: Musím říct, Mete, že to byl tenkrát moc dobrý nápad dát tesákovi na vybranou a neuvazovat ho.
2: No, psi znám, ale jistý jsem si u něj nebyl. Však víte sám dobře, proč to zafungovalo. No, zamiloval se, roztrhal by se pro vás.
1: Hlídač je výborný.
2: Pán jste vy, já jsem pro něj vzduch. Žrádlo to jo, to si ode mě vezme, ale jinak mu neporučím.
1: Snad ti to nevadí?
2: No, vadí, nevadí. Rád bych ho taky občas zapřáhnul.
1: A on nechce.
2: No, pánův náklad by tahal určitě s nadšením.
1: V čem je problém?
2: No, musíte ho zapřáhnout vy, no.
1: Jestli ho tak potřebuješ. A... Tesáku, pojď sem. Pojď sem, tesáku. Poslyš, Med by potřeboval pomoct s nákladem. Pomůžeš mu? To jsem rád. Takže já ti teď nasadím tenhle postroj. Souhlasíš? Cože? Jo tak, ty chceš šéfovat. Mete, tesák to bere pod jednou podmínkou, že ho uděláš vůdcem spřežení. No,
2: a on si myslel, že bych si troufnul dát to někomu jinému?
1: Slyšel jsi, tesáku?
2: Už se žene dopředu.
1: A psi mu dělají špalír.
2: Hejo, jedeme! Proč neřeknete tomu psovi, že odjíždíte?
1: Ještě se vrátím, ne? Do Kalifornie jedu přece až na jaře.
2: Ale teď jedete dál na sever a nebudete tady 4 neděle.
1: No to je krámo, 4 neděle. Je to starý, moudrý pes, pochopí to.
2: Ten pes vás miluje. Už 2 dny obchází kolem zavazadel a neví, co si o tom myslet. Jeho láska to je nábožný uctívání, němý a tichý.
1: Ne, to já
2: brzo ráno, místo aby se toulal, jak to dělával celý život, čeká hodiny na holejch, vymrzlejch schodech, jenom aby vás viděl nebo aby se nechal podrbat za ušima.
1: Lady Tesák není moje manželka. A já se vrátím.
2: No ale pak odjíždíte do Kalifornie.
1: A teď se nebudeme bavit o Kalifornii.
2: Au! Někoho drapnul.
1: Vezmi světlo.
4: Pomoc! Pane Scotte, ať mě pustí.
1: Pust! Nech! Slyšel jsi? No tak, pojď sem, lehni.
4: Přišel jsem na návštěvu poptat se na jistou věc a ten rabiát se na mě vrhnul jako na lupiče.
1: Pan zpravodaj, a co pak byste rád?
4: No, proslýchá se, že se vracíte do Kalifornie.
1: Vaše informovanost je obdivuhodná.
4: Psa si sebou nevemete, to dá rozum. Vlk v nějakým nobl městě, ale tady má cenu zlata.
1: Nechápu, co ode mě chcete.
2: Přišel se zeptat na cenu.
1: Na cenu čeho?
2: Bílýho tesáka přece.
1: Ale bílý tesák není na prodej.
4: Takhle, no. Tady by člověk přišel k úrazu kvůli jedný nevinný otázce. Adios.
1: Slyšel jsme to. Ten chlap měl tu drzost, že by chtěl koupit bílýho tesáka.
2: S prominutím, pane, ale sám jste přece říkal, že ho do Kalifornie nepovezete. Jednak, že je to severský pes a chcípnul by tam horkem. A pak, že by vám povraždil všechny vaše psy a psy celý čtvrti, o slepicích nemluví.
1: Možná bychom se mohli vrátit do chaty, ne? Pojď s námi, tesáku, no. Pojď.
0: Věděl jsem od začátku, že se něco chystá. Všude spousta krámů, balíku. A on pak do rána zmizel a já nevěděl kam. To bylo poprvé. To ještě nejel parníkem do Kalifornie.
2: Tesáku. Tesáku, vstávej, slyšíš? Ležíš si u kamen jako nějaký dědek. Seš šéfem spřežení nebo ne?
0: Z dálky jsem ucítil zas toho prašivýho chlapa, na kterýho jsem neměl dobrý vzpomínky. Znova s něčím přišel otravovat. Ale ten den jsem na něj ani neštěk. Všechno mi bylo jedno.
2: A to jste vy, pane Spencer. Pojďte dál.
5: Tentokrát jste dal zavolat vy mě. Světla mi naděje. Hned jsem si řekl, jestli pak si to chlapci nerozmysleli s tím prodejem.
2: No, tak se na něj podívejte.
5: Proboha. Co jste s tím krásným psem udělali?
2: Nic. Nic. To jen teskní po panu Scottovi. Přestal žrát, každý pes ze spřežení mu může napráskat, dokonce už ani nepije. Jen takhle leží u kamene jako zdechlina. A to je pán pryč pár týdnů.
5: Tak tohohle chudáka bych nekoupil ani na kůži. Poroučím se.
2: Počkejte. Chci, abyste zjistil, kdo dneska odjíždí do Circle City. A dal mu tenhle dopis pro pana Scotta. Má přijet až za týden, ale to už by mohlo být pozdě.
5: Podívejte. Slyšel jméno svého pána a už se posadil.
2: To je divný. Něco se děje. Podívám se ven.
0: Věděl jsem, že je to pán. Přes patery dveře bych ho ucítil.
5: Pane Scott.
1: Kde je tesák?
2: No, tady, u kamen.
5: Uviděl pána a obživ. Už vrtí ocasem.
1: No, tesáku, pojď sem ke mně.
5: No ne, pane Scott, strčil vám hlavu do podpaží. To on zase začne žrát. Přijel jste právě včas. I když na jihu si tohohle psa představit nedovedu.
2: No, obtěžoval jsem vás zbytečně.
5: Tím se netrapte, pane Matt. Poroučím se.
1: Jel jsem jako blázen, jako by mě tu čekal nevím kdo. Jo. Co mám dělat? Každý rozumný člověk by mi řekl, že tenhle blk nemá co pohledávat v Kalifornii mezi tramvajemi.
2: No, to je jasná věc.
1: No, i kdyby mě nezničil pokutama za povražděný psy, úřady by mi ho stejně utratil.
2: Ano, to je to tak.
1: Nemusíš zase se mnou ve všem souhlasit.
3: A co byste chtěl slyšet, pane Scott?
0: Proč jsem se nechal chytit? Proč jsem se sakra nechal ochočit? Máma by si na hlavu sáhnout nedala. Kde pak? Ta byla tvrdá. Tenkrát, jak jsme se potkali, neviděli jsme se rok. Hnal jsem se k ní. Mámo! Jo, kousla mě. Div mě nezakousla. Měla nový štěňata. Vlčí matky se nepamatujou na svoje starší štěňata. Tak to chodí. To je život.
1: Tesáku, pochop mě. Celý život si žil sám, tak teď se beze mě neobejdeš. Co prohlížíš ty zavazadla? Vyrážím na dlouhou cestu a tam se mnou nemůžeš. No tak, štěkni mi na pozdrav. Naposled.
2: Už houká, pane. Zkraťte to loučení. Zamkněte přední dveře a já zavřu vzadu. Rychle.
1: Zavřel si dobře? Musíš na něj dávat pozor.
2: Za 14 dní je po něm.
1: Zvykne si, sakra.
2: Tak si to poslechněte. Takhle vyjou psi nad mrtvým pánem.
1: Slyšíš? Přestal vít. Přestal. Příroda je rozumná. Touha žít je nejsilnější pud. Silnější než láska. Tesák pochopil a smířil se s realitou.
0: Najednou je ticho. Parník už taky nehouká. Zůstanu sám bez vídna Scotta a nedá se to napravit. Bez svýho pána. Proč to tak bolí? Proč se s tím sakra nedokážu smířit? Proč už nechci žít po svým? Vídne Scotte, počkej na mě!
2: Zbohem, pane Scotte. Napíšu vám, co a jak.
1: Pane bože, Mete, ty jsi nezamknul zadní dveře?
2: Jak to, na dva západy?
1: No, tak se otoč.
2: Tesák, to mě podrž. Co jsi udělal s naší boudou? On ji snad nabral na záda.
1: Bouda bude na svém místě, akorát okno za sebou. Není to rám, co má kolem krku?
2: Bídáku, nestydíš se? Co teď? Zkusím ho udržet. K noze, tesáku. Rychle na loď, pane. Ale hoďte sebou.
1: Nech toho, Mete. Byl jsem blázen, když jsem si myslel, že ho tady můžu nechat. Tesáku, pojď ke mně. Ty asi musíš vidět Kalifornii, viď? Máš pravdu. Je to trochu takový pozemský ráj.
2: No jo, už si vzpomínám, jednou mi to říkal. Bez Kalifornie prej nemůže žít.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Bílý tesák. Na motivy stejnojmenné knihy Jacka Londona ji napsala Věra Eliášková. Osoby a obsazení. Bílý tesák Pavel Rýmský. Vídeň Scott Petr Oliva. Matt Sullivan Lukáš Hlavica. Kramer Václav Knop. George Spencer zpravodaj Aleš Procházka. Hezon Smith Bořivoj Navrátil. Bill Filip Čáp. Šedý bobr Jan Hanžlík. Tim Keenan Václav Mareš a další. Záznam a střih Pavla Horinová. Zvuk Miloš Kott a Tomáš Gzelhofer. Hudební a zvukové efekty Petr Šplíchal. Produkce Lidmila Čáslavská. Dramaturg Ivan Hubač. Režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

zbytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Ta se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Myslíte si, že znáte opravdu dobře pohádku o červené Karkulce? Pak si rozhodně poslechněte tuhle, v níž se totiž Karkulka s vlkem možná ani nepotká. Pohádku s názvem Proč červená Karkulka nepotkala vlka napsal a zrežíroval Jiří Horčička. V roce 1984 hráli Libuše Havelková, Vladimír Brabec, Václav Postránecký, Tatiana Medvecká, Josef Kemr a další.

0: červená karkulka. Miau.
1: Znáte tu pohádku o červené karkulce? Znáte. Ale jestli pak víte, že karkulka vlka vůbec nikdy nepotkala. To nevíte? Tak začnu jinak. Úplně jinou pohádkou. A teprve na konci se dozvíte, jak to vlastně s tím vlkem bylo. Tahle pohádka začíná docela obyčejnou cestou. U té cesty je hromada pěkně poskládaného dřeva, pod tím dřevem díra a u té díry číhá kocour. Malá myška, která se teď vrací do svého pelíšku, nemá o něm nejmenší tušení, co nevidět se něco stane. Pozor!
2: Ahoj, Maňo.
3: Dobrý den.
2: Ale co pak? Ty se mě bojíš.
3: Prosím, bojím.
2: A proč jako?
3: Protože jste kocour. Každá myška se vás bojí.
2: Ty se mě bát nemusíš. Tebe já znám. Už mockrát jsem na tebe číhal. Klidně, ale klidně mi podej packu.
3: A vy uděláte raf.
2: Já nedělám raf. Já dělám mňau. Tak jak to bude s tou packou?
3: Nezlobte se, ale...
2: Pepo. Říkej mi Pepo.
3: Nezlobte se, Pepo, ale z toho nebude nic.
2: Já nevím, holka, co proti mě máš. Teda já osobně proti tobě nemám nic.
3: Ale před chviličkou jste na mě číhal.
2: To, že jsem... No, vidíš. Kolikrát už jsem si říkal, počkej si na Máňu. Hezky si s ní popovídej o počasí, co bude vařit a tak. No a pak, když tě potkám jako třeba dneska, drápky mě sami od sebe začnou vylejzat z tlapek, pusa se mi otevře, zuby vycení a fousky. Ani se neptej, co mi začnou dělat fousy.
3: Já se nemusím ptát, já to všecko právě teď vidím.
2: Že jo, tak se rozluč se životem, Máňo, je mi to líto, ale tak už je to v přírodě zařízeno.
3: Loučím se se životem.
2: To by snad stačilo. Jdeme na to.
3: Nechte mě to říct ještě jednou.
2: Proč? Ty máš strach, co?
3: A vy byste se nebál?
2: Já? Čeho, prosím tě?
3: Třeba psa?
2: A pes mi může vlíst na záda.
3: To on asi udělá.
2: Kdo?
3: No pes, stojí rovnou za vámi.
2: Cože?
3: A já zmizím.
2: Musím dělat, že tu nejsem. Hodně se přitisknout k zemi, snad mě přehlídne. Vane, nepřehlídne, ten skočí a rafne. Loučím se se životem, tak už skoč a rafni, ať už to mám za sebou.
4: Neskočím a nerafnu. Mě to dneska nebaví.
2: A co pak to?
4: Já ti snad ani nevím. Asi to bude tím, že před chviličkou jsem zbaštil zrovna takového kocoura, jako jsi ty.
2: To snad ne.
4: To se ví, že ne.
2: Tak proč mi to povídáte?
4: No, bys měl strach. Nesnáším, když se nějaký kocour vytahuje a říká, že mu pes... Může vlíst na záda. Hele, já poslouchal, co jsi tady před chvílí vykládal. Ty bys býval tu mrňavou myšku slupnul, co?
2: Slupnul?
4: Tak to vidíš. A já už hezkou dobu přemýšlím, jak to zařídit, aby to bylo jako v té pohádce.
2: V které, prosím?
4: O pejskovi a kočičce, jak spolu žili, byli a dobře se měli. Mně se ti to kocoure moc líbilo a povídám si, tohle bys měl Dandíku zkusit. Já se totiž jmenuju Dandík, víš?
2: Moc hezké jméno.
4: Dědo, háje. Co pak Dandíke jméno pro Bernardína? Jsem největší pes v širokém okolí. A jak pak říkají tobě?
2: Pepa.
4: No tak hele, Pepo. Zkusíme udělat takovou partu.
2: My dva?
4: Dva jsou na partu málo. Víš ještě o někom?
2: Zrovna mě nikdo nenapadá.
4: A co tam my?
2: No dovolte.
4: Co se zase nafukuješ? Proč by kocour a myš nemohli být v jedné partě, když v ní bude pes a kocour? Jakže se ta myš jmenuje?
2: Máňa.
4: No, tak já to s Máňou dojednám.
2: Buďte tak laskavý.
4: Potýkej mi.

0: Já moc.
1: Já ještě víc.
0: I když ti řeknu, Máňo, že teda říkám ti to jako kamarádce, že ano.
2: Že co?
0: Že když takhle vedle tebe sedím, že mám sám se sebou občas, tedy říkám občas, secakulenskou práci.
1: Já mám taky secakulenskou práci, když sedím vedle tebe, Pepo, a hele, nic. Musíš se ovládat a říkám ti rovnou, kdybych spozoroval, že se na Máňu lačně díváš, tvrdě zasáhnu, koukej ta pracka.
0: Yeah.
1: A koukni ty zube.
0: Yeah.
1: A na čtyřku vlevo dole se nekoukej, ta tam není. Tu jsem si vylomil, když jsem paničce nosil v kbelíku vodu od studny. Ona pak z té vody udělala polívku a mě do ní nakrájela chleba a taky mi do ní dávala. Ach jo.
0: Ona tě měla ráda, panička?
1: Kdyby jenom panička.
3: Já byl na tom u nás taky dobře. Každý den jsem dostával misku mléka. Ach jo.
2: Ach jo.
0: Copak? Tobě se taky nechce od lidí?
2: Mě nikdo nemá rád. Mě každý honí smetákem, klackem nebo botou. Když se objevím, hned lidi dávají pastičky a říkají, ta hrůza, my tu máme myš. A když se všemu vyhnu a uteču, už se za mnou žene kočka a lidi křičí, chyť tu potvoru. Vždyť já pořád žiju ve strachu. Nevím, jestli jste udělali dobře, že jste mě vzali do party.
1: Koukni, Máňo. Jednou jsme si řekli, že jsme parta. A já bych moc nerad slyšel, že Dandík neumí držet slovo.
2: Tak jak to uděláme?
1: Ze všeho nejdřív si musíme najít chaloupku.
0: Já bych o něčem věděl, ale je to hezký kousek cesty.
1: Jdem.
2: Pomalu, prosím vás, abych vám stačila.
1: Upsni mi do tlamy, Máňo. Hlavu si dej do mezery po čtyřce vlevo dole. A kdyby to s tebou moc házelo, písky. Hop.

0: co tomu říkáte?
1: Já bych to bral.
2: Mně se to moc líbí.
1: Jenom cítíte, tady někde jsou slepice. Máňo, dneska uvaříš slepičí polévku. Čichám slepičinu.
0: Protože naše chaloupka je vlastně kurník.
1: Vždyť říkám, kde je kurník, tam jsou i slepice.
0: Slepice tu byly, dokud tu žili lidé. Jejich chalupa je už dávno zbouraná.
1: Aha. No, ať je to tak, nebo tak, začneme si to tu zařizovat. Pepo, ty budeš uklízet. Já hlídat a Máňa vařit.
2: Na čem?
0: Na kamnech.
2: A kde jsou kamna?
0: A hele, kamna nejsou.
1: Budou, postavíme je. A hned zítra upečeme dort jako pejsek s kočičkou.

0: Dandíku, jak se peče dort?
1: Hele, neříkej mi Dandíku a neříkej mi, že neznáš tu pohádku, jak pejsek s kočičkou pekli dort.
0: Vážně neznám. Ty, Dando.
1: No.
0: Jak se peče dort?
1: No, v tom dortu musí být to, co každý z nás jí nejraději.
0: Mám nejradši zrní. Podívejte, kolik zrníček jsem sehnala.
2: Nevím, jak to bude s tím zrním. Ještě jsem neslyšel, že by šelma kočkovitá jedla zrní. Dando, ty bys jedl zrní?
1: No, na tyhle maličkosti já nekoukám. Hele, takhle otevřu trámu. Hele, chrámstru. A co je v klamě, to se spolkne. Ale v tom dortu prý musí být hlavně pořádná kost.
0: Ta kost se obalí zrním.
2: A navrch se dá myš.
0: Pomoc!
2: A ty ne, jiná myš.
0: Pomoc!
2: No tak žádná myš. Mně klidně stačí kousek síra.
0: To je ono, já taky ráda sír.
2: Jen bych chtěl vědět, kde ho vezmem.
1: To já znám takovou pohádku.
2: Už zas.
1: Nech mě to dopovědět. Zkrátka, to byla jedna vrána a ta někde sehnala.
0: Ukradla. Vrány strašně kradou.
2: A to kradou straky.
0: Ty kradou taky.
1: Jsem tak dobrá, tak tahle vrána někde ukradla kus síra. Seděla na větvi se sírem v zobáku a chlubila se s ním. Jenomže tu byla ještě liška. Té zase vrtalo hlavou, jak ho vráně ze zobáku vytáhnout. Stoupla si pod větev, co na ní vrána se sírem seděla a spustila. To je zvláštní, taková krásná vrána a tak mizerný hlas. Cože zakrákala vrána? No, už to bylo.
2: Co bylo?
1: Ten sýr nebyl. Vypadl vráně ze zobáku a rovnou lišce do tlamy.
2: To je nápad. Už se řídím. Neviděli jste tady někdo, někde nějakou vránu?
1: Tak, a já si jdu vyhlídnout nějakou šikovnou kost. Máňo, zatop!

0: Jen na hodička. Dovolte, abych jsem se představil. Jsem kocour Pepa. Vy račte být paní Vránová? Nebo snad jste pan Vrána? Tak řekni něco. Já potřebuju, aby tě ze zobáku vypadnul kus síra, morce z hadry.
1: Zabavé, to bych nějaký sír v zobáku musel mít. Za druhé, sír zásadně nesnáším, matlá se po zobáku. A za třetí, nejsem Vrána, ale Havran.
0: Promiňte laskavě, ale nemohl byste mi říci, kde bych tu sehnal aspoň kousíček.
1: Síra?
0: Síra.
1: Něco by se možná našlo.
0: Já bych na oplátku možná věděl o pěkné žížale.
1: No vidě, jak nám to klape. Zaběhni si na palouk. Máš ho zrovna za ocáskem. V neděli tam byla na výletě spousta lidí. Koukám, že tam po nich najdeš ledacos.
0: Ta žížala se rozvaluje tady, u Pařezu. Poroučím se.

0: háštíky, plátek sýra, půlka housky.
1: S máslem.
0: 3 kolečka salámu.
1: A co tohle?
0: Je celé vajíčko natvrdo.
1: Tam ti je věcí. Prý tam na pasece byl v neděli školní výlet. Teď už víme, že každé pondělí se u nás upeče parádní dort.
0: A co všechno ještě přinese Danda?
2: Nic.
0: Cože?
2: Říkám, že Danda nenese ani kostičku.
1: Dando, co je to s tebou?
2: Ale...
1: Já ti vidím na čenichu, že se něco stalo.
2: No, byl jsem pro tu kost až ve městě. Ale co si myslíte, že jsem tam viděl?
0: Tu kost?
2: Kde pak? Samé smutné psy šly hlavy až u země, ani nezaštěkali, když mě viděli, a žádný z nich se mnou nechtěl pustit do řeči. Nikdo mi neporadil, kde mám hledat kost. Takže dort nebude.
0: Ale bude. Podívej, co všechno

0: Vážení cizinci, promiňte, že vstupuji do vašeho domu bez ohlášení a že ruším váš příjemný odpočinek. Jsem starosta města Hufflepuff, na jehož území stojí váš rozkošný domeček. Dovolte, abych se u vás posadil. Děkuji za dovolení.
1: Tady ano, prosím, račte se posadit.
0: Vážený pane pse.
2: Danda, jméno mé.
0: Milý Dando, už vaše jméno říká, že jsme se obrátili na toho pravého. Jméno Danda zní velmi hrdinsky. Viděli jsme, jak jste z hlavou vstyčenou procházel naším městem a v Baf. Zatímco naše hlavy tiskne bolest až k chodníku. A tak jsem zde z pověření všech psů našeho města a volám, pomozte!
2: Ano, a co pak se stalo?
0: Slečna Fifinka, naše královna krásy, která pochází z nejlepší rodiny, prosím, byla uloupena rabiátem Chramstem.
1: A to je kdo, jestli se smím zeptat?
0: Chramst je strašně zlý pes a uloupil nám naši královnu krásy. Píchu nás všech, slečnu Fifinku.
2: A proč to udělal?
0: Chce se s ní, prosím, oženit.
2: No tak chystejte veselku, jestli jí má rád.
0: Nemá. Chramst nemá nikoho rád. Každý rok u nás volíme královnu krásy a každý rok ji ukradne. A ještě navíc chce, abychom mu každý den nosili k dračí skále jídlo a pití. On to sežer strašně moc, prosím.
2: Moment. A vy chcete, abych vás od Chramsta osvobodil?
0: Jedině vy to dokážete, jste největší pes, jakého jsme tu v Hufflepuffu viděli.
2: I když
0: Chramst je s dovolením ještě větší.
2: A co ta Fifinka?
0: Když jí Chramst odnášel, volala, že jestli do týdne nevysvobodíme, že si něco udělá. Zítra je tu zrovna týden. Její rodiče slíbili, že tomu, kdo ji vysvobodí, ji dají za ženu, prosím. A bohatě ho odmění. Tady jsem si dovolil přinést její obrázek. To je Fifinka.
3: Ta je krásná. Taková něžná. Taková štíhlounka. A ten šumáč.
1: Dando.
2: Já jdu do toho, pane starosto. Já ještě nevím, jak to udělám. Ale já něco udělám.
4: Dando.
2: Podívejte se na ní, kamarádi.
1: Vždyť si přece chceme udělat dort.
2: Ale dort počká.
0: Šlechetný cizinče, vysoká a krásná.

0: Pomůžete mi?
1: To víš, že pomůžeme, když nám řekneš jak.
2: Dando, co tě to najednou popadlo?
0: Když ona je tak krásná.
2: Ona je krásná a kamarádi jsou pro tebe vzduch.
0: No právě, že ne.
1: Pepo, já Dandovi rozumím. Mě taky zachránil život, když ty jsi na mě dělal chutě. Tak proč by nemohl vysvobodit Fifinku?
2: On se chce ženit, Trumbera.
1: Já bych ti moc ráda pomohla, Dando, ale co s mužem, mrňavá myš?
0: Máňo. Moucha je ještě mrňavější a bez ní by Jiřík nikdy nedostal zlatou vlásku. A kdybys věděl, Pepo, jakou paseku udělal kocour loupečníkům.
2: Báli se ho loupečníci?
0: Loupečníci utekli před ním.
2: Nepovíde.
0: No co já slyšel v životě pohádek a nikdy v nich žádné zvíře neprohrálo. Jenom drak nebo saň. Tyhle bestie dostali vždycky na frak.
1: Slyšel jsi ale, jak je ten chramst obrovský? Máchne prackou.
0: Jestli máchne.
2: Ale to si ví, že máchne. A pak chramstne.
0: Jestli chramstne.
1: Ty máš nějaký nápad, Dando?
0: Hlavou mi lítá ledacos, ale nápad zrovna ne, jenom vím, že nesmí po mně machnout a nesmí mě chramstnout.
2: Vždyť se jmenuje chramst, slyšíš to? Chramst!
0: Ale já se jmenuju Danda. Danda, to zní jako když sekne.
2: Počkej, řekni to ještě jednou.
0: Danda.
2: A ne, ty jsi řekl...
0: Danda.
2: No, taky jsi řekl, a pak jsi řekl... Sekne. Ahoj.
1: Kam jdeš?
2: Brousit si drápky.
0: Proč?
2: Něco mi lítá hlavou a je to nápad.

0: Nazdar!
1: Ale to je náhodička, že se zase vidíme, pane Havrán.
0: Jaká pak náhodička? Vidím tě už z dálky, jak běháš po lese a koukáš do větví. Koho jiného bys tady nahoře mohl hledat než mě? Co potřebuješ?
1: Poradit. Já bych chtěl mít hodně ostré drápky.
0: Každá kočka, když si chce nabrousit drápky, si je brousí o kůru stromu.
1: Tenhle recept já znám.
0: A co?
1: Málo. Já bych je potřeboval ještě ostřejší. Jak jsme stavěli kamna, úplně jsem si je otupil.
0: Maličkost, já ti drápky nabrousím.
1: Ale čím?
0: Široko daleko není nic tvrdšího a ostřejšího, než je můj zubák.
1: Jo, jo. A co třeba kámen?
0: Co ještě jednou něco takového řekni a je mezi námi konec.
1: Já chci říci, že třeba kámen je proti tvému zobáku. Co? Krupicová kaše.
0: A to jsi neměl říkat. Já teď na ní dostal hroznou chuť.

0: Dost!
1: Pepo!
0: A?
1: Dost!
0: Trám! Ničím rvu! Co drábek, to šavle!
2: Koukám, že se dveří namlítají přísky!
0: Vyzývám tě na souboj, strašný a ukrutný pse! Chramste, chramste! Udeřila tvoje poslední hodinka! Víš, kdo je před tebou? Sám slavný kocour Pepa! To je tvůj konec, bídník! Teď nevím, mám už říct bídníku nebo bídníče?
2: Kde jste mě hrůza, Pepo?
0: Já mu řeknu!
3: Co mě řekneš, ty mrňavá maškaro? Co řekneš Chramstovi? Doneslo se mi, že proti mě něco chystáte? Že téhle psí obludě se zalíbila moje fifinka?
4: No, kdo ti řekl?
3: Vítej mi!
4: Ty se na mě nevytahuj, ty!
2: Zadrž, Dando, on je opravdu strašně silný. Podívej, co nám udělal z domečku. Něco musíme vymyslet.
4: Ale co?
2: Teď ho nech odejít.
5: Moje řeč? Vážený a ctěný pane Chramste, omluvte laskavě moji mladickou nerozvážnost. Přiznávám, že jsem se vychloubal, abych jsem se zalíbil micince.
3: Komu?
5: Micince, to je jedna kočka. Tu asi neračte znát.
3: Neznám. A kde je, když se před ní vychloubal?
5: No, ona tu není. Tak to asi utekla, jakmile vás ucítila.
3: To se nedivím.
5: Ale já se divím, když dovolíte. Divím se, že vám někdo namluvil, že tu vůbec někdy padlo jméno Fifinka. My vůbec nevíme, kdo to je.
3: Straka mi pověděla, že tu byla řeč o Pipince. Seděla prý na stromě rovnou nad vaším komínem.
5: No, teď už tomu rozumím. Tady došlo k strašnému omylu. Micinka, Fifinka, chápete? Ta vaše straka už špatně slyší. To bude asi od toho vlhka.
3: Co to pláčáš? Od jakého vlhka?
5: Bydlí přece u potoka.
3: A co tě nemá? Tady v lese, u pařezu.
5: Hned jsem si to myslel.
3: Tak koukej, tady to zkrátíme a nerad něco říkám dvakrát.
4: Už to nevydržím.
5: Mlč. Ano, ano, my oba vás pozorně posloucháme.
3: Tady všude platí, co řeknu já. A já říkám, že se zbalíte a zítra večer, ať vás tu už ani nevidím, ani necítím.
2: Já ho kousnu do tlapy.
5: Zůstaň pod tím prknem, o tobě on neví.
3: Boudu jsem vám rozmlátil na třísky a zítra by došlo na vás. A nemyslete si, že mě obavnete. Já se dozvím všecko. Haf!
5: Už zmizel?
4: No, je pryč.
5: Tak straka, co bydlí u pařezu.
2: Musíme se poradit.
5: Ani slovo. Teď se radit nebudem. Co když ona zase poslouchá?
2: Já ji nikde nevidím.
5: Nic bych za to nedal, že je někde schovaná. Dělejte jako by nic. Povídejte si o počasí a tak. Já teď musím něco zařídit.
0: To jsou věci. Pořád jsem si myslel, že králem ptáků v tomhle lese je havran. A on je zatím úplně nic.
6: Cože?
0: Nic.
6: Cože?

0: Řezu. Donáší Chramstovi.
1: A co mu donáší?
0: Řeči. Chramství všechno, co se tu v lese děje.
1: Pro mě za mě. Chramst neumí lítat a tím pádem mě vůbec nezajímá.
0: Lasička taky neumí lítat. A co když vybírá ptáku hnízda? Haha, jo? Povídá se, že tahle straka od pařezu je strašně bohatá.
1: My havrani opovarujeme lidským mamonem.
0: Ale straky jsou po něm přímo posedlé. A tahle od pařezu nejvíc. Vždycky, když Chramst vidí někde nějaký peníz, který se lidem vytrousí z kapsy, řekne o něm strace. A straka mu za to vykládá, co se děje v lese. Jak jinak by Chramst věděl o naší chaloupce?
1: On ví, že tu bydlíte?
0: Bydleli jsme, protože přišel a náš domeček rozbořil.
1: A jak to, že já o tom nic nevím? Jak to, že mě straka nehlásila, že máte domeček na hadry?
0: Protože pro ní je králem Chramst.
1: A tak to ne. V tomhle lese bude pořádek. Já ji odtud na to tata vystěhuju. A hned. A okamžitě.
0: To jsem chtěl slyšet.
1: Straka od pařežu. Ke mně.

0: já? Co já zmůžu? Mě jste si neměli brát do party.
1: My budem bojovat i za tebe, Máňo. Pepa má drápy jako meče a já, když otevřu tlamu, že jde ze mě taky strach. Hele,
0: Počkej.
2: Co je?
0: Nezavírej ji. Už to mám. Díra.
2: Kde? Jaká?
0: Nech mě přemýšlet. Já už asi vím, co udělám a jak na chrám stavy zrajeme. Právě protože jsem tak malinká a taková jako nic. Na ženu chramstový děsný strach, chápeš?
1: Ty jsi, Máňo, moc hodná, ale...
0: Hloupá, chceš říct, jo?
1: To zrovna ne, to bych si nikdy nedovolil.
3: Kamarádi, všechno klape. Straka už nás nemusí zajímat. Tady kolega Havran to laskavě zařídil. Teď si uděláme plán a můžeme klidně mluvit nahlas.
4: Ano, vy, upozorňuju vás, že v lese se neřve. A když děláte plán, tak teprve ne. Jinak vám dávám na vědomost, že chramst je sám se sebou náramně spokojený a je si jistý, že do večera budete pryč. Všichni v psím městečku už vědí, jakou vám tady udělal paseku. Starosta vyhlásil všeobecný smutek, protože chramst vyhrožuje, že ho spořádá k nedělnímu obědu za to, že se dal s vámi dohromady. To všechno jsem se dozvěděl od Straky dřív, než jsem ji vykázal do sousedního polesí. Tím končím a mějte se. Jo, a až bude ta Mela, dejte mi vědět. Chtěl bych se na to mrknout. Ahoj!
3: Správně, Havrané, a boj, boj, musíme okamžitě a neprodleně do boje, obklíčíme chramsta.
1: Na obklíčení je nás málo. Já půjdu zepředu a on mi jedním chramstnutím ukousne hlavu. Ty půjdeš zezadu a on s tebou zamete jedním mávnutím ocasu.
5: Jan, jestli, když se mu do něj zakousnu a koukni na ty drápy.
1: Jenomže, s tímhle chramst počítá. Jsme dva, jeden zepředu, druhý zezadu.
0: A třetí? Kamarádi, já jako bych tu nebyla.
1: No, nezlob se, Máňo, jak nám v téhle lapálí může pomoci taková mrňavoučká myška.
0: Se mnou chramst přece vůbec nepočítá. Schovala jsem se pod prkno, když tu byl. O vás dvou on ví a ví, co od vás může čekat. Vy dva už ho nemůžete překvapit. Ale já, mrňavá myška, rozhodne boj!
6: To tu ještě nebyl.

0: Ano, bylo, myška přece rozhodla, že dědek s bábou táhli a řepu vytáhli.
1: Co to se pleteš, jaký dědek, jaká řepa?
0: No, to je pohádka, ale ze života. No jen povídej, Máňo, povídej.
2: Důležitá je ta tvá díra po zubu, Dando. Já mám takovýhle

0: statečný, Dando. Všechno vidím, všechno chápu. Už se po našem městě rozkřiklo, jak s vámi chramst zatočil. A proto vám nemáme za zlé, že se odtud stěhujete.
1: Kdo vám tohle povídal?
0: No to se přece může předpokládat, že ano.
1: Houby! Promiňte mi ten výraz, starosto. Tak vy si myslíte, že jsme se chramsta lekli? Že jsme se před ním sesypali?
0: No a proč taky ne, když tady udělal takovou spoušť a ohrožuje vaše životy? Vždyť konec konců jste proti chramstovi přece jenom, jak bych to řekl. No.
2: Slabý, chcete říct? Podejte mi ho.
0: Ale no,
3: ale vás ne, pane starosto. Podejte mi laskavě, pane starosto, tamhle to poleno. To ječí. Děkuji. A postavte ho na výšku, tak, jak se štípá dříví. A teď laskavě odstupte. Pozor! Co drápek, to se kýrka.
0: Mohl byste, vážený kocoure, ještě jedno předvést?
3: To nemohl, nemohl. Další seknutí bude patřit chramstovi. Nerad bych si je otupil. Jak račte vidět, to už nejsou drápy, ale pazáty. S těmi bych si troufnul i na tygra, kdyby tu nějaký byl.
0: Takže vy jste rozhodnutí
3: pevně a neodolatelně.
1: Neodvolatelně.
3: Ano, to taky.
0: Přesto by bylo nejlepší nechat to, jak to je. Co když se to přece jenom nepovede? Pak si chramst vyleje zlost na nás.
1: Dost, starost. Fifinku musíme z jeho spáru vyrvati. Fifinka nesmí už více trpěti.

0: jasný.
1: Jo, jo, já zepředu a ty zezadu. Já na ní zavolám.
0: Výružně.
1: Já na ní zavolám výružně. On vyleze a v tu ránu na něj vymapnu. Klapy vzhůru, ničemo. Zdej se a navždycky opustí to kraje.
2: Chyba, chyba. Jo. Ty si dám to moc hr. Ty nesmíš říkat nic, ani muk. Mluvit bude Pepa.
1: Ale já přece musím říct, klapy z hůru, ničemo. Já jsem se na to tak těšil. A slyšíš, jak mi to jde? Klapy z hůru,
2: ničemo. To se ví, že to řekneš, ale až pak. Kdyby se začal hned mluvit, tak bys mě překousnul.
0: To je pravda, Dando. Budeš se muset krotit. Mluvit budu já. Začnu mít řeči, chramst vyleze a v příhodné chvíli se mu zakousnu do ocasu. On zařve a v tom se objevíš ty.
2: Chramst si myslí, že budeš mručet a štěkat, ale ty nic. Ty se budeš jen hrozivě přibližovat. A s tím právě chramst nepočítá. Vrchol všeho bude, až se dostaneš skoro těsně před jeho čenich. Pak otevřeš tlamu a začnu já.
1: Jdeme na to.
2: Otevři tlamu. Tak, počkej ještě. Teď. Pomalu ji zavírej.
0: A od téhle chvíle ji nesmíš otevřít až před chramstem.

0: cizinci. Tamhle je Chramstův hrad a tady před námi čára, kterou nesmíme překročit. Sem pouze položíme maso, knedlíky, zelí, bramborovou polévku, risotto, prostě všechno, co se nám podaří pro Chramsta sehnat.
1: Jenom já, Jirka, pro ubohou fifinku dneska nemáme. A hned, jak to složíme, musíme se vrátit.
0: Poroučíme se.
2: Okamžik, pane starosto.
0: Můj vznešený.
2: Můj přítel Danda mě pověřil, abych si s vámi ještě promluvil. On sám se soustředuje na boj s Chramstem a nechce mluvením ztrácet sílu, ale pečlivě poslouchá. Dando, je to tak? Kejvni, že posloucháš. Mm-hmm. Ne, ticho, nevysiluj se, neohrožuj Máňu.
3: Pojď sem, stranou.
2: Co je?
3: Řekni jí, že mě její ocásek šimrá na jazyku.
2: Máňo, nevrť se. Už je to v pořádku, pane starosto. Můj přítel Danda trvá na tom, že po vítězství nad Chramstem získá fifinčinu tlapičku a že svatba bude na vaše útraty. Předpokládá taky, že mu zajistíte slušné bydlení. Jiné podmínky nemá. Nemáš, viď, Dando? Má.
0: Budeme se snažit všechny vaše podmínky splnit. Jen račte vzít laskavě na vědomí, že za dobu, kdy tady vládne Chramst, naše psí město velice schudlo.
2: Ale naše podmínky jsou skromné. Chceme, až se tu Danda s fifinkou usídlí, zůstat mu na blízku a používat všeobecné úcty a vážnosti. Já si přeju, aby na mě vaši psi nevrčeli a myška Máňa mě pověřila, abych v její nepřítomnosti s vámi projednal, že by si ráda občas zakousla sousto sýra a slaniny. Bez pastičky, prosím.
0: To je vše?
2: Vše. A teď laskavě opusťte tento prostor. Tady se budou dít strašné věci.
0: Velmi rád, velmi rád. Musíme ještě rychle připravit slavnostní uvítání, když se to povede, a smuteční průvod, když se to nepovede.
4: Co ty kočičí nádhero, už to začne?
2: Počkej, havrané, já se zeptám šéfa. Tak co, Dando, můžu?
4: Kde je ten rošťák, lump a vejtaha? Ten zloděj, násilník a zločinec, který se říká Chramst. Ten, který oloupil psí město o jeho vzácnou perlu, jež nese jméno Fifi. Už asi odtáhl, když se dozvěděl, že se na něj chystá můj statečný přítel Danda, který tu stojí a vyzývá toho ničemu Chramsta na souboj.
5: Kdo si troufá pokřikovat před mým hradem? Kdo se opovažuje mě urážet? Tenhle ubohý myšižrout!
4: Tohle jsi neměl říkat, to ti přijde, draho, ty ratlíku!
5: Okej, ty mrňavej zázraku, mně je všechno jasný. Jste na mě dva? Ty se mi chceš zakousnout do ocasu a tenhle opelikaný Bernardín se na mě chystá zepředu. Tak hele! Jak se do mě zakousneš, začnu takhle mávat ocasem. Pozor, předvedu. A jdi kousek dál, tady bude vychřice.

0: Stačí, koukám, že tě to vyneslo hezky vysoko. A tady toho vykuleného pudla, kterýmu se už teď ježí chlupy hrůzou...
1: Stakem!
2: Hrůzou jsem řekl!
0: Nic snad z toho strachu skameněl, vyvaluje oči a nezmůže se ani na to, aby štěknul. Udělám 5 kroků, pak máchnu prackou a smetu ho až tamhle do údolí. 1.
1: Varuju tě, vzdej toho chramste!
0: 2.
1: Vydej nám fifinku a koukej mazat z toho nekraje!
0: 3.
1: Dando, vydrž, ještě ne!
0: 4. Teď zvedám pracku a až řeknu 5, bude tu jako vymetýno! Pozor, říkám!
3: Připí se, kocoure, co se děje? Já vidím jen obrovskou kouli prachu.
1: Danda hafnul tak strašlivě, slyšel jsi to, Havrane?
3: No slyšel.
1: Tak to... strašlivě hafnul, že Máňu vyrazil ze své tlamy přímo na chranstvu v čenich. A teď zasáhnu já. Už to je, vidíš ten strom u skály, Havrane? Tak k tomu jsem teď svými strašlivě nabroušenými drápky přišpendlil chramstvu v ocac. Nemůže se ani hnout.
3: Dál.
1: A nemůže se ani ohnat po Máně, protože jeho tlapy mají moc práce s dandovými tesáky.
0: Pomoc!
1: To je ono, Máňo, do něj!
3: Do čeho?
1: Do čumáku. Máňa dělá divy, kouše a drápe tam, kde to chramsta nejvíc bolí a on se jí nemůže zbavit.
0: Dost už ne!
1: Naše Máňa rozhoduje boj.
4: Klapy vzhůru, ničemu.
5: Ano, ano, vzdávám se. Vážený pane kocoure, kdybyste laskavě uvolnil můj ocas a vy, velectěný pane Dando, kdybyste mi ustoupil z cesty, tak prchnu. O, díky. Au, au.
3: Prchá, gratuluju. A jak to žene?
1: Ale co Máňa? Ona mu zůstala na čenichu.
3: Moment, hned se mrknu.
4: Co je s Máňou?
3: Už ji vidím. Zakousla se mu do tlamy a žene kramsta do strašlivého tempa. Pánové, takový fofr jsem ještě neviděl. A nepouští ho. Ten váš mrňous už je s kramstem za 7. kopcem.
1: To by snad stačilo.
3: A tak jo, teď právě se skočila a bleskově zmizela v trávě. Ale chrám spachá stále dále a neustále. Pánové, tím končím. Děkuji vám za zajímavou podívanou a loučím se s vámi. Nazdar!

0: jsi mě zachránil? Nevypadáš špatně. Asi si tě vezmu.
1: To je moje nejvroucnější přání, Fifinko.
0: Tak poslyš, jak ti říkají?
1: Dandík.
0: To je mý jméno. Budu ti říkat Dany. Tak Dany, doufám, že máš dům. A když ne, tak ho koukej honem sehnat.
1: Drahá Fifi, mám u nás doma docela šikovnou boudu.
0: To nemyslíš vážně, Dany? Já bych měla žít v boudě? Tak, aby bylo mezi námi hned od začátku jasno. Jsem zvyklá ležet na sametu. K nedělnímu obědu mám nejradši játra. Ty taky rád játra?
1: Já rád játra, ale jinak žeru všechno.
0: Co to znamená? Všechno?
1: Tak třeba bramboračku s chlebem, kus busta, když je. A když na ní maso stačí kost, zbytky od všeho, co jedí lidi.
0: Já bych měla jíst zbytky? Tak na to zapomeň, Dany. Od začátku zavedu v našem domě jiný pořádek. Budeš se přezouvat.
1: Cože?
0: Přece si nemyslíš, že s takovými tlapami budeš šlapat po sametu? Opatříš si návleky.
1: Ano, Fifinko.
0: A co koupání?
1: Já se koupu moc rád.
0: A jak se koupeš?
1: Vlezu do rybníka, proplavu se, otřepu a hotovo.
0: Seženeš si šampon a toaletní mýdlo.
1: Jak si přeješ, Fifinko.
2: Dando, měj rozum.
0: Kdo je to?
1: Můj nejlepší přítel, Pepa.
0: Kocour. Dovolte, slečno Fifi, abych se představila. Já jsem Máňa.
3: A kdo je tohle?
1: Abys rozuměla, Fifinko.
4: Já jsem myš.
0: Co to má znamenat?
1: Fifinko, nebýt Máni a Pepi.
0: Tihle dva mi do baráku nesmí, Dany.
1: Fifinko.
0: Já, královna krásy města Hufflepuff, se přece nebudu přátelit takovou lehav dětí.
1: Fy.
0: Už jsem řekla.
1: Fy.
0: Ani slovo, Dany.
1: Ale já bych strašně rád řekl jedno slovo.
0: Jedno slovo můžeš, Dany?
1: Fifleno.
0: Cože?
1: Fifleno.

0: Jak jsem ráda. Už jsem vážně o tebe měla strach. Vždyť ty jsi začal poslouchat.
1: Jen do té chvíle, než řekla o vás, že ale co bych to opakoval?
2: No jo, Dany.
1: No tak nechte toho.
2: No jo, Dando. Ale utekli jsme jim v poslední chvíli. Po cestě už šel starosta s průvodem. Ale kam se pustíme teď? Domek nemáme.
1: No kamna taky nemáme. Ani dort nemáme.
0: Ale jedno máme, hlad.
2: Já se hladu nebojím. U svých lidí mám vždycky misku s mlíčkem a u myši taky není nouze, promiň, Máňo.
0: Takže vy se vrátíte k lidem.
1: Asi by to bylo nejrozumnější. Já vím, že už si moji lidi říkají, kde se nám ten náš Dandík toulá.
2: Naši si to určitě taky říkají.
0: O mě si lidi nic dobrého neříkají. Tak jsem se od nich jednou provždy odstěhovala.
1: O, dobře jsi udělala. Ty patříš do svého pelíšku pod hromadou dřeva.
2: A dávej si pozor na kocoury, Máňo. To víš, každý není takový dobrák jako já.
1: Ty dobráku, ještě nedávno jsi měl na Máňu políčeno. Ty dobráku.
2: No jo, ale tehdy jsme ještě nebyli kamarádi. A protože teď už jsme kamarádi, uděláme to takhle. Danda a já půjdeme ke svým lidem.
0: Ach jo.
2: Ale hned zítra se sejdeme u tvého pelíšku, Máňo.
1: Jo, a přinesem ti nějakou dobrotu z toho, co nám naši lidé nachystají.
0: A budeme si povídat, co je kde v které chalupě nového, protože já se toho hodně dozvím od svých kamarádek. To víte, my prosmejčíme kde jaký kout.

0: Na rozcestí pod vysokým kaštanem si podali packu. A opravdu, každý den se pak scházeli na besedě u myší díry. Jenomže, co se nestalo? Když kocour Pepa chytil nějakou myšku, hned slyšel: "Pust mě, Pepo, to jsem přece já, Máňa." A protože všechny myšky jsou si náramně podobné, Pepa nikdy nevěděl, na čem je, a radši stáhnul drápky, aby třeba neublížil opravdické Máně.
1: Ach jo, tohle jsi mi, Máňo, dělat neměla. Všem svým kamarádkám radit, jak se mě mají zbavit.
2: Ale Pepo, to nic. Když dostaneš chuť na kousek masa, tak přijď ke mně. Já ti nechám ze svýho. No, a je to.
1: Jo.
2: No.
1: Jo.
2: Co?
1: Dneska se u našich povídalo, že jsem do lesa se zatoulal strašně zlý vlk.
2: Ne.
1: Už prý nadělal mnoho škody a teď, že se dokonce chystá na červenou karkulku.
2: Tak to, tohle mu zatrhnem. V našem lese žádného zlého vlka trpět nebudem. Pepo, brousit drápky.
1: Máňo, chystat zoubky.
3: Uděláme to s ním jako s chramstem.
2: Uděláme.
0: Protože to tak udělali, stalo se, že červená karkulka, když šla tím lesem navštívit babičku, zlého vlka vůbec nepotká.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už máme pro vás veselou pohádku o chaloupářském synkovi, který se vydal do světa, aby unikl verbířům. Na své cestě Honza získá kouzelné housle a taky přemůže zákeřného draka. Jak? To se dozvíme v pohádce Český Honza. Scénář a režie Zdeněk Kozák, účinkují Drahomíra Hofmanová, Jaroslav Kuneš, Zdeněk Junák a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2002.

všichni před svůj dům. Slyšte, slyšte, všechněm našim lidičkám, chase, strejcům, tetičkám, na vědomost se dává velká, převeliká zpráva, že do kraje zavítali vojanští páni za účelem verbování zdravých a statných junáků, lamželezů a siláků, aby Palaš vzali, s vojskem mašírovali proti těm psům pohanským, Turkům nekřesťanským. Z tohoto titulu vyzývá se jeden každý mládenec, aby nic nemeškal a do hospody spěchal, kde vojanští páni slavné odvody pořádají. Každému zánovní mundur přidělí a z obyčejného chasníka švarného husara rázem udělají.

0: Dál! Co vy mi nesete?
1: Není to zpráva zrovna k popukání.
0: Stalo se snad, nedej bože, Honzovi něco v robotě.
1: Co by se stalo? Ten je zdravej až moc. Posílá mě sedlák a vzkazuje, že už má dost toho věčního čekání. Buď prej dluh splatíte, nebo dá mocí ouřední zabavit celou vaši chalupu i s přistodůlkem.
0: Jezus, mamko, kde bych já nebohá vzala teď nahonem 12 zlatých? Musí mi počkat. Přece by nám střechu nad hlavou...
1: Inu, sedlák je sedlák. A peníze jste si půjčila.
0: Půjčila? Abych si mohla kravičku dostavení pořídit. A taky bych ji poctivě do posledního grošiku splatila. Kdyby bejvala dala nějakej ten kloudnej užitek. Můžu já za to, že mi do 2 neděl uhynula. Pane bože, kam mi se teď vrtnem? Kam hlavu složím?
1: Věděl bych o něčem. Víte, Aninko, vy jste pořád ještě čupr ženská. Pohledná, fortelná, kulaťoučká jako modranskej čbáneček. A když se o posvícení pěkně nastrojíte...
0: Poslechněte, karafiáte. Z vás se stal na starý kolena nějaký lichometník.
1: Vás je prošedivej život vdovy věčná škoda.
0: Může bejt, ale co naplat? Ty vaše medový řeči mi toho mýho neboštíčka nevzkřísí.
1: To nevzkřísí. Ale jsou tu taky jiný. Živí.
0: Jiný.
1: Aha, třeba... Já? Svobodnej? Solidní policajský řemeslo? A tak starej, abych nesvět ženu potěšit, to taky ještě nejsem. Zkrátka a dobře, co budu chodit kolem horký kaše? Aninko, vemte si mě.
0: Báco, co to bouchlo?
1: Do měsíce můžou být ohlášky a na Jakuba můžem klidně spadnout z kazatelny.
0: Člověče, mějte rozum, přeskočilo vám, co by tomu řekli lidi? A co by tomu řekl Honza?
1: Ten váš Honza tady toho už moc neřekne. Přijeli verbíři, pomašíruje.
0: Do války?
1: Kam jinam?
0: Jezus, manko, te tohle ještě scházelo. Co budu dělat? Co jenom budu dělat?
1: Nastěhujete se ke mně. Kluk dostane palaš. Bůh ví kam, až ho služba zavane.
0: Šahejte na mě, mám z vás husí kůži.
1: No. Proč pak hned tak peprně, já vám přijdu pomoc.
0: A já vám říkám, že vaši pomoc nepotřebuju.
1: Co chcete teda dělat? Že vám teď sedlak vezme chalupu, na to můžete vzít jet.
0: Poslouchejte, že byste si naposledy přisadil.
1: Co by...
0: Tedy přisadil. A teď pomáháte. Na 100 000krát děkuju za pomoc. A teď vypadněte, nebo vás mají znutím pantoflem.
1: Tohle to vy mě, ouřední osobě, budete litovat. Trpce litovat a toho vašeho klacka.
2: Ale, co pak se tu ta ouřední moc tak naparuje, mámo?
1: A vydá, tady ho máme, chasníka. A rostlýho, ramenatýho, po takových je ta největší poptávka.
2: Nezdá se vám, mámo, že nám v té naší chalupce něco tuze zaclání?
1: To se povedlo v naší chalupce.
0: Řekla jsem vám jasně, abyste šel.
2: Tak pojď, kamaráde, mám tě vyníst nebo půjdeš sám?
1: Budete litovat, oba.
2: Takže vyníst.
1: Necháš toho? Jen počkej, však oni tě přejdou roupy. Rabiáte jeden, rabiáčka.
2: A je to.
0: Honzičku, chlapče zlatý, vem si rovnou kabát, musíš zmizet. Pepsi jsou verbíři.
2: Ale mámo, přece nebudu utíkat jako nějaký strašpitel.
0: Před verbířema? To není žádná ostuda. Jen jdi, ono ti to na škodu nebude. Něco poznáš, lec čemu se přiučíš. Takovej vandr není pro mladýho člověka nikdy k zahození.
2: Tak dobrá,
3: ale jenom na pár dní.
0: Dokavát tu nebude čistý vzduch.

0: nad hlavou, třesky, plesky, mračna, blesky. Dobrý odpoledne, babičko.
1: Napodobně, synáčku. Kam pak? Do světa, do světa?
0: Do světa, babičko.
1: Večer už je pomalu na krku. Vyšli pak, kam dneska hlavu složíš?
0: Inu, kam? Nejspíš tamhle pod tu divokou hrušku.
1: A to já bych věděla o něčem šikovnějším. Asi tak 2 hodinky cesty odtud. Ale k tomu je zapotřebí chlapíka, co se jen tak něčeho nezalekne.
0: Jestli jde jenom o tohle, tak bát se, to já se nebojím ničeho. Ani samotného čerta ne.
1: Potom si ten pravej.
0: A o co by jako mělo jít?
1: Omlejn? Strašidelnej.
0: Kdo tam straší?
1: Čert. Teda 2. Jestli máš ale dostatek kuráže a drobet fištrónu pod čepicí, mohl bys ty 2 čerchmanty z mlejna vypakovat a sám se tam usadit.
0: Jako mládek?
1: Jako mlinář. Zdejší lidi by ti za to ještě blahořečili, kdyby nemuseli vozit obilý kraj světa a měli mlejn zasejt pěkně u nosu.
0: A to já se do toho strašidelného klepáče zrovna podívám.
1: To bude nejlepší.
0: Naschledanou, babičko.
1: Šťastný pořízení.

0: I na moutě tady je ale spoušť. Jeden by dočista řekl, že se dostal do nějakého tuze začarovaného zámku. A což teprve zvenčí, vantroky schynilí, kolo se pro samourez ani nepohne a střecha si zrovna koleduje o poctivou doškovou záplatu. To se hned pozná, že tady schází, jak se patří hospodář. No nic, však já to tu dám brzy do pořádku. Jenom, co budou zač ty hejhulové rohatý, co tady provozují tu neplechu? Tak se mi zdá, že to v Turánu poznám. Honzo, rozum do hrsti a pěkně do stínu tadyhle zatrá.
1: Ty, Kleofáši, já ti tu čichám, dějakou pečídku, nebo co?
2: Dovíc, co čicháš, Mariáši, s tou tvou věčnou rýmou.
1: A bůžu já za to, když je na tom všivým světě porád ziba, jak v řeznickým sklepě. Pak přiletím sem a tady zas celou doc táhne od vody. Ach, Kleofáši, jak by tě se stejská po pekle.
3: A mě, ani mi nevzpomínej.
1: To teploučko.
3: Ten klid.
1: Ta pohodička.
3: Vyhřívat se na rozpáleným roštu.
1: Vyválet se v řeřavým uhlí.
3: Zalist si do komína, kde tě hladí měkoučký saze a po celým těle šimrají iskřičky.
1: Skočit si na půl litr vařící sebůli.
3: A to jídlo.
1: Hadži!
3: Je to pravda?
1: Je. Už to zase cítím, nějakou pečídeku, nebo co?
4: Už zase začínáš.
1: Ale já cítím...
4: Povídám, že tady můžeš cítit tak akorát svůj vlastní pšouk. Kde by se to vzala jaká pečínka?
1: Tady, podívej, Kleofášku, z kapsy ti čouhá detopejr a jakej tuč jde.
4: Pardie kopyto, dáš to sem?
1: Dedáb.
4: Ten je můj.
1: Já ho dašel.
4: A já ho ulovil. A upek. Cupak nevidíš, že už je skoro dopečený?
1: Kleofáši, takže ty jsi ho přede mnou schoval.
4: Dej mi pokoj.
1: Kdybych přilít pozdějc, tak bys ho zbaštil sám.
4: Neotravuj.
1: Ani kousek bys kamarádovi nedal.
4: Abys věděl, nedal.
1: Taky dobře. Ale je dobře, mysli, já mám taky něco schovadýho.
3: Cože to? Jo, housle, no to si pošmákneš.
1: Jen počkej, až spustím, to bude tadec.
4: Dost, Mariáši, dost. Přestaň s tím, nebo to bude má smrt.
1: Dostadu kousek detopejra.
3: Mariáši, měj rozum. Když netopejra rozdělíme, oblízne každý pár kostiček a nenajíme se ani jeden.
1: Jak chceš.
4: Ne, dost, Mariášku, prosím tě, dost, nebo se zalknu.
1: Dostadu kousek.
3: Dostaneš.
1: Biskupa?
4: Ne, biskupa ne.
1: Povídám, dostadu biskupa.
3: Dostaneš, Mariášku, dostaneš, jenom už pro všechny hříchy světa přestaň. Co to máš za prokletý housle?
1: Vyhadloval sebě rádo v lese s nějakou babkou.
3: A to musí každý hned z fleku tancovat?
1: Do, stačí dasadit šbitec a v duchu vyslet na toho, kdo má tancovat.
3: Rome, to by bylo něco... Na toho draka.
1: Da jakýho draka?
3: Za devaterýma lesama sedmerýma potokama a třema poustevnama je království a tam se nedávno uvelebil drak. Pětihlavej. A tenhle ten drak si vzal do hlavy, teda do hlav, že poobědvá dceru samotného krále.
1: Dovidíš, a ty se tady dohaduješ o detopejra.
3: Král dal vyhlásit, že kdo princeznu vysvobodí z dračích pařátů, toho nemine její jasná ruka a půl království nádavkem. Zatím si na draka ještě nikdo netroufnul, ale s těma zatrachtilejma housličkama.
5: Jo, ty jako bislíš?
3: Utancovat ho? Jo. Není už zrovna nejmladší a nechat ho zatrdlovat pár těch zbrklejších kousků.
5: Počkej! Čicháb! Čicháb!
3: Zás?
5: Ale čicháb! Člověčidu!
3: Člověčinu?
6: Je to pravda.
5: Tvůj to sebe se lek.
3: Propuje trán ze všech stran. Hrybová koule do tebe prešť. Co tu chceš, ty bílý maso?
6: Udělat tady konečně pořádek.
1: Pakuj se odsud, nebo...
6: Nebo co?
3: Nebo s tebe uděláme fašírku. Na roštu tě upražíme, nad cimprcam prosekáme.
6: Jdi k šípku, moulo. Teď si spolu o něčem vážně promluvíme.
2: My se s tebou vůbec nebudeme.
6: A dohodneme se. Podívejte, mrťafové. Mlejn je tu od toho, aby lidem dělal z úrody mouku. A ne, aby tu stál jen tak bez užitku a chátral a chátral. A protože vy dva, jak jsem vás tu tak pozoroval, na kloudnou práci asi nešáhnete, budete to vy, kdo se odtud bude pakovat.
2: My, že se... Řekni to ještě jednou.
6: Pakovat? Aha. Pokud vím, čerti byli odjakživa doma v pekle, a tak si myslím, že byste tu mohli přestat zaclánět a vrátit se hezky domů k mamince.
1: Když by to bábe dakázádo, služba je služba.
2: Nebav se s ním.
6: Teď jde jen o to, jestli půjdete po dobrým, nebo vám budu muset drobátko pomoct.
3: Roztrháme, rozsekáme, rozmašírujeme.
6: Takže drobátko pomoct.
1: U všech rohatejch housle, vzal dáb ty housle.
3: Přestaň, hned přestaň, chápe.
6: Až mi něco slíbíte.
2: Neblázni, člověče. S peklem není radnost si zahrávat.
6: Já mám pro strach uděláno.

0: bude zase teploučko a klid a pohodička.
1: Jásku, pomašírujete hned teď rovnou cestou do pekla?
0: Do jeje!
1: Co ty, mameluku?
0: Odepkli ufášku. Řekni, že jo!
2: Tak jo! Teď mi se mým koncem do toho našeho pekla už těšíme.
1: Tak se mi líbíte, prevíti. No tak, co otálíte? Šťastnou cestu.
2: Mariáši, soustřeď se. Raz, dva, tři.
1: Krucajdyš, to byl fofr. No nic, Honzo, jde se na kutě. Ráno tě čeká moc choulostivá robota.

0: Tak se mi zdá, že jsem u cíle. Smradu jak v rasovně a tohleto chrápání sotva pochází od člověka. Hej, hola! Kde jste kdo?
1: Kdo se toho považuje, budit mě z mých dračích snů?
0: Poledne pomalu na krku, to se nestydíš ještě vyspávat? Polez ven!
1: Komu týkáš? Komu týkáš, lidské červe?
0: Nejsem žádný červ, ale Honza. A kdo jsi ty?
1: Já jsem ten hrozitánsky ukrutánskej, secakramenskej a prach milionovej drak, zvaný Šarkán Pětihlav. Kdo se opováží vejít mi do cesty, toho v Turánu schlamstnu jak malinu.
0: I mě?
1: V tomhle tom nedělám výjimku.
0: Jenomže já se jen tak nedám. Co když tě zmůžu?
1: Ty bys mě rozesmál, červe. Za svých 160 let jsem spořádal na 52 princezen, na 80 kněžen, 99 hrabinek, 120 barones a rovných 200 komtes. Kolik rytířů a junáků se pro ně se mnou chtělo pustit do křížku, ale všichni do jednoho skončili na chlupce. Udělali společnost těm krasotinkám mým prostorným teřichu. A ty dopadneš zrovna tak.
0: To se říká, kdo ví jestli.
1: Co si to dovoluješ, ty chcí plino? Tady se bude tancovat, jak já budu pískat.
0: Chyba, jak já budu hrát.
1: Co to je? Nohy mi sami od sebe.
0: To máš za těch 52 princezen.
1: Nech toho, muzikante, nech toho.
0: Za těch 80 kněžen.
1: Muzikante.
0: 99 hrabinek.
1: Já už nemůžu.
0: 120 barones.
1: To mě loupe v kříži.
0: Rovných 200 komtesek.
1: Na všechno se ve mně vadí.
0: A za všechny ty mládence, co ty panenky chtěly před tebou zachránit.

0: A ty jsi měl někdy s někým slitování? To máš za to, že jsi celý ten svůj dlouhý život škodil lidem.
1: Ať mě, třikrát.

0: Je po něm?
1: Úplně. Je. Vy jste?
0: Jasná, krásná a urozená princezna Krasomíra. Kdo jsi ty?
1: Honza.
0: Princ Honza.
1: I kde pak? Obyčejnej Honza z chalupy.
0: Cože? Obyčejný z chalupy?
1: Chuděrka malá, omdlela. Je z toho všeho celá zmátožená. No nic, donesu ji domů, však oni si ji tam už dají do pořádku.

0: semináčku. Kdo pak to sem pospíchá od dračí skály? Chlapec jako z růže květ a na rukou nese můj tyton do kolenatej, naše princezničku. To, abych se přichvátla a honem zvěstovala tu radostnou novinu panu králi. Veličenstvo! Veličenstvo!
1: Co nese, Madleno, že jsem vtrhla jako do maštale?
0: Vaše veličenstvo, princezna.
1: Co je s ní? Snad jí drak?
0: Už ji nese.
1: Nese? A kdo?
0: Zachránce. Chlapec jako malovanej?
1: No tak rychle, co čučí nemehlo. Přines okamžitě džbán toho nejlahodnějšího vína, ať připijeme udatnému ženichovi. A ještě něco?
0: Už jsou tady, veličenstvo?
2: Dobrý den ve spolek přeju.
3: Co to je?
2: Co jako?
3: Tohle, že má být ten vzácný rytíř?
0: Neříkala jsem rytíř, veličenstvo. Povídala jsem...
3: Pušuj, trdlo. Co jsi zač?
2: Honza.
4: Z chalupy, tati.
3: Krasomíro, co jsi mi to udělala?
4: Když on mě zachránil.
0: Já dojdu pro to víno.
3: Nikam nechodila. A nebo šla. Musíme přece připít našemu hrdinovi.
4: Tati!
5: Zabav ho tu chvilku, dojdu pro stráž.
0: Co chceš dělat?
5: Vsadit ho tam, kam patří, do hladomorny. Jsme tu teď beze svědků, nikdo se nikdy nedoví, kam ten slamotrus zmizel.
0: Na něho jsme krátcí.
5: Kdo? My? Já se svými řády za chrabrost a lstivost v boji, že nestačím na takového hňupa zahnojeného.
0: Dokud má housle, tak nestačíš.
5: Housle?
0: Jak si myslíš, že jsi mohl toho draka? Holýma rukama? Začal hrát na ty své kouzelné skřipky a draka utancoval k smrti.
5: Ale to je úžasné. Dovedeš si představit, jak by se s těmihle houslemi vedla válka? Stačilo by postavit se na kopec a celé nepřátelské vojsko jednoduše roztancovat.
0: Jenže zatím visí housle u pasu tamtomu. No a ten je jenom tak nevydá.
5: Tak se na to musí jinak.
2: Odpustějí, vašnostové, ale co je šeptem, to je čertem.
1: A co se neposadíš, mládenče, neuděláš si pohodlí?
2: Děkuju.
1: Ty housle si neodložíš? Nepřekážejí ti?
2: I ne, děkuju za optání.
0: Prosím, tady je to víno.
1: Může jít, Madleno.
0: Ale já bych...
1: Šla.
0: Jak vaše veličenstvo poroučí.
1: A ty, Krasomírko, mi podej poháry.
5: A taky tu lahvičku s tím práškem.
1: Tak, tenhle pohár bude pro hosta.
2: Ať slouží.
1: Na chrabrost našeho hrdiny.
0: Na jeho odpočinek.
2: Líbí odpustit, pane král.

0: celý svět. Pro Pětran do čepice, kde to jsem? V jaký díře jsem se to octnul? Dveře železem kovaný, na okýnku mříže na dva palce tlustý. Na mou těkutě, teď ona to bude nakonec nějaká šatlava. Že by mě ten král s tou jeho napudrovanou majolenkou... A kde jsou housle? Že by kvůli nim? Že by se ke mně proto tak úlisně měli, aby se zmocnili těch skřipek? Ne, žádnej tvor na světě nemůže být tak nevděčnej. Vždyť jsem tu cácorku zachránil od jistý smrti. No jo, co bych tu ale jináč dělal? O lidská proradnosti. Na čerty jsem vyzrál, s drakem jsem si věděl rady, ale na falešný lidi jsem holt krátkej.
1: Haló, pane Honzo, jste tam?
0: Kůry nebeský, já z toho všeho už asi dočista sfamfrněl, teď já slyším...
1: Pane Honzo, slyšíte?
0: Jako by to volal někdo z podlahy. Ibaže slyším...
1: Tak mi pomozte s tou dlaždicí.
0: I pěkně vítám, panenko.
2: Seberte se a honem odsud. Chodba ústí v bučině pod hradem.
0: Proč tak nakváp? Sotva dostanu návštěvu a tak pěknou a ouhlednou návštěvu už mám vzít nohy na ramena.
2: Pan král vás tu jinak umoří hladem. Z tohohle žaláře se na světlo boží nikdo nikdy živ nedostal.
0: Pokud ho nepřišla vysvobodit jedna hezká modrooká panenka, která zná od žalářů tajný chodby.
2: Tatínek byl zedník a stavěl tohle vězení. Udělal si přitom ten východ. Člověk nikdy neví, kdy se může dostat za mříže, říkal.
0: Znal asi dobře věrolomnost svýho krále. Když jsme u toho, co pak dělá pan král s mýma housličkama?
2: Chystá se do války proti sousednímu králi.
0: Ale tomu nesmíme dovolit. Musíme honem něco udělat.
2: Vy se teď musíte zachránit.
0: Musím zachránit všechny. I tyhle ty pomněnkový kukadla.
2: Slibte mi, že teď hned odejdete.
0: Jak teď můžu odejít?
2: Jděte! Já mám o vás strach.
0: Tak dobrá. Ale jenom do té doby, než přijdu na to, jak na krále vyzrát. Pak se vrátím.
2: S bohem!
0: Na brzkou shledanou. Jak pak ti vlastně říkají, panenko?
2: Madlenka.
0: Tak na shledanou, Madlenko.

0: podívejme se. Třešeň srdcovka. A třešní má jen o lito. To si, Honzo, pošmákneš v tom parnu. Ty ale jsou.
1: Dobrou chuť, synku.
0: Je? Dobrý den, babičko.
1: Jak pak se vede?
0: Ani se neptejte.
1: Byl jsi v tom mlejně?
0: I byl.
1: A čerchmanti tě doběhli.
0: Ale kde pak? Ty už se v tom klepáči neukážou.
1: Tak co se kavoníš?
0: Když já těm otrapům rohatým vzal takový kouzelný housličky.
1: To jsi dobře udělal. Kdo ví, jaký alotria by s něma po světě tropili.
0: Utancoval jsem k smrti pětihlavýho draka.
1: Dobře.
0: Vysvobodil jsem z jeho spáru jednu princeznu.
1: Ještě líp.
0: A měl jsem ji dostat za ženu.
1: A proto se mračíš?
0: Místo toho mě pan král dal vsadit do hladomorny.
1: Ika kraholte. Ale jak vidím, utekl jsi.
0: Jenže mu tam zůstaly ty skřipky.
1: Ať si, k čemu by ti byly?
0: Ale v rukách toho krvelačního krále.
1: Už to mám, už vím, co tě trápí. Ty si zoufáš kvůli tomu svýmu dlouhatanskýmu nosu.
0: Nosu? Pro pětran do čepice? Co to? Ty ti mě narostl nos jako jelito. Tak tohle mi ještě scházelo. Co pak se před ní můžu ukázat s takovým klofákem?
1: Neboj, máma tě bude mít ráda, kdyby ti třeba z kozlí rohy narostly.
0: Jak já teď za ní můžu přijít a říct jí...
1: Co pak?
0: Víte, babičko, tam v tom království je jedna modrooká.
1: A ty ji máš rád.
0: No.
1: Tak no. A vypij to do dna. A pak se podívej tamhle do studánky.
0: Babičko? Babičko, moje zlatá, nos je fuč. Jak se mi to ale mohlo stát?
1: To po těch třešních. Jsou očarovaný.
0: Hrome, to by bylo něco na toho krále.
1: Tak se nedej zdržovat. A trhej, trhej.

0: Kupte třešně, třešně srdcovky, sladový, medový, žádnej nejed takový.
1: Ukáž? Co stojí?
0: Tenhle ten košík? Rovný 2 zlatý.
1: Cože? 2 zlaté za pár třešní?
0: Však si taky dají do trumpety jemnost, slečinko. Kdo okusí tyhle třešně, ten na ně do smrti smrťoucí nezapomene.
1: Dej je sem.
0: Tady jsou.
2: Kdo je to, Krasomírko? Poslouchej, nejsi ty špion sousedního krále?
0: Ale kde? Prodávám třešně, sladový, medový, žádnej nejed takový.
2: Jak vidět, prodal jsi, seber si tedy své saky paky a neokouněj mi tu pod okny.
0: Jak si vaše veličenstvo ráčí přát? A ochutnají, ty třešně jsou tu ze vzácný sorty. Jen co je pravda.
2: Kde vězí, Madleno? Šla a zapla mi vzadu tu přesku.
3: Jak poroučíte, veliče... Ježíšku na křížku... Veličenstvo.
1: Nejdřív mi podá ten hřeben.
3: Jejde, Nánku. Jasnosti, co vám to...
2: Já spěchám.
1: Já taky.
2: Ale já spěchám do boje, Krasomírko. Pochop, že... Proboha, dcero, jak to vypadáš?
1: Tati, co to máš?
2: Co se ti to stalo?
1: Co ti to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný nos. Cože?
2: Zrcadlo.
1: Co to mám?
2: Co se mi to stalo?
1: Co mi to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný.
0: A zasloužený.
3: Jemináčku, Honza.
1: Honza? Jak to, že není?
2: Co tu děláš?
0: Pořádek. A taky prodávám třešně.
1: Ten kupec v té kápi?
2: Ty třešně?
1: Ten nos?
2: Dám tě okamžitě katovi. Stráže, stráže!
0: Klid, pane králi, klid. Než zavoláte ty vaše stráže, měl byste vědět, že já jedinej vás můžu zbavit té parády.
2: Ať sem jdou okamžitě stráže!
1: Počkej! Jestli je to tak, jak říká, dáš ho popravit a co potom?
2: Ano, popravit.
1: Kdo by si mě vzal s takovou okurkou?
2: Ale nejdřív ho dám pěkně zmučit.
1: A co ty? Nebo si myslíš, že tě bude brát vážně jediný voják z tvého vojska? Nosatý vojevůdce.
2: Nosatý? Dobrá. Když nás zbavíš těch nosů, nedám tě zmučit.
0: Já chci víc.
2: No dobře, nechám tě tedy odejít bez trestu.
0: Já chci víc.
2: Víc? Co můžeš ještě chtít?
0: Svý housličky.
2: Ty, křupane, jeden zahnojená.
0: Nosatý vojevůdče.
4: Tady jsou.
0: A tady meducínka. Jedna flaštička a...
1: Dej sem.
3: Je pryč. Dívejte se, už je zase takový, jako býval.
2: Dej sem, proklatý nos, kvůli němu. S těmi houslemi bych se byl stál pánem světa.
3: Co jsi mohl dělat?
0: Mohl donutit mě s pomocí těch skřipek, abych vám vydal ty flaštičky.
2: Ty, já tě.
0: A máte po meducínce, a já jinou nemám. Musíte zůstat tak. Aspoň vás už nikdy nenapadne vymýšlet války. A my půjdeme, Madlenko, k naší mámě. Domů.

0: dejte sem kus žvance, duše zatrachtili.
1: Jemináčku.
2: Ale, to jsou k nám hosti.
0: I pro krvavý koleno. Vždyť je to ten Vandrák.
2: No to jsou mi pěkný věci, hasačerti. Neslíbili jste mi náhodou, že pomašírujete rovnou cestou do pekla? A na dobro.
3: Když oni nás tam nechtějí.
0: Vyšoupli nás šupito presto zpátky na svět. Prej, máte svou přidělenou živnost, strašidelný mlejn, tak si jak se patří, hleďte a sekejte dobrotu.
2: A takhle vysekáte dobrotu? Přepadávat poctiví lidi jako nějaký arcimordýři.
3: Když by bábe hrozitánský hlad.
0: Vandráku, buď ty dobroty a dej nám něco k snědku.
2: Což, o daní by nebylo. Ale když my k snědku nemáme sebou lautr nic. Máte to marný, kostohryzové. Budete si muset obstarat jídlo sami.
3: Sami?
2: A poctivě.
0: Jak? Poctivě.
2: Jít k někomu do služby a na živobytí si vydělat.
0: Kdo by nás vzal do služby? Čerty,
3: teď by se nás lidi báli.
2: Tak víte vy co, bambulové? Já vás vezmu jako chasu zpátky do mlejna. Ale to vám povídám, žádný ulejvání. Nebo popadnu čarodějný housličky?
4: Nepopadneš, synku, nepopadneš. Ty housličky jsou totiž moje. Svou službu vykonali, teď poputujou zase na hřebík nad Almárku v mý chaloupce.
2: Tady je máte, babičko.
4: Dám vám za ně tuhle ošatku kouzelnýho bejlí, co zažehnává všechny neduhy.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkujeme.
2: A teď hajdy za mámou. Naschledanou, babičko. A vy pojďte, čerchmanti!
5: Teta, prosím vás, debděla byste taky něco datu bojí rýbu?
4: To víš, že měla. Tenhle kořínek sroupej na posezení a uvidíš, jak se ti uleví.
5: To je dobrý, to je trbký.

0: maso, meleho na misu, misa se má, juchajda a holadria je po rýmě, už je ze mě zasejc normální čert, teda mlinářskej.
1: Co tady chcete?
2: Čekám tu na vás.
1: Co chcete?
2: Přišel jsem vlastně z moci ouřední. Sedlák vám vzkazuje, abyste šla. Dluh jste nezaplatila. Chalupa je od téhle chvíle jeho.
1: Jezus, mankote, a kam mám jít?
3: Celou dobu o ničem jiným nemluvím. Aninko, mějte rozum.
1: Na starý kolena škemrat u cizích o noclech. Oždibec chleba.
2: Samotná ženská nemá v tom slzavým údolí pražádnýho zastání.
3: A ten váš kolohnát, kdo ví, kde vzal ve světě za svý? Podejte mi ruku. Nemáte na vybrano?
1: Ne, ani za zlatý telene. Musela bych před sebou plivnout, kdybych vzala za vděk tím, co se mi z duše protiví, jenom abych seděla na měkkým. Však oni jsou ve vsi ještě dobrý lidi, který se neobrátěj k chudý vdově zády. A on zažije, abyste věděl.
2: I to by bylo, aby ne.
1: Horzo, Honzíčku chlapče zlatej.
2: Hele ho, lumpa, s holkou se tahá, místo aby mašíroval na Turka.
4: Co tu zase chce ta nádhera, mámo?
3: Dělej si, šprťou chlata, dělej. On tě přejde humor.
2: Verbíři jsou ještě v sousední vsi. Stačí, abych se zmínil? A to by v tom byl čert.
4: Jen ty moc čerty nevolej, aby tě nevzali za slovo.
3: Nevyhrožuj, já mám pro strach uděláno.
4: Uvidíme. Hej, vy dva, nestyďte se a pojďte sem dovnitř.
5: Dobrý den.
4: A teď ukažte, co umíte.
5: Mariášku, raz, dva, tři, teď.
1: Ratata, ratata.
5: Roztrhnutý kaťkata.
1: Koriandr.
5: Šelvandr.
1: Rozšlápnul tam.
5: Cukrkandr.
1: Brr a brr.
5: Audry mudry.
1: Perpentikl, všecko ven.
6: Líčky, kde jste ho? Pomoc, čerti jsou mi v
1: Je pryč!
5: Nezbyl po něm ani šust.
1: Honzo, to jsou snad opravdovský
4: čerti. V pekle je nechtěli, tak jsme je vzali sebou. A tohle je moje nevěsta, mámo.
7: Já jsem Madlenka.
1: A moje děvečko drahá, tak ty a Honzík.
7: Mm-hmm.
1: No to je mi nadělení. Taková návštěva a vestavení jak u snědenýho krámu.
7: Nedělejte si starosti.
1: Tak se alespoň u nás posaďte. Vlastně, Honzo, Honzičku, naše chalupa už není naše.
4: Jak tomu mám rozumět?
1: Sedlák nám ji zabavil na zaplacení dluhu za krabičku.
4: Když zabavil, tak zabavil. Aspoň tu nezůstaneme nikomu nic dlužný.
1: Kam se ale všichni podějeme?
4: Přestaňte plakat, mámo, a jděte honem zbalit do rance těch pár švestek, ať jsme brzo doma.
1: Doma?
4: Budeme teď doma v jednom mlejně.
1: Chlapče nebohá, kde by jsme my chudáci vzali mlejn?
4: Byl to mlejn strašidelnej. Osvobodil jsem ho, tady od těch moulů.
1: Jezus, mankote.
7: Pojďte, paň maminko, pomůžu vám.
4: A vy, čerchmanti, pomůžete mně. Naložíme na trakač nějaký to hrampádí a hajdy do mlejna. Bez toho už šilháte hlady.
1: Cestou pozbíráme pár hub a já vám udělám plotňák polívky. Juchajda!
4: Tak, do díla.
5: A zaspíváme si k tomu nějakou odporlaj.
1: Ať nám jde práce hezky od ruky.

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, por se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Zaposlouchejte se do životních příběhů obchodníka a cestovatele Marca Póla. Jehož osudy budily pozornost mnoha lidí už v době, ve které žil. Účinkují Boris Rezner, Lukáš Hlavica, Eduard Cupák a další. Napsala Eva Košlerová, režie Karel Weinlich. Vyrobeno v roce 1990.

0: kronice, kterou se chystám otevřít, je zaznamenán dávný životní běh velkého cestovatele Marca Póla, jeho otce Nikola a strýce Mafia, obchodníků ze staroslavných Benátek, bohatého přístavního města na břehu Jaderského moře. Na hřbetech koní a mesků procestovali se svými karavanami křížem krážem celou Asii. Tisíce a tisíce mil úmorných cest, na kterých Marco Polo prožil víc než 25 roků. Dejme mu slovo. Marco, co vás vedlo na ty obtížné a nebezpečné cesty?
1: Jsme přece obchodníci.
0: Chceš říct, že jste to dělali jen kvůli zisku?
1: Mne vábila víc tajemnost toho dalekého světa dílu. Neznámá města, exotické národy, výšky velehor a nekonečnost stepí.
0: Tedy touha po dobrodružství?
1: Žízeň po poznání. Kdo víc prožil, vidí dál do světa i hlouběji do svého nitra. Taková cesta člověku dává křídla, moudrost a svobodu srdce.
0: Je proto člověk šťastnější?
1: Je ličtější.
0: Otvírám kroniku velkolepé cesty z Benátek po celé orientální říši Kublaje Chána, vládce všech tatarských kmenů, které si dokázali podmanit Asii a v Evropě stanuli až u Dunaje a Visly. Píše se rok 12. 70. a 5., když Mafio, Nikolo a Marco Pólové přicházejí do audienční síně mocného tatarského vládce Kublaje Chána.
2: Vaše veličenstvo, jsme vám povinováni díkem za to, že jste nám poslal naproti své poselstvo.
3: Pro tak vzácné hosty to byl jen skromný doprovod.
4: Netušili jsme, že o nás víte.
3: I v nejodlehlejších pustinách sledovali vás oči mých poslů.
2: Pak tedy víte, pane, že jsme nikdy nejednali proti dobrým zvykům.
3: Jak dlouho trvala vaše cesta z Benátek až sem? Páni Pólové.
2: Přes 3 roky, veličenstvo.
4: Víc než 1000 dní, veliký chane.
3: Bylo to jistě namáhavé putování.
4: Věříme, že se nám vyplatí. Díky vaší přízni.
5: Ale strýčku, už dnes je náš zisk větší, než se dalo doufat.
3: Je váš pomocník?
2: Můj syn Marco, veličenstvo.
3: Chlapče, neměl bys o výdělku nechat mluvit zkušenější obchodníky, jako je tvůj otec a strýc?
5: Já nemyslel užitek v penězích, pane.
3: Co je podle tebe cennější?
5: To, co člověk může poznat na vlastní oči a prožít vlastním srdcem.
3: Kolik je ti let, Marco?
5: 18.
3: A co všechno si cestou poznal, jak pravíš, na vlastní oči?
5: Kdybych vám směl přečíst svůj deník.
3: Ty si své zážitky zapisuješ?
2: Podle mé rady, veličenstvo. Na lidskou paměť není spolehnutí.
5: Už teď by se mi pletla jména těch zemí a národů. Turkománie a Velká Arménie. Města Arzingan a Arziron. Převysoká hora Ararat.
3: Pod ní jsou nejbohatší pastviny pro stáda mých válečných koní.
5: Já vím, ale jen přes léto. V zimě musí táhnout jinam, tolik je tam sněhu.
3: Jsi opravdu důkladný.
5: A dál na půlnoční stranu Zorziana, které říkají království Georgie. Pane, tam ze země tryská olej. Ne k jídlu, ale dá se jim svítit. A pak jsem viděl překrásná města a pevné hrady v horách. Tam se skrýval jejich národ, když jeden tatarský chán...
3: Proč jsi se odmlčel?
5: Když tatarský chán přepadl a strašně vyplenil tu zemi.
3: To byl můj praděd.
5: Ale ti hrdí a stateční lidé tam žijí dodnes.
2: Marco.
3: Jen ať vypráví, co jsi zapsal.
5: Všechno se stejně nedá popsat, pane.
3: Co třeba?
5: Jakými barvami hrají bukové lesy na podzim? Vlnobití moře mezi útesy? Zrána horské louky v květu? A v noci nebe plné hvězd? Blankyt nad horami a v něm kroužící orel? Ach, pane, krása těch zemí se nedá popsat slovy.
0: Máš pravdu, Marko. A ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zachytit slovem moudrý úsměv starého chána a vytržení jeho malé krásné vnučky. Visí ti očima na rtech, aby jí neuteklo ani slovíčko.
5: Ale vždyť ona je princezna. A já jenom...
0: Zdá se, že si toho všiml i veliký moudrý chán.
3: Jdi zpátku, Gačin. Je už pozdě. Naši hosté jsou unaveni. Marko, dostalo se ti vysoké pocty. Moje malá Kugačin tě povýšila na svého dvorního pohádkáře.
5: Ale já nevyprávěl pohádku.
3: Páni Pólové, uděluju vám právo obchodovat v mé říši, kde se vám zlíbí. Ale o Marka bych se rád s vámi podělil. Na mém dvoře může nabít stejně cenné zkušenosti a já se postarám, aby nezískal ani ostříbrňák míň než vy dva se svou kupeckou karavanou.

0: V kronice je psáno, že Kublaj Chán, hlava všech Tatarů, vládne nad největší říší na celém světě a nic se nevyrovná jeho moci.
1: Jeho moudrost není o nic menší.
2: Ani štědrost a velkorysost.
0: V jak dojemné harmonii si notují páni Pólové.
2: Máme proč. Udělil nám nejvyšší výhody.
3: Naši karavanu chrání na nejistých cestách jeho strážci.
2: Otevřel nám cestu ke svému dvoru.
3: Trvalo to pár let, ale Marko smí dnes sedět blízko jeho trůnu. Nejmladší z císařových rádců. Rytci už pro něj připravují zlatou destičku jako znamení chánova vyslance.
0: Tak je psáno v kronice. Ale ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zaznamenat všechno. Celou pravdu. Jsou věci záhadné a tajemné, které se nedají zachytit slovy. Zázrak svítání, strom v květu, okouzlení, kterým začíná láska.
4: Je to pravda, Marko?
1: Nevím, na co se ptá princezna Kugačin.
4: Že už se zase chystáš odjet, kdo ví kam.
1: Veliký chán si přeje, abych vedl jeho poselstvo do království Amu.
4: A ty potom toužíš?
1: Plním rozkaz vladaře.
4: Bude tu bez tebe smutno.
1: Mezi tisícem dvořanů si ani nevšimnete, že jeden chybí.
4: Tak ráda jsem tě poslouchala. Tvůj hlas.
1: Můj otec a strýc jsou lepší vypravěči.
4: Řekla jsem tvůj hlas. Co se jde na příhodách, o kterých povídají druzí? Ty jsi radost i pro mé oči. Pro mé srdce.
1: Veliký chán by mne pokáral, že naslouchám takovým slovům. Smím odejít?
4: Až se rozloučíme. Až políbíš mou ruku.
1: To je dovoleno jen mužům z královské krve.
4: Já vím. Ale snad ti smím aspoň vyprosit ochranu před zlými démony. Jdi, Marko. A šťastně se vrať.

0: Jediný popsaný list v tvém deníku, Marko. A kolik je to mil?
1: Sám nevím. 20, možná víc. Dlouhé dny v sedle, týdny, měsíce, jarní povodně, parná léta, sněhové vichřice.
0: Vrší se v nich jeden rok, druhý, třetí. Už je jich celá řada, cesty křížem krážem. Piš, Marko, na nic nezapomeň.
1: Smutná a pustá země Tebet. Osm království, osmero národů vyhubil Mangu Chán. Provincie Kaindu, kde místo zlatem lidé platí solí. Oni tam hřebíček a zázvor. Bárky naložené z kořicí na zlatonosné řece Brius. V zemi Karazan řeky plné zlata a hrozných ještěrů, kterým dali jméno krokodýl. A v provincii Zardandam si lidé nasazují na zuby zlaté plíšky. Co zemí, co měst, co jmen.
0: V deníku ubývá nepopsaných bílých listů a na spáncích přibývá šedivých vlasů, které vybělel uplývající čas. Pani Polové, nikdo druhý nescestoval takový kus světa. Je snad kraj nebo město, na které vzpomínáte víc než na jiná?
2: Věděl bych o jednom.
3: Radši mlč, bratře.
0: A co ty, Marko? Na kterou končinu myslíš nejvíc?
1: Na Benátky.
2: Já to tušil.
3: Mlčte, vy dva blázni.
2: Taky se ti zastesklo po domově, chlapče.
3: Domov je tam, kde se nám dobře daří obchody. Jen žádné stezky. Kublaj Chánova říše není pro nás domov, ale ráj.

0: Kam se to díváš celé hodiny, má malá, pošetilá kugači?
1: K horám na obzoru, dědečku.
0: To není moudré.
1: Snad zmoudřím, až budu stará jako ty.
0: Holčičko, tobě je souzen muž z královské krve.
1: Ale vždyť já jenom chtěla slyšet jeho hlas, aby vyprávěl, kde byl, co viděl a co zažil, kde všude si na mne vzpomněl. Proč mi to zazlíváš?
0: Bojím se, aby ti jednou nebylo těžko u srdce.
1: Poruč, ať se vrátí. Třeba jen na krátko.
0: Až mi odpovíš na jednu otázku. Víš, komu jsi zaslíbena?
1: Muži z královské krve.
0: Tak na to nikdy nezapomeň.

0: Páni Polové, povolal jsem vás k audienci kvůli radostné zprávě, s kterou před chvílí přijel zvláštní posel. Pane Nikolo, váš syn a můj místodržitel se vrací ze svého sídla v Yangqi.
1: Veličenstvo, děkuji vám za tu novinu s nevýslovnou vděčností.
0: Říkáte to, jako by se váš syn vracel z vyhnanství.
1: Neviděl jsem ho víc než 3 roky. Jako otec mne jistě pochopíte.
0: Jsem otec všech Tatarů. Nejenom svých synů.
2: Veličenstvo, u nás doma matky vychovávají své děti jinak než u vás.
0: Doufal jsem, že za těch 20 let přijmete naše zvyky.
1: Vůni a barvu bylin přeturčují kořeny a živná země. Víc než sebelepší zahradník.
0: Nedal jsem vás povolat, abychom tu meditovali. Chtěl jsem požádat, abyste jeli v čele poselstva, které Marku Polovi posílám vstříc, daleko před brány města.
2: Tenhle rozkaz by nikdo z vašich podaných nevyplnil s větší ochotou.
0: Vy přece nejste moji podaní. K mé velké lítosti.
1: Kdy má odjet vaše poselstvo?
0: Za hodinu budou osedlaní koně před vaším domem.

0: Marko, kdybys věděl, jak jsme se těšili, až spustíš, co všechno si zažil za ten dlouhý čas. A ty tu zatím sedíš jako tělo bez ducha.
1: Nediv se mu, bratře, po takové dlouhé cestě v sedle. Nebo tě něco trápí, Marko?
0: Co by ho mohlo trápit? Já na jeho místě bych nad Chánovou odměnou tancoval radostí. Marko, celý dvůr ti závidí.
2: Z toho je má úzkost. Ze závisti dvořanů a z okázalé Chánovy přízně.
0: Co to povídáš?
1: Ani já ti nerozumím, hochu.
2: Královská odměna není mzda za včerejší práci, ale záloha na zítřejší úkoly.
1: To mě nenapadlo.
0: Věšet hlavu, protože ti zítřek slibuje nový užitek?
2: Když mi kurýr přivezl Kublajův rozkaz, abych se sem vrátil, právě ten den to bylo 20 roků, co jsme se z Benátek vydali na cestu.
1: Zastesklo se ti.
2: Bylo to jako příval vzpomínek. Na náš starý dům, na maminku, na kamarády, na mládí, které uteklo ani nevím jak.
0: Ty by ses nerouhal. Opravdové mládí ti začíná teprve teď.
2: Tobě se nikdy nezastesklo, strýčku.
0: A to je něco jiného. Já jsem starý člověk a nerad bych složil kosti v pohanské zemi. Ale ty nespěchej. Když vydržíš ještě pár let, vrátíš se do Benátek jako největší boháč.
2: Já nešel do světa jen kvůli bohatství.
0: Přijeli Chánovi jezdci, ale do domu vstoupila jenom jedna osoba.
1: Tak jdi přivítat.
3: Odpustíte mi, že jsem přišla bez pozvání?
2: Kukačin.
1: Princezno.
0: Nejjasnější. Taková podsta pro náš příbytek.
3: Přišla jsem oznámit pozvání ke slavnostní hostině. Na počest Marka Póla.
1: Díky, princezno.
0: Samozřejmě s velkou radostí.
2: Od kdy posílá veliký chán svou vnučku jako posla?
3: To já ho poprosila. Chtěla jsem navštívit tvůj domov.
2: Můj domov je v Benátkách, princezno.
3: Domov je tam, kde člověk může složit hlavu, když se mu chce spát.
2: Na to stačí tam kočovníka.
3: A proč ne, když v něm čeká ten, koho má člověk rád?
2: Princezno, přijímáme pozvání s velkou vděčností.
3: Těším se, že budeš celý večer vyprávět. Naschledanou, páni Pólové.
0: Marko, takové vyznamenání. Teď už to jistě přetřásá celý dvůr.
2: A zatím vítr schání mračna k bouři.
0: Ale vždyť Kublaj Chán ti znovu dokázal svou přízeň.
2: Jakoby tušil, co mám na srdci. A chtěl zabránit, abych to vyslovil nahlas.

0: hudebníci odnesli své nástroje. Hodovníci šli spát. Skončili oslavné řeči. Je ticho.
1: Chvíle jako stvořená k tomu mezi čtyřma očima si dopovědět, co neměli slyšet cizí uši.
2: Poslouchám, veličenstvo.
1: Dílo, které si pro mne vykonal na svých cestách, si zaslouží nejvyšší uznání. Tvoje zpráva o nich se mi však při vší barvitosti zdá až příliš skromná.
2: Možná, že jsem špatný vypravěč.
1: Nechtěj po starém muži, aby lichotil mladíkovi. Spíš bych rád věděl, co jsi mi zatajil.
2: Ani krok, můj pane. Ani jediný ze svých činů.
1: Zeptal bych se raději na tvé myšlenky a touhy.
2: S těmi se u nás obracíme jen k Bohu, protože on do našeho srdce vidí hlouběji než my sami.
1: Marko, nejednou jsem zalitoval, že nejsi z mého rodu. Dával bych tě za vzor svým synům a vnukům.
2: Veličenstvo, nemám čím oplatit tolik chvály.
1: Mně postačí tvá upřímnost.
2: Tak dobrá. Před chvílí jste řekl, že se nesluší, aby starý muž lichotil mě, mladíkovi. To slovo bylo na místě, když jste mě viděl poprvé. Jenže od té doby uplynulo více než 20 roků.
1: Říkáš to, jako by se ti zdály promarněné.
2: Naopak, veličenstvo. Neumím si představit krásnější osud. Vždyť se mi vyplnilo všecko, o čem jsem sníval jako chlapec.
1: Jsi tedy šťastný.
2: K tomu mě chybí jenom jediné.
1: Splním ti každé přání.
2: Veličenstvo, a já se bál.
1: Kromě jednoho. Kdybys chtěl odejít od mého dvora, odpovím ne. A teď řekni, co chceš.
2: Právě jste to odmítl.
1: Nerozumím ti, Marko. Nikdo na celém světě ti nemůže dát, co já. Po čem bys ještě mohl toužit, co vlastně chceš?
2: Vrátit se do Benátek.
1: Marko, sláva toho města už vybledla.
2: Je tam mé dětství, pane. Domov, hnízdo mého srdce.
1: To říkáš ty, tažný pták?
2: I ten se nakonec vrací, když přijde jeho čas.
1: Prožil jsi tu delší čas, než tam, tvůj domov je tady.
2: Domov je tam, kam člověka táhne srdce.
1: Srdce, pořád srdce. Co je tvé srdce proti mé vůli? Ta je zákonem.
2: Pro vaše poddané, veličenstvo. My k vám přišli dobrovolně. Jsme vám vděční za štědrou přízeň, ale ani ta z nás neudělala vaše zajatce.
1: Pozor na slova, Marco Polo. Mluvíš s velikým chánem.
2: Mluvím s moudrým mužem, který chtěl ode mne pravdu.
1: Teď poslouchej ty moji.
2: Pravda je jen jedna.
1: Mýlíš se? Mám mnoho různých podob. Při nejmenším dvě. Jako tenhle zlatý peníz.
2: Veličenstvo, prosím.
1: Mlč. Kdybychom si my dva byli rovni, řeknu, hoďme si minci, ať nás rozsoudí náhoda, ale to nejde. Já jsem veliký chán, ty jsi... Marko, udělám tě králem.
2: Ale já přece veličenstvo.
1: Takové pocty se ode mě nedostalo žádnému z neurozených.
2: K takové vyznamenání mi přinese leda závist vašich dvořanů.
1: Tvé skutky a tvůj rozum promění nenávist v obdiv. Marko, Marko, představ si, že teď k tobě hovoří vlastní děd, který nemůže povolit tvému stesku povlasti, protože musí myslet na osud celé říše, snaž se to pochopit a řekni ano.
2: Jak dlouho má trvat moje služba?
1: Na to ti odpovím za rok. Ale když si budeš přát, abych zařídil teď hned návrat tvému otci a strýci...
2: Spolu jsme přišli, spolu se budeme vracet.
1: Vidím na tobě, že máš ještě cosi na jazyku.
2: Zkušenost poutníka, který procestoval vaše císařství od západu až na východ a od jihu na sever.
1: Poslouchám.
2: Veličenstvo, Abyste vytvořil svoji ohromnou říši, musel jste násilím podrobit stovky knížat, měst a přístavů a malých národů.
1: To je úděl silnějšího a zdatnějšího.
2: Jenomže čím je vaše království větší, tím víc je starostí, jak je udržet pohromadě.
1: Spojil jsem své provincie cestami pro karavany. Postavil sýpky na ochranu proti hladu. Chráním slabší proti násilníkům. Na vlastní oči si viděl přístavy, které jsem dal postavit. Celá města. Stáda skotu jsem rozmnožil do milionů. Viděl si tkalcovny hedvábí, bavlny koberců. Všichni jsou majetnější než předtím.
2: Jsou i šťastnější.
1: Nemluv o štěstí. To je přelétavé. Trvá jenom chvíli.
2: Můj pane, vaši předchůdci toto impérium stvořili. Vy už je jenom držíte pohromadě silou své osoby.
1: To je osud každé velikosti.
2: Ale co z ní zůstane, až tu nebudete vy? Odpusťte mi tu smělost.
1: Máš mne za hlupáka, kterého nenapadne, co i holobrátkovi jako ty bije do očí? Jenomže já se nestarám, co bude po mé smrti. O budoucnosti rozhodnou moji následovníci.
2: Já se chtěl uchránit před tím, aby nerozhodli taky o mém vlastním osudu.
1: Dobrá. Dávám ti své slovo, že vypravím karavanu kupců pólů zpátky do Benátek dřív, než se začne třást ruka, ve které držím otěže.
3: Taková podsta se opravdu nedá odmítnout, Marko.
4: A taky proč? Vždyť by to byla nehorázná pošetilost. Ve tvém království bude mít náš obchod zlaté časy.
2: Pořád jen zlato, zlato. Já chci domů.
3: Teď to není možné.
4: Nemůžeš se protivit vůli samotného chána.
2: Mohu se jí vyhnout.
4: To bych rád věděl jak.
2: Takže co nejdřív odtud odjedem.
3: Kublaj přece tvou prosbu odmítl.
2: Odjedeme tajně. Opustíme Kambalu v noci.
4: Máš rozum? Tajně? Karavana 200 mužů, to není sednout na koně a potichu se vytratit.
3: Bez chánova průvodního listu by nás stejně nepustili, ani z městské brány.
2: Mám zatím ještě zlatý odznak vyslance do království Amu. A poprosil jsem princeznu Kukačin, aby se za nás přimluvila, až zmizíme.
4: Tohle dobrodružství nás může stát třeba i hlavu.
2: Když se nám podaří dorazit do hor, než napadne sníh, nenajdou nás.
3: Marko, taková karavana to opravdu není jehla v kupce sena.
2: Moji lidé už všechno připravili.
4: Ale co stráž v bráně?
2: Ta se mi pokloní, až jí ukážu zlatou tabulku chánova vyslance.
4: Já z toho mám strach.
3: Kdy chceš vyrazit, Marko?
2: Ještě dnes. Po setmění.
5: Stůjte! Posviť na ně, kdo je to?
4: Počestní kupci.
2: Kublaj Chán jim dovolil, aby se ke mně přidali. Jsem jeho vyslanec. Znáš ten odznak?
5: Ukaž.
2: Neopovažuj se ho dotknout.
5: Nejsi ten slavný Benáčan?
2: Nevyptávej se a dej otevřít bránu.
5: Ani hnout!
2: Jak to mluvíš s chánovým vyslancem?
5: Teď jste jeho zajaci, mám Kublajův rozkaz.
2: Na koně! Všichni jste!
5: Ani krok! Míří na vás 3x12 luků.
4: Já to tušil, bylo to bláznovství.
3: Jak se to mohlo stát?
2: Nikdo nás udal.
4: Ta tvoje princezna.
2: Kukačin, nevěřím, ta by mě nezradila.
5: Páni Polové, na rozkaz velikého chána vás mám doprovodit zpátky do vašeho domu.
2: A když odmítneme?
5: Tak pobijeme celý váš průvod, lidi, koně i mesky.
3: To nesmíme dopustit, Marko.
4: Přivedl si nás do pěkné kaše.
2: Vzdáváme se. Dáte nám pouta.
5: Veliký chán pravil, že svou přízní si vás připoutá pevněji než řetězem. Pojedete za mnou!

0: Veličenstvo, prosím o slyšení.
1: Jak ses ke mně dostal?
0: Využil jsem chvíli, kdy se střídají stráže.
1: Řekl jsem, že tě dám zavolat, až sám uznám za vhodné.
0: Veliký chane, je to měsíc, co nás zadrželi v bráně a od té doby jsme v zajetí.
2: Vy přece nejste zajatci.
0: Tak proč jste nás dal zadržet? Proč nás nechcete propustit domů?
1: Domů, domů, domů! Moji podaní to slovo vůbec neznají. Tataři jsou doma všude, kam sahá moje moc.
0: My nejsme Tataři, pane. Naším domovem jsou Benátky.
2: Jsi jenom jeden z tisíců mých dvořanů. Ale přirostl jsi mi k srdci, Marku.
1: Byl čas, když jsem žádný z mých žehl

0: odmítá naslouchat mé touze po domově.
1: Marco Polo. Až se jednou rozpomeneš na tento rozhovor, budeš litovat, že jsi mě neposlechl. Ale to už naše osudy si budou vzdálenější než země a měsíc. Co myslíš, že teď udělám?
0: Netroufám si hádat.
1: Císař nemůže odvolat své rozhodnutí, ztratil by tvář. A nemůže najít k jeho splnění takovou cestu, která tebe současně povede co nejblíž k vytouženému cíli.
0: Na takovou hádanku můj důvtip nestačí.
1: Včera k nám dorazilo poselstvo z Perzie. Perský král Argon poslal ke mně své vyslance s prosbou, abych mu dal za ženu princeznu z mého rodu. Los padl na mou nejmilejší a nejkrásnější vnučku.
0: Princeznu Kugačin.
1: Posmutněla, když vyslechla, co jí čeká.
0: Nedivte se jí, veličenstvo. Cesta do Perzie je těžká a nebezpečná a dlouhá, dlouhá. My jsme odtamtud k vám putovali víc než 2 roky.
1: Jak daleko je z Perzie do Benátek?
0: 4-5 měsíců pochodu.
1: Teď poslouchej, Marco. Při pohledu na smutnou princeznu se mi sevřelo srdce. Zeptal jsem se, jak bych jí mohl ulehčit tu cestu. Požádala mě, abych ti svěřil vedení jejího doprovodu.
0: Bůh jí žehnej za to přání.
1: A já jí vyhovím.
0: Díky, můj pane.
1: Jsi jediný, komu jí svěřím bez starostí. Budeš první z jejich služebníků. A já jediným rozhodnutím dosáhnu trojího cíle. Vyhovím přání své Kugačin, splním tvoji touhu a především vše se stane z mé vůle. Určují tě tedy vůdcem výpravy, která doprovodí nevěstu krále Argona do Perzie.

0: Otvírá se předposlední kapitola kroniky o životě a dlouhé pouti Marca Póla. Tentokrát na palubě korábů.
1: Na karavany číhají lupiči. Vánice, močály, rozvodněné řeky, neschudné hory.
0: Ale Tataři jsou špatní námořníci.
1: Najali jsme čínské. 14 nejlepších korábů z přístavu Kajton přijalo do podpalubí zásoby na 2 roky.
2: Už nebudu jíst, ať odnesou mísy. Proč si dal připravit takovou hostinu?
1: Je slavnostní den. Končí 400 dní naší cesty.
2: Už celý rok a navíc ještě měsíc.
1: Na palubě čekají hudebníci.
2: Chtěla bych, abys mi dnes vyprávil.
1: O čem?
2: Která z svých vzpomínek je nejkrásnější? Která končina?
1: Kvinsaj. V jejich řeči to znamená nebeské město.
2: Povídej mi o něm.
1: Vaše dvorní dámy jsou ospalé.
2: Mohou jít spát. 400 dní.
1: Už brzy budeme v půli cesty.
2: Mezi Kambalou a Benátkami. Po čínské zemi se ti nezastesklo?
1: Kolikrát? Čím víc se vzdalujeme od jejich břehů, tím častěji se v duchu ohlížím zpátky.
2: Ráda bych slyšela tvé vzpomínání na nebeské město.
1: Je obrovské. Jeho hradby kolem dokola měří na 100 mil. Přešel jsem 1000 kamenných mostů. Viděl jsem tam jezera, průplavy s lodicemi, které se podobají benátským

0: gondolám. Ulice vydlážděné, na palácích pozlacené střechy. Ale ze všeho nejkrásnější byli tam lidé. Ženy i muži, všichni v nádherném hedvábí. Dívky křehké, muži stepilí.
1: Mluvíš o nich, jako bys byl básník.
0: Kdybych dovedl psát verše, vypodobnil bych je mnohem líp.
1: Proč myslíš, že jsou lepší než jiní?
0: Protože nikdy nevedli s nikým válku. Odmítají válečné řemeslo. U žádného jsem neviděl zbraně. Strážní službu tam koná tatarské vojsko. Když projíždí ulicemi, lidi zamykají dveře a spouštějí v oknech žaluzie.
1: Právě proto byli přemoženi našimi vojáky.
0: Ale stejně se nepoddali. Žijí jako před tatarským vpádem. A zůstanou takový i potom, až z města odejde poslední nájezdník. Jsou to lidé práce. Mají v úctě řemesla, umění. Jsou snášenliví a milují život v míru.
1: Poslouchá se to jako pohádka.
0: Která právě skončila. Je pozdě, princezno. Dobrou noc.
1: Díky za ten večer.

0: míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
1: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
0: Čamba.
1: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
0: Sumatra.
1: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
0: Ostrovy Nogueran a Angaman.
1: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
0: Indie.
1: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo.
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místo králové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
8: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
8: Inu miliony.
9: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
8: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je k nich tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
8: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Vytrvalá jako pramen, když si razí cestu masivem skal. Tajuplnější než kouzla mágů. A ještě mnohem víc byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u naší dnešní, vlastně bych měl říct u Šounovi, tady mé pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šoune, tak já jsem připravená.
0: Já taky. A vy holky a kluci, pojďte sem.
1: Objevíme novou zem v mojí nové písničce, kterou jsem připravila přesně pro tuhle slavnostní chvíli.
0: Zpívání.
2: Kluci, holky, pojďte sem.
0: Kluci, holky, pojďte sem.

0: Holky a kluci, určitě už je vám jasné, co se právě teď v naší pohádkové školce stane.
1: Tak Jani, připoutej se prosím, budeme startovat. A vy taky, holky a kluci.
0: Připravte se s námi na odpočítávání.
1: To je jako, že budeme počítat od desítky k jedničce.
0: Tak se to při startu rakety totiž vždycky dělá. Tak jdeme na to.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
0: Letíme do vesmíru!
1: Juhu!
0: Tedy, milí naši astronauti u rádií, doufám, že se s námi rádi do vesmíru podíváte.
1: Slyšeli jste to? Kolem naší rakety něco proletělo? Možná meteorit, který míří k nám na zem.
0: To je takový vesmírný kámen.
1: Jo, a ten si tak lítá vesmírem a čas od času někam spadne.
0: Na naši planetu Zemi taky často padají.
1: Jo, a i když je ve vesmíru takový meteorit velký, třeba jako skála, tak na zem se z něj dostane třeba jen maličkatý kamínek.
0: Přesně tak. Po cestě totiž jeho velká část schoří. Tak rychle padá.
1: Joj.
0: Je ušouné, a když mluvíme o naší planetě Zemi, ta je ale malá, podívej.
1: No jo, odtud z vesmíru vypadá naše planeta jako kulička nebo jako takový barevný míček.
0: Je krásná ta naše planeta. Zelená a modrá a taky trochu bílá.
1: Hele, tamhle je další planeta. Ta je zase celá červená.
0: To je Mars. Nejblíž jsou nám dvě planety. Mars a Venuše.
1: Vypadá to, že letíme raketou na Mars. Ty a já.
0: Jako v naší dnešní písničce.
1: Písnička.

0: kluci, stále posloucháte dnešní vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ve které jsme už viděli meteorit, to je takový kosmický vesmírný kámen, co zvýští, a pak jsme viděli planetu Mars.
0: A teď si oblékáme skafandry.
1: A chystáme se vystoupit z rakety do vesmíru.
0: Je, to je ale škoda.
1: Jedna noha, druhá noha. Co pak, Janí, co je škoda?
0: Že ten skafandr není v jiné barvě, třeba v růžové, ta je hezčí. A třeba by mohl mít na sobě i obrázek jednorožce, nebo tak. A taky by mohl být trošku pohodlnější.
1: No, nebo by mohl být třeba modrý, víš? Když ty růžový chceš, tak já chci zase modrý. Hele, Jani, skafandr, ale ve vesmíru potřebujeme, aby nás chránil před strašlivou zimou, která ve vesmíru je, a taky před sluncem. A ne proto, aby ti ladil s baťuškem.
0: Počkej, ty máš s sebou do vesmíru nějaký batůžek? To já nemám. Aha, to byl příklad, chápu.
1: Tak, holky a kluci, držte nám palce, dveře se otevírají.
0: A užijte si zatím naši dnešní pohádku.
1: A astronauti, kosmonauti, Jana a Ušoun se vám zase po pohádce přihlásí. Ušounova pohádka.

0: Jednou odpoledne obcházel vodník Čepeček své hospodářství. Zastavil se u puškvorců, jestli mají dost vláhy v kořenech, urovnal rákosí, co zpřeházel vítr, a pročísl řasu, aby se pěkně nesla vodou. Zrovna chtěl zajít k leknínům, jestli už se mají ke květu, když v tom na hrázi zadupala kopyta.
1: To je nějaký spěch. Div mi to neroztrhá hráz kámen od kamene. Ty na tom koni, kdo pak si a kam tolik pospícháš?
2: Kdo bych byl? Jsem posel a nesu hraběti s hraběnkou vzkázání od knížete.
1: A co pak vzkazuje kníže hraběti s hraběnkou?
2: Do toho ti, hastrmánku, nic není.
1: Taky, že není.
0: A Čepeček se vrátil k leknínům a hnal na ně teplejší vodu, aby brzo rozkvetli. Posel zatím dojel k hraběcímu domu, seskočil z koně a rozhlíží se, kde je kdo.
2: Je tu někdo, aby dal napít koni a dovedl mě k hraběti?
3: Já jsem tu.
2: A která pak jsi?
3: Já jsem Kateřinka a zrovna hraběnčína komorna.
2: To se mi hodí. Doveď mě k hraběti s hraběnkou.
3: Nejdřív bych musela vědět, proč.
2: Co vzkazuje kníže hraběti, to se komorná nesmí dovědět.
0: Tak se tam komorná Kateřinka a posel dohadovali na dvoře. Hrabě s hraběnkou zatím seděli v komnatě nahoře. Hověli si na zlatých židlích a chvíle jim byla dlouhá, táhla se jako loňský med.
4: Tak dlouhá chvíle, že bych ji mohla navíjet na klubko.
5: To byste si, hraběnko, obolela prstíčky, ho?
4: Hrabě? Tak co mám dělat s tou dlouhou chvílí?
5: Nejlepší prý je zívat.
4: Hrabě? Jestli hned neuděláte něco proti tomu, abych měla dlouhou chvíli, tak...
5: Tak
4: se vám roznemůžu a budu nemocná a budu vzdychat. Ach, jak já budu vzdychat.
5: Dám dukát tomu, kdo vytrhne hraběnku z dlouhé chvíle.
3: To bych mohla být já? Přijel jeden na koni, že nese důležitý vzkaz od knížete.
6: Od knížete.
3: Ale že hraběnce dlouhá chvíle jen ulítla.
5: Od knížete? A toho Kateřinko necháš stát dole?
3: Vždyť už se sem hrne rovnou dveřmi.
2: Nesu hraběti s hraběnkou spěšný vzkaz od knížete. Už zítra přijede knížek hraběti s hraběnkou na návštěvu.
5: Taková čest.
6: Už zítra.
0: Jen to dořekla, popadla hraběnka komornou Kateřinku za ruku a rozběhla se s ní do komory, kde měla hraběcí šaty. Byla to velká komora a šatu v ní snad za 5000 dukátů.
4: Co já si vezmu na sebe? Každá selka má víc šatu než já. Tyhle zlatohlávkové ne, ty už jsem jednou měla na sobě. Tyhle stříbrotka ne, ty taky ne. Kníže, ti by bylo stříbro málo. Tyhle pošité diamantky. Jo. To by zas kníže řekl, že se hraběnka vyvyšuje nad kněžinu. Tak poraď, Kateřinko.
3: Já bych si vzala ty bílé s holubičkami.
4: Ty jsou dobré, no tak pro komornou.
3: Kníže je velký pán a stačí mu maličkost a nebudeme s nimi mít kvdření. Tyhle dukátkové si vezmu.
6: A k ním bílé střelíčky.
4: Neříkej mi, nač se tě neptám. A radši mi pomoct zapnout knoflíčky.
6: A zrcadlo mi přistrč. A druhé? A ještě jedno? No, nesou se na mě jako obláček. Ty šaty mi kníže jistě pochválí.
5: Ty šaty jsou magnifik.
6: Vidíte, hrabě? Nesou se na mě jako zlatý obláček.
4: Šaty. Ale co si dám na hlavu? No co tu stojíš, Kateřinko? Nějaký čepec, závoj, věnec?
3: Nebo... Čepec, klobouček, závoj, věnec?
4: A nic mi z toho nesluší. To bych od knížete sklidila pěkné pochválení.
5: Nebylo by s ním k vydržení.
3: Už to mám.
5: Attention.
3: Na hlavu si dám věnec z leknínu. Ale musí být čerstvé, s rosičkou. V noci při měsíčku trhané.
5: Čerstvé, s rosičkou, při měsíčku trhané.
3: A ty mi, Kateřinko, pro ten věnec dojdeš.
7: Jenže v noci je tma.
4: Měsíc ti posvítí.
7: Ale kníny rostou jen na hluboké hlubině.
3: Nahneš se pro ně z břehu.
7: Tráva na břehu je tou dobou kluska.
3: Zuješ si střevíce.
5: Posvítí ti měsíc, zuješ si střevíce a nahneš se.
0: A tak se Kateřinka tu noc vypravila k rybníku pro leknínový věnec. Už z večera padla rosa a tráva byla kluská, zrovna mejdlíčková, když Kateřinka došla k hlubině, kde plynou leknínové květy.
3: A teď mi měsíčku pěkně posviť. Víc. Ještě oknutek. Kde pak? Nedosáhnu.
7: Kdybys mi tak žabko mohla ty lekníny přistrčit blíž. Jenže to bych ti to musela říct požabím. To já nedovedu. Musím sama. Ještě kousek. Ještě kousíček.
1: Kde zas to? To zas nějaká ta lidská neopatrnost, nebo kvůli smutku, a nebo se jen někomu zachtělo leknínu. A mám tě, děvenko, a tuhle na břeh, do sucha, a vydýchni si.
3: Kde to jsem?
1: Už na suchu, ale před chvílí ti bylo hůř.
3: A mokrá jsem. Od hlavy až ke střevíčkům.
1: To už tak bývá, když člověk sletí do vody.
3: Já tam chtěla jen utrhnout pár... A kdo pak jsi ty?
1: Jeden, co obstarává rybník. A tiše seď, ať tě měsíc osuší.
3: Měsíc.
1: I vždyť to měsíček na mou přímluvu taky dokáže. A co jsi vlastně u té vody dělala?
3: Já šla pro lekníny.
1: Z marnivosti, abys měla na věnec do vlasu.
3: To ne. Já na rozkaz.
1: Jak?
3: Na hraběnčino rozkázání. Aby měla hraběnka leknínový věnec k dukátkovým šatům, až zítra přijede kníže.
1: Tak pro hraběcí marnivost, aby se hraběnka zalíbila knížeti.
3: Já musela.
1: No víš, že musela. A nastav klín. Já ti těch leknínů nasypu, že jich bude hraběnce na věnec veliký jako kolo. Jen nastav klín.
0: A tak tam při měsíčku uvila Kateřinka leknínový věnec a odešla s ním domů. Hraběnka už čekala a hrabě u toho stál taky. Až do rána rozkázali věnec kropit rosou pozbíranou na zahradě, aby neovadl. Po snídani si hraběnka oblékla dukátkové šaty a na hlavu si dala ten leknínový věnec. Potom vykukovala s hrabětem z okna. Čekali, až přijede kníže.
3: Už jede.
5: Už kouká sem nahoru.
3: Až přijde, pokloňte se hrabě hodně hluboko. Má to rád.
8: Přijel pan kníže. A už je tu.
5: Už jsem tu. Vítám vás, kníže.
3: Nejdřív já. Vítám vás, kníže. A celý náš dům jako by byl váš.
5: To se mi líbí, hraběnko. Ale míň už to, že jste nedali vystřelit, když jsem přijel.
2: Nelíbí se mu u nás.
3: Nezlobte se, kníže, ale holubice nám sedí na vejcích. Ranou by odletěla, nevyseděla by. A kníže by neměl k obědu holoubátka.
5: Ale co to vidím?
9: Hrabě mě vítá jen v obyčejném. Stříbrné kalhoty, obyčejný stříbrný kabát.
10: Nelíbí se mu u nás, nebude s ním k vydržení.
4: To je tak, kníže. Hrabě se oblékl prostěji, aby líp vyniklo, jak jsem se na vaše poctění vystrojila já. Jen ať se pan kníže líp podívá.
9: Dukátové šaty, bílé střevíčky a ty kramflíčky. Jen na hlavě paní hraběnka nic nemá. Vlasy má holé jako husopaska.
10: Tak, a je tu neštěstí.
4: Kateřino, Kateřinko, podej mi ten věnec.
8: Tu je paní hraběnko.
9: Letní nový věnec. Tak krásný věnec z letnínů.
4: Sama jsem jako vůli panu knížeti trhala na tůni a sama ten věnec vila. Ať mi pan kníže sám ten věnec posadí na hlavu pro moji velikou čest.
9: Rád. A pak bude všechno magnifik. Nádherné. A to se paní hraběnka tak vystrojila jen kvůli mně.
4: Kvák.
9: Dovolí paní hraběnka, abych si malíčkem protřásl ucho?
4: Kvák, kvák.
9: Slyšíte to taky, hrabě? Nebo jen já sám?
5: Brekeke.
9: To má být žel?
8: Kvák, kvák, kvák.
5: Brekeke, brekeke, brekeke.
9: A teď bych konečně rád slyšel přivítání, jak se sluší pro knížete.
4: Kvaky, kvaky, kvá.
5: Brekeke, brekeke, brekek, brekeke.
9: Bre, breke, to je o rozum.
4: Kvaky, kvaky, kvá, kvá, kvá.
5: Brekeke, kvá, kvá, kvá, kvá, kvá.
9: Brekeke a kvaky, kvak. A za to pěkné přivítání se na vás hrabě od téhle chvilky bude volat Kvákal z brekeke. A na vás, hraběnko, kvákalka. A bude to tak až do smrti.
0: A bylo to tak, jak vodník Čepeček leknínovým věncem načaroval. Hraběti říkali kvákal a hraběnce kvákalka. Až do smrti. A pak si to lidi pamatovali ještě asi 200 let.

0: Je, to je nádhera.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku,
0: ve které si my teď s Ušounem jen tak jakoby plaveme mezi hvězdami.
1: Jenom nás trošku mrzí.
0: Ne, Ušoune, mě už ten růžový skafandr s jednorožcem nemrzí.
1: Ani to mě ani nenapadlo. Chtěl jsem říct, že mě trošku mrzí, že jsme zatím nikoho nepotkali.
0: Jako myslíš, mimozemšťana?
1: Přesně tak. Stačila by mi i nějaká třeba vesmírná žížala, nebo třeba zelená opice z Marsu, nebo tak.
0: Aha, no, na Marsu určitě zelené opice nežijí. To už bychom věděli, protože ho vědci pozorují. A co se vesmírných žížal týče, jsi si jistý, že si nedávají strašidýlka ke svačině?
1: Je, doufejme, že ne.
0: Tak je možná lepší, že jsme nikoho nepotkali. Co kdyby nebyli přátelští?
1: Myslíš, kdyby to byli nějací vetřelci? Je, ale Jani, já mám nápad. Pojď, pustíme do vesmíru hudbu. Kosmické disco. Co? A třeba si s námi někdo přátelský přijde zatancovat.
0: To je nápad. Zkusit to rozhodně můžeme.
1: Ušounova písnička k tanci.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky. Nevím, třeba jsou jako vy maličký. Kdo ví, třeba na vás právě koukají. Kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: kluci, posloucháte Ušounovu vesmírnou pohádkovou školku.
1: Ukázalo se, že hudba ve vesmíru se moc líbí, protože jinak je to všude ticho.
0: S Ušounem si přiletěl zatancovat kdekdo. Vidím tu roboty, slizké zelené mimozemšťany, červené malinké s velkou hlavou. Tady tento vypadá napůl jako opice a napůl jako ryba.
1: Ne, tohle my neděláme. Ale pozor, tady vidím, to je prosím pěkně pan robot jménem K23B. Fakt si na zemi nemůžeme vyndat oko a podívat se s ním víc zblízka, to teda nemůžeme.
0: Holky a kluci, Ušoun je šťastný a i mně se nová vesmírná kamarádství líbí.
2: Jau! Au! Jau!
0: Jen, kdyby mě pořád všichni neštípali do zadku. Jau! Hele, pojď sem, Ušoune. Nevíš ty náhodou, proč mě všichni naši noví kamarádi z vesmíru štípají do zadku?
1: Náhodou to vím.
0: Tak to vyklop.
1: Já jsem jim řekl, že to mají lidi moc rádi. Že to používají jako pozdrav.
0: Ušoune, já tě přetrnu. Jau! Prosím vás, vy z Mléčné dráhy, to je omyl. My lidi si podáváme ruku. Prosím vás všichni, my si na zemi podáváme ruku. Jau!
1: To jsem teda zvědavý, kolik štípnutí ještě bude, než se Janě povede všem vysvětlit, že jsem si dělal vesmírnou legraci.
0: Holky a kluci, dnešní Ušounova vesmírná pohádková školka bude pomalu končit.
1: Už zbývá čas jenom na úkol. Ušounův úkol.
0: Kamarádi, dnešní úkol pro vás bude brnkačka.
1: Jana chce říct, že pro vás, šikulky, bude ten úkol opravdu jednoduchý. Namalujte nám nějakého mimozemšťana.
0: Nebo klidně i vesmírnou žížalu.
1: Nebo klidně i zeleného slizouna se třema očima. Prostě jak si takového mimozemšťana představujete přesně vy?
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni si s tím poradí.
1: Přesně tak, a někomu z vás pošleme za splněný úkol odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli vás zajímá vesmír, běžte se s rodiči mrknout do planetária.
1: Jo, oni už budou přesně vědět, kam vás mají vzít na návštěvu. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi astronaut K23.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pusť si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
2: Tam, kde řeka pramení, zbyde jen prach a kamení.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojím. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích. Asi

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, stačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: Někde má ten život spát a někde stojí. Možná ta cesta je cíl.

0: parada Rádia Junior.
1: A už je to tady. Vítej u dalšího dílu letní Star parády, ve které se opět vydáme na fascinující hudební expedici Sever. Minule jsme spolu objevovali ledově vychlazené megahity Norska a Finska. Dnes zamíříme do království vikingů, pohádek Hanse Christiana Andersena a barevných kostiček Lego. Tušíš, kde jsme? No jasně, že v Dánsku. Sice v něm žije jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, ale pochází z něj až překvapivé množství světově úspěšných hitů, které si nejspíš broukáš i ty. A pokud ne, tak po dnešku začneš.
0: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: A teď si schválně zkus z hodin zeměpisu vzpomenout, kde Dánské království leží. Lovíš z hlavy název toho celkem malého poloostrova na severu Evropy? A říkáš, že to je Jutský poloostrov? Správně. Ale jim to zdaleka nekončí. K Dánsku patří i dalších 400 ostrovů a k Dánskému království dokonce i vzdálené autonomní oblasti. Největší ostrov světa Grónsko a Faerské ostrovy. I tam vzniká skvělá muzika, která v nasledující hodince nemůže chybět.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 písniček z Dánského království a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi do konce letních prázdnin napiš, který hit se tě líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě z Dánského království.
0: Star paráda Rádia Junior.
1: A kterým songem začneme? Tím, který v roce 1997 pobláznil celý svět. Je od skupiny Aqua a vsadím svoje boty na to, že ho určitě znáš.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů, které si zamiloval celý svět. A právě Barbie Girl je jedním z nich. Dokonalou iluzi barevného světa Barbie přinesla skupina Aqua i do svého videoklipu, ve kterém se role Barbie ujala zpěvačka Line Nystrøm, která je sice z Norska, ale skupina Aqua se dala dohromady v Dánsku, proto je považována za dánskou skupinu. Roli Kena si zahrál už Dán, zpěvák René Dif. Jejich bláznivý růžový svět, plný nadsázky, pomohl udělat z Barbie Girl jeden z nejvýraznějších hitů konce 90. let, který se dostal na první místo hitparád ve více než 10 zemích. A nedávno se tímto songem inspirovala píseň Barbie World, kterou v hollywoodském filmu Barbie z roku 2023 zpívá Nicki Minaj a Ice Spice.
2: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: A zatímco dánskou hudbu proslavila písnička o panence Barbie, samotné Dánsko je známé díky úplně jiné hračce. Vznikla už v roce 1932 a vytvořil jí dánský tesař Ole Kirk Christiansen. Už víš, o kterou hračku jde? No jasně, že o Lego. Barevné kostičky byly původně dřevěné, no a později se staly umělohmotnými. No a děti si je zamilovali, protože si z nich můžeme postavit celý svět. A se vší pravděpodobností si s Legem jako malí hráli i členové další slavné dánské skupiny. Safri Duo, která dokázala, že k vytvoření celosvětového hitu nepotřebuješ ani zpěv. Stačí bubny a pořádná dávka rytmu.

0: Tak to bylo Safri Duo a jejich megahit Play the Life, the Bongo Song, který v roce 2000 rozpoutal taneční šílenství po celé Evropě. A vůbec nevadilo, že v písničce nikdo nespíval. Hlavní roli skvěle sehrály bubny a perkuse. Safri Duo stále vystupuje a stále ho tvoří dva dánští hudebníci, Uffe Severi a Morten Friis. V mládí studovali na Královské dánské hudební akademii a věnovali se klasické hudbě. Potom ale dostali nápad, že zkusí na bicí a perkuse hrát moderní taneční muziku. A zvuk, který díky tomu vznikl, si zamilovali kluby i rádia po celém světě.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů. A teď si možná říkáš, proč byla první písnička v angličtině a ve druhé se nespívalo vůbec? No, není to náhoda. Spousta dánských zpěváků zpívá anglicky, aby jejich písničkám rozuměli fanoušci po celém světě. Zpívat v dánštině totiž není úplně jednoduché. Dánština má spoustu zvláštních hlásek a mnoha cizincům připadá, jako by Dánové některá písmena a slova skoro až polikali. I proto patří dánština mezi jazyky, které se cizincům vyslovují opravdu těžko. No a já už jsem zvědavá, jak dánština bude znít tobě. Ve svém rodném jazyce nám právě teď zaspívá jedna z největších vycházejících hvězd současného dánského popu. Je tu Anika a její single Lives for

0: Tak co říkáš na dánštinu? Ve Star parádě věnované těm největším hitům z dánského království nám ji právě teď svým zpěvem představila jedna z největších hvězd generace Z. Anika, která si skládá vlastní písničky už od dětství a umí jimi poutavě odvyprávět i náročné příběhy. Možná si teď říkáš, že dánština zní fakt trochu nezvykle, ale skrývá i spoustu zajímavých slov. Třeba určitě znáš slovo hygge. To je jeden z nejznámějších dánských výrazů a znamená něco jako pohodu, útulnou atmosféru a příjemné chvíle s lidmi, které má člověk rád. Může to být třeba večer s rodinou, zachumlání do teplé deky, svíčky, dobré jídlo nebo chvíle, kdy se prostě cítíš dobře. A víš, že i název nejslavnější dánské hračky má původ v dánštině? Lego vzniklo ze slov leg god, což znamená hraj si dobře. No a ještě ti na cestu přidám dva dánské pozdravy. Dobrý den se píše god dag, ale čte se to godá. A místo ahoj řekni hej.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už můžeme v rámci naší hudební expedice Sever směle vykročit dál za dalšími legendami dánského království. Dánské duo Junior Senior přišlo v roce 2002 s hitem Move Your Feet. Už samotný název znamená pohni nohama a to je vlastně přesně návod na to, co máš při poslechu téhle písničky udělat. A než si najdeš dostatek místa na tanec, tak ti ještě řeknu, že u této hitovky skvěle zafungoval i její videoklip. Místo skutečných postav v něm uvidíš barevné pixlové postavičky, které tancují v retrosvětě připomínajícím videohry z minulosti. Takže se připrav, hrajem!

0: Tak co, taky ti dánská dvojice Junior Senior v songu Move Your Feet rozhýbala nohy, stejně jako mě? Junior Senior tvořili dva dánští hudebníci, Jesper Mortensen a Jeppe Lorsen. Jejich hudba spojovala pop, disco, funk a pořádnou dávku legrace. I když spolu už dnes nevystupují, Move Your Feet zůstává jejich nejslavnější písničkou, která se od roku 2002 objevila ve spoustě filmech, reklamách a určitě ji znáš i z internetu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my v rámci naší hudební expedice Sever vesele frčíme dál. A teď se připrav na pořádný šok, který tě donutí přehodnotit svoje dosavadní představy o tom, jak má znít dánská muzika. Znáš tuhle písničku?
2: Saša, Saša jede. Je moje, je tvoje. Nemá chybu.
0: Hitovka Saša jede od dvojce Těžkej Pokundr je veselou českou předělávkou slavného letního hitu Sunshine Reggae, který se k nám nedostal ani z Ameriky, ani ze sluné Jamajky, která je kolébkou hudebního stylu reggae. Sunshine Reggae v roce 1983 složila dánská dvojice Laid Back a jejich pohodová hitovka dokazuje, že i ze studeného severu může přijít song, který zní jako letní dovolená u moře.

0: Tak co, překvapilo tě, že tahle pohodová letní písnička nevznikla na Jamajce, ale v Dánsku? Laidback ukázali, že k vytvoření prázdninové nálady nepotřebuješ palmy ani tropické pláže. Stačí dobrá melodie, klid a pořádná dávka hygge, tedy dánské pohody.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A v Dánsku zůstáváme i dál, tentokrát ale zamíříme k písničce, která je mnohem osobnější. Je o vzpomínkách na dětství, rodinu a o tom, jak se člověk postupně mění. Skupina Lucas Graham se proslavila po celém světě díky hitu Seven Years. Písnička vyšla v roce 2015 a vypráví příběh zpěváka Lucase, od malého kluka až po dospělého člověka, který přemýšlí o budoucnosti a o tom, jaký jednou bude táta. Lucas vyrůstal v hlavním městě Dánska, kterým je... No jasně, že Kodáň. Konkrétně vyrůstal ve čtvrti Kristiania. Najdeš tam barevné domy, pouliční umění, hudebníky, malé dílny a spoustu kreativních lidí. Právě tahle svobodná a umělecká atmosféra Luka se od malička obklopovala. Už jako malý zpíval v kostelním sboru a později začal psát vlastní písničky. Hit Seven Years měl obrovský světový úspěch. Dostal se mezi nejhranější písničky v mnoha zemích a dokonce získal i několik nominací na hudební ceny Grammy. Dostane i tebe.

0: Jak se ti líbil jeden z nejúspěšnějších dánských singlů Seven Years, za kterým stojí skupina Lucas Graham? Parádní, co? Zajímavé je ale i to, jak se tato skupina pojmenovala. Zpěvák Lucas Forkhammer si název Graham vypůjčil od svého tatínka, který měl irské kořeny. A co ty? Už tušíš, jaké jméno by mohla mít tvoje vlastní hudební skupina? Právě teď se totiž přesouváme k dánské dětské hudební scéně.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Stejně jako u nás, i v Dánsku existují soutěže, kde děti mohou ukázat svůj talent. Jedna z těch nejznámějších má zkratku MGP, tedy dětské Melody Grand Prix. V této soutěži vystupují mladí zpěváci a zpěvačky, kteří zpívají vlastní písničky a snaží se zaujmout diváky. Soutěž vznikla už v roce 2000 a za tu dobu pomohla objevit spoustu nových talentů. Jedním z nich je i zpěvačka Anika, která nám už v dnešní Star parádě zpívala písničku v dánštině. Anika se v roce 2017 jako 12letá zúčastnila dánského MGP Junior. Dnes patří mezi nejzajímavější mladé hudební talenty v Dánsku a její písničky poslouchají tisíce fanoušků. A z dánského MGP pochází i následující hitovka Lust Till A Hop. Zpívá ji skupina Tempo, kterou tvoří čtyři kamarádi Felix, Bastian, Noah a Jaden. Kluci měli v soutěži MGP 2025 za úkol dostat celé publikum do pohybu. A jejich písnička jasně ukazuje, že se jim to povedlo. List Till A Hop v překladu znamená něco jako chuť skákat. A tu v následujících vteřinách určitě dostaneš.

britském ostrově Finn na nás už čeká zpěvačka Karen Marie Ågård Orstedt Andersen, kterou ale celý svět zná pod kratším názvem M, které se píše jako velké M a přeškrtnuté O a v dánštině znamená mladá dívka nebo mladá žena. M patří mezi nejvýraznější dánské hudebnice současnosti. Její nezaměnitelný hlas uslyšíš v obrovském světovém hitu Lean On, který vznikl společně s americkou skupinou Major Lazer a producentem DJem Snakem. V roce 2015 tahle písnička ovládla rádia, taneční parkety i internet. A opět ukázala, že z Dánska mohou vyplout hity, které zná celý.

Zaujala tě dánská zpěvačka Mæ a její světový hit Lean On? Tak to mám radost. A naše hudební jachta ve své plavbě zdaleka nekončí. Od Jutského polostrova a dánských ostrovů pokračujeme dál za dalšími poklady dánského království. A bude to pořádná dálka. Čeká nás Severní moře, Atlantický oceán a úplně jiná krajina. A co bude naše další zastávka? Největší ostrov světa, Grónsko. I to patří k dánskému království. Není ale běžnou součástí Dánska. Má totiž vlastní vládu a samo rozhoduje o spoustě věcí. Například o školství nebo zdravotnictví. Proto se o Grónsku mluví jako o autonomní oblasti. Dánsko se pak stará hlavně o některé společné záležitosti, třeba o obranu nebo zahraniční vztahy. Největší ostrov světa Grónsko je dokonce větší než Mexiko. Najdeš ho u pobřeží Severní Ameriky, daleko na severu mezi Atlantickým a Severním ledovým oceánem. Většinu jeho povrchu pokrývá led, ale žijí tam lidé, kterých je jen okolo 56 tisíc. Mají svoji vlastní kulturu, tradice a samozřejmě i hudbu. A právě z Grónska pochází skupina se sympatickým názvem. Říkají si Nanuk. Tušíš, co to slovo znamená? Za A ledovou pochoutku na špejli, tedy Nanuk, nebo za B je to lední medvěd, a nebo za C led. A správná odpověď je za B. Nanuk je lední medvěd. Toto slovo pochází z inuitských jazyků a skvěle se hodí ke skupině, která ve svých písních často zachycuje atmosféru dalekého severu. Zpívají v grónštině, jazyce, kterým mluví místní obyvatelé, a právě jejich píseň Sekinita Kingor Patit, což v překladu znamená něco jako naše slunce na tebe svítí. I když kolem sebe mají členové kapely, hlavně ledovou krajinu a drsnou arktickou přírodu. Tak se pořádně zachumlej, protože naše loď právě připlouvá k ledovému pobřeží Grónska.

0: Naše slunce na tebe svítí. Tak si z grónštiny můžeme přeložit název písničky Sekinita Kingorpatit od grónské skupiny Nanuk. A by the way, víš, jak se v grónštině řekne ahoj? Je to alu. A když chceš někomu poděkovat, řekneš kujának. Takže kujának Nanuk za malou hudební návštěvu největšího ostrova světa. A než vyplujeme dál, tak si pojď ještě zkusit vybavit, která zvířata v Grónsku žijí. Na pevnině můžeš potkat třeba lišku polární, soba nebo obrovského pižmoně severního, který vypadá trochu jako bizon. Pokud budeš mít opravdu velké štěstí, možná zahlédneš i Nanuka, takže ledního medvěda. V moři kolem ostrova plavou velryby a tuleni a já jsem fakt zvědavá, jestli nějakého nepotkáme, protože naše loď pluje dál přes severní Atlantik a v dálce před námi už vidím další oblast, která patří k Dánskému království. Naše expedice sever připlouvá k Faerským ostrovům.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď si zkus tipnout, kolik je Faerských ostrovů. Za A 8, za B 13 nebo za C 18. A správná odpověď je za C. Faerské ostrovy tvoří 18 ostrovů. Najdeš tam vysoké útesy, zelené hory, spoustu mořských ptáků a přírodu, která vypadá skoro jako z pohádky. Jen bacha, počasí se tu dokáže změnit během pár minut. Chvíli svítí slunce a za chvíli se ostrovy zahalí do mlhy. A právě z tohoto tajemného místa pochází zpěvačka Ivr. Její hlas zní, jako by v sobě ukrýval staré severské příběhy. Zpívá ve faerštině, jazyce obyvatel těchto ostrovů. A její hudba je silně spojená s místní přírodou a tradicemi. Tak se zaposlouchej. Naše loď právě vplouvá mezi zelené útesy Faerských ostrovů.

0: Taky máš pocit, že jsi uprostřed mlhy a stojíš na vysokých útesech Faerských ostrovů? Přesně takovou atmosféru umí zpěvačka Ivor svou hudbou vykouzlit. Zaujal tě i tajemný název písničky? Trellabundin znamená něco jako očarovaná nebo zakletá. Slovo trell totiž ve faerské tradici označuje trola, bytost ze starých severských pověstí, která žije v horách a umí čarovat. A přesně takový pocit tahle skladba vytváří, jako bychom se na chvíli ocitli ve staré severské legendě mezi horami, mořem a tajemnou přírodou. A stejně jako před chvílí v Grónsku, i teď pro tebe mám pár faerských slovíček. Ahoj se řekne halo a když chceš někomu poděkovat, tak řekneš tak fairy. Takže tak fairy Ivor za krásnou hudební zastávku na Faerských ostrovech.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my odplouváme, opouštíme zelené útesy, necháváme za sebou severní Atlantik i staré legendy a míříme zpátky do Evropy, do současného Dánska, kde nás už vyhlíží mladá generace dánských hudebníků. Právě ta dokazuje, že dánská hudba není jen o světových hitech, ale i o písních v rodném jazyce a o příbězích mladých. Jednou z nejzajímavějších mladých dánských kapel je Afaka. Tvoří kamarádi, kteří spolu začali hrát už během dospívání. Jejich písničky jsou jiné než velké taneční hity, které jsme dnes slyšeli. Jsou klidnější, zamyšlené a často vyprávějí o pocitech, vztazích a o tom, jaké je hledat své místo ve světě. A my si právě teď poslechneme jejich Sen o člověku. Afaka... Endrem om et meneske.

0: Jak se ti líbil návrat do současného Dánska s kapelou Afaka? Tahle mladá dánská skupina jasně ukazuje, že hudba z Dánska nemusí být jen roztančená a v angličtině. Dánské písně klidně mohou být jemné a zamyšlené a právě proto si získat srdce i za hranicemi dánského království.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A já se dívám na hodinky a nestačím se divit, jak nám ten čas neskutečně utíká. Před námi jsou poslední dva dánské hity. Tak pojďme naší hudební expedici Sever zase trošku roztancovat, ať mi tu nezmrznete. Víš, že za moderním zvukem dánské hudby často stojí i lidé, kteří na pódiu vůbec nejsou vidět? Jedním z nich je dánský producent Rune Rask. Ten pochází z Kodaně a patří mezi nejvýraznější hudební tvůrce v Dánsku. Pomáhá zpěvákům a zpěvačkám vytvářet jejich osobitý zvuk a podílel se na celé řadě úspěšných nahrávek. A my si právě teď pustíme jeho spolupráci s dánskou zpěvačkou Medinou. Možná ti překvapí, že tahle písnička nezní úplně jako typický severský pop. V melodii a rytmu totiž uslyšíš i vlivy hudby z jiných částí světa, třeba z Blízkého východu. Právě takhle ozdobné melodie a rytmy dodávají písničce trochu tajemnou, exotickou, orientální atmosféru. A teď už si užij jejich společný hit Ale Mine Veninder, což v překladu znamená Všechny moje kamarádky.

0: Tak co, roztančila tě Medina a její spolupráce s producentem Runé Raskem? Doufám, že ano. A já se právě dívám na naši mapu hudební expedice Sever a zjišťuji, že jsme toho dneska stihli opravdu hodně. Projeli jsme Dánsko od Judského poloostrova přes ostrovy, zastavili jsme se v Grónsku i na Faerských ostrovech a slyšeli jsme písničky v několika různých severských jazycích. Soutěž. Ale ještě než s naší hudební jachtou doplujeme do cíle, mám pro tebe důležitou otázku. Co říkáš na můj výběr 13 hitů z Dánského království? Už víš, která písnička se ti líbí nejvíc a proč? Napiš mě a hudebnímu dramaturgovi Davidu Janečkovi svůj názor na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star paráda. Děsně moc nás to zajímá, který hit je podle tebe ten úplně nejlepší. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star parády věnovaném hudební expedici Sever. A o co hrajeme? Připravili jsme pro vás 7 balíčků plných merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Více informací, pravidla soutěže a seznam všech hitů najdeš v článcích ke Star parádě na webu radiojunior.cz, kde už teď můžeš soutěžit i s 13 hitů z Norska a Finska.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Náš hudební výlet po Dánském království už finišuje, ale ještě než vyhodíme kotvu, čeká nás jeden krásný hudební příběh, který jasně ukazuje, že i malá země jako Dánsko dokáže spojit hudební světy vzdálené tisíce kilometrů. Mladý dánský zpěvák Christopher spojil síly s jihokorejskou zpěvačkou Chungha. Společně natočili píseň When I Get Old, až ze stárnu, která je krásným zamyšlením nad tím, co je v životě opravdu důležité. Je o lásce, vzpomínkách a o tom, že jednou nechceme vzpomínat jen na úspěchy, ale hlavně na chvíle strávené s lidmi, které máme rádi. A to jste pro mě vy, milí posluchači. Tak už teď se na vás těším v dalším dílu naší hudební expedice Sever. A teď už je tu opravdu poslední hit dnešní Star parády. Tohle je dánský zpěvák Christopher a jihokorejská zpěvačka Chungha. When I Get Old.

0: Klady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Anna a já budeme ošetřovatelkami dětí. Možná. Jednoho dne pořádal farář ve Sturbínu na své narozeniny velikou hostinu a všichni z Bullerbinu byli pozváni. To se ví, že děti ne. Teta Líza byla celá rozmrzelá, protože myslela, že asi nebudou moci jít kvůli malé Kerstin. Někdo musel přece na ně dohlížet. Ale Anna a já jsme jí řekli, že na Kerstin dáme pozor, protože chceme rozhodně být ošetřovatelkami dětí, až budeme velké. A tak, že bychom se co nejdřív měli začít zaučovat. A je to nutné, abyste se zaučovali na mé sestře, řekl Ole. Byl by asi rád dohlédl na Kerstin sám, ale měl jít podojit sérgordenské krávy a dát prasatům a nasypat slepicím, až budou jeho tatínek a maminka na hostině. Brita by byla asi taky ráda pomohla s Kerstin, ale byla strašně nastydlá. Ležela v posteli a sotva mohla mluvit. Teta Lisa měla velkou radost, když slyšela, že jí chceme ohlídat Kerstin. A Anna a já jsme měli ještě větší radost. Než se dospělí vypraví na hostinu, trvá to hrozně dlouho. Ačkoliv dědeček, ten už byl v plné parádě v 6 hodin ráno, třeba že se mělo jet až v 10. Vzal si své krásné černé šaty a nejlepší košily. A jakmile strýček Erik zapřáhl koně, šel si dědeček sednout do kočáru a čekal, zatímco teta Greta si teprve začala oblékat své sváteční šaty. Teta Lisa nás doposledka moc a moc napomínala. A potom zamlaskali tatínek a strýček Erik na koně a všichni odjeli. Teta Lisa říkala, že máme Kerstin nechat co možná nejvíc venku, protože tak je nejhodnější. Ale ve 12 hodin, že jí máme nakrmit a jídlo, že je hotové, jen to ohřát. A popoledni jsme jí měli uložit, aby se několik hodin prospala. Ach, to bude báječné, řekla Anna. Ano, řekla jsem. A já chci být ošetřovatelkou dětí, až budu velká. To je už jisté. Já taky, řekla Anna. Není to ani trochu těžké hlídat děti. Jen si člověk musí pořád připomínat, že má na ně hovořit vlíně a přátelsky. Pak poslechnou. Zrovna před několika dny to bylo v novinách. Ano, to je jasné, že se musí mluvit vlídně a přátelsky, řekla jsem. A víš, ani bys nevěřila, že jsou lidé, kteří na děti řvou, řekla Anna. Ale z těch dětí jsou pak učinění rošťáci a neposlouchají ani zamák. Přesně tak to v těch novinách stálo. Kdo by chtěl řvát na takovéhle zlaté děťátko, řekla jsem a lechtala jsem Kerstin na nožičce. Kerstin seděla na dece v trávě a tvářila se vesele. Je strašně rozkošná, má takové kulaťoučké čelíčko a oči má úplně modré. V puse má 4 zuby nahoře a 4 dole. A když se směje, vypadají docela jako zrnka rýže. Neumí ještě mluvit. To jediné, co umí říci, je hej, hej. A to říká skoro ustavičně. Možná, že tím myslí pokaždé jinou věc. Člověk nikdy neví. Kerstin má dřevěný vozík, v kterém ji vozíme. Co kdybychom ji vzali ven na malou projížďku, navrhla Anna. Posadila Kerstin do vozíku a řekla, pojď se s námi trochu projet. Hovořila vlídně a přátelsky, přesně tak, jak se to má s malými dětmi. Tak, Kerstinko, teď hezky háčáš. Ale Kerstin se to nezdálo. Chtěla ve vozíku stát a hopsat a říkat hej, hej. Myslím, že ji budeme muset přivázat, řekla jsem. A tak jsme vzali silný provaz a uvázali jsme ji. Ale jakmile Kerstin nemohla vstát a hopsat a říkat hej, hej, začala vřískat, že to bylo slyšet široko daleko. Ole se přihnal z chléva a křičel, co to děláte? Vy ji bijete? Nebyli jsme jí, ty trumbero, řekla jsem. A hovoříme na ní vlídně a přátelsky, aby zvěděl. Tak jen tak pokračujte, řekl Ole. Nechte jí dělat, co sama chce a nebude brečet. Ano, Ole věděl asi nejlíp, jak se má ošetřovat jeho sestra a proto jsme nechali Kerstin stát na vozíku a říkat hej, hej, kolikrát se jí uráčilo. Udělali jsme to tak, že já jsem táhla vozík a Anna běžela vedle něj a vždycky, když Kerstin padala, tak ji chytla. Ale pak jsme přijeli k hlubokému příkopu a když ho Kerstin uviděla, slezla z vozíku. Uvidíme, co má za lubem, řekla Anna. A taky jsme to, panečku, uviděli. S malými dětmi je to zvláštní. Člověk si myslí, že vlastně neumějí na svých malých nožičkách moc rychle utíkat, ale není to pravda. Když je třeba, takové malé děcko umí běžet rychleji než králík. Kerstin aspoň ano. Řekla hej, hej a než jsme stačili mrknout, pádila rovnou do příkopu. Tam škobrtla a spadla po hlavě do vody. Ole nám sice řekl, ať jí necháme dělat, co chce, a ona možná chtěla ležet v tom příkopě, ale my jsme si řekli, že bude asi nejlíp, když jí přece vytáhneme ven. Byla celá zmáchaná a křičela a zle se na nás mračila, zrovna jako by to byla naše vina, že tam spadla. Ale my jsme na ní hovořili vlídně a přátelsky a posadili jsme ji do vozíku a vezli ji domů. Ole se moc zlobil, když uviděl, jak Kerstin vypadá. Co s ní, prosím vás, děláte? Křičel. Chtěli jste ji utopit? Anna řekla, aby byl tak hodný a hovořil na nás vlídně a přátelsky, protože jsme taky děti, ačkoliv už hodně velké samozřejmě. Ale Kerstin šla k Olovi a objala mu nohy a křičela a chtěla, aby jí chlácholil, takže Anna a já jsme si připadali úplně tak, jako bychom se byli opravdu pokoušeli jí utopit. Ole nám pak pomohl najít pro Kerstin nové šaty. Ale pak zas musel odejít do chléva. Posaďte ji na nočník, dokud ještě nemá na sobě šaty, řekl, než odešel. Anna a já jsme se do toho opřeli vší silou, ale marná práce. Kerstin se pořád spírala, stála jako svíčka, křičela na celé kolo a nesedla si. Ty hloupý fakane, začala jsem, ale tu jsem si vzpomněla, že tak se nemá volat na malé děti. Protože Kerstin nechtěla sedět na nočníku, nebyla jiná pomoc, než jí navléct si přece ty suché šaty. Já jí držela za ruce a Anna se pokoušela obléct ji. Kerstin křičela celou tu dobu a byla jako úhoř a škubala sebou sem a tam. A trvalo to půl hodiny, než jsme ji zmohli. Potom jsme si sedli každá na židli a byli jsme úplně vyčerpané. Kerstin přestala křičet, broukala si hej, hej a vlezla si pod kuchyňský stůl a udělala tam loužičku. Pak se zvedla a strhla přitom ubrus z voskovaného plátna, takže dva kávové hrnky sletěly na podlahu a rozbily se. Ty zlý fakane, řekla Anna tak vlídně a přátelsky, jak jen uměla. Vytřela pod stolem, smetla střepy a já jsem svlékla Kerstin mokré kalhotky. Zatímco jsem hledala nějaké suché, Kerstin šups a už byla ze dveří venku. Než jsme ji dohonili, byla už na poloviční cestě ke chlévu. Dotáhli jsme Kerstin domů a oblékli jsme jí suché kalhotky, ale ona se nám kroutila sem a tam a celou tu dobu křičela. Teď budeš tak hodná a budeš stát klidně, říkala Anna. Říkala to skoro vlídně a přátelsky, ale přeci jenom ne, jak se patří. Kerstin měla na sobě své nejlepší šaty, protože Ole nemohl najít žádné jiné. Byly to rozkošné šatičky, bílé, hezky drobně skládané a nažehlené. Na tyhle šaty musíš dát pozor, řekla jsem Kerstin, ačkoliv ona stejně ještě nerozumí, co se jí říká. Hej, hej, řekla, rozběhla se k plotně a hned měla na šatech skvrnu od sazí. My jsme jí to vykartáčovali, jak to šlo, ačkoliv to nijak zvlášť dobře nešlo. Ale Kerstin se smála moc spokojeně, když jsme jí kartáčovali. Myslela si určitě, že si s ní hrajeme. Jo, je už 12.

0: málem upustila talířek, ale to jsem se na ně trochu rozlobila. Kerstin se smála taky, i když jistě nechápala, čemu se Anna směje. Najednou ale už nechtěla víc jíst. Stiskla pusu a strkala nám pořád do lžíce, takže víc než polovina špenátu jí spadla na šaty. Dali jsme jí ze šálku pít ovocnou polévku a polovina polévky vytekla taky na šaty. Pak už ty šaty nebyly bílé, ale zelené a červené a jenom trochu bílé na některých místech, kam se jí nepodařilo napatlat špenát nebo ovocnou polévku. Z jedné věci mám přeci jenom radost, řekla Anna, a to je, že tohle dítě půjde teď spát. Ano, z toho mám taky ohromnou radost, řekla jsem. A pak jsme s velikým rámusem svlékali z Kerstin šaty a oblékali jí noční košilku a když jsme s tím konečně byli hotovi, byli jsme dočista zničené. Jestli teď někdo potřebuje spát, tak jsme to my, řekla jsem Aně. Ale dali jsme ještě Kerstin do postýlky v pokojíku u kuchyně a šli jsme pryč a zavřeli jsme dveře. A to se dala Kerstin do takového vřískání, že to byla hrůza. Pokoušeli jsme se dělat, že to neslyšíme, ale ona křičela víc a víc a nakonec k ní Anna strčila hlavu a řekla: buď ticha, ty protivný fakane. Je jasné, že se má na malé děti hovořit vlídně a přátelsky, ale někdy to jaksi nejde. Ačkoliv byla jistě pravda to v novinách, že z dětí jsou pak rošťáci, když se na ně řve. S Kerstin to tak alespoň bylo. Křičela ještě víc než předtím. Tak jsme k ní zašli obě. A to zas byla hned veselá a postavila se v postýlce a hopsala a říkala: hej, hej, tak to dělala celou dobu, co jsme byli u ní. A prostrkovala ručičku mezi příčkami u postýlky a poplácávala mě a lísala se ke mně tvářičkou. No, je přece jen strašně roztomilá, řekla jsem. A tu mě Kerstin kousla do tváře tak, že jsem tam měla pak 2 dny modřinu. Uložili jsme ji a pokusili jsme se přikrýt jí dekou, ale ona ji v mžiku odkopla. Když se takhle odkopala 10krát, nechali jsme ji být. Řekli jsme jen: dobrou noc, Kerstin, docela vlídně a přátelsky, a pak jsme odešli a zavřeli dveře. A Tomáš začala zase křičet na celé kolo. Teď už toho mám ale dost, řekla Anna, ať si křičí. Sedli jsme si ke kuchyňskému stolu a zkusili jsme si povídat, ale nešlo to, protože Kerstin křičela čím dál tím víc. Že by měla někde nějakou bolest? Řekla jsem nakonec. Představ si, kdyby tak měla něco se žaludkem, řekla Anna. Mohlo by to být slepé střevo nebo něco. Vlítli jsme dovnitř ke Kerstin. Stála v postýlce a byla hrozně ubrečená, ale jakmile nás uviděla, řekla hej, hej, a začala hopsat a smát se. To dítě nemá vůbec nic se žaludkem ani s ničím jiným, řekla Anna. Pojď, půjdem. Tak jsme zase zavřeli dveře, usadili se zase ke kuchyňskému stolu a potili se, když jsme slyšeli, jak Kerstin křičí čím dál víc. Ale nakonec tam bylo přece jen ticho. Ach, to je báječné, řekla jsem. Teď konečně usnula. A Anna a já jsme si vzali olovu hru Ovčinec a dali jsme se do hraní a bylo nám blaze. Děti by měly být v posteli pořád. Tak člověk aspoň ví, kde je má, řekla Anna. Ale v tom jsme zaslechli za dveřmi pokojíku zvláštní zvuk. Bylo to takové spokojené brumlání jako u malých dětí, když se zabývají něčím příjemným. Ne, tohle už je trochu moc, řekla jsem. Přece to dítě nemůže být ještě vzhůru. Přikradli jsme se ke dveřím a nakoukli jsme každá opatrně dovnitř klíčovou dírkou. Viděli jsme Kerstininu postýlku, ale ne Kerstin. Postýlka byla prázdná. Vřítili jsme se dovnitř. A hádejte, kde byla. Seděla u krbu, který byl nově obílen, takže byl moc krásný. Totiž teď už nebyl, co do něho Kerstin vlezla. Ten teď vypadal. Kerstin totiž seděla uprostřed ohniště a v ruce držela krabičku s krémem na boty. Byla od toho krému černá od hlavy až k patě a sem tam měla na sobě trochu bílé hlinky. Krém měla ve vlasech a po celém obličeji a na rukou a na noční košili a taky na nožičkách. A krémem na boty byl také pomalovaný celý krb. To si strýček Nils asi na kraji krbu leštil boty, než odjel na hostinu a zapomněl pak krabičku zavřít. Hej, hej, řekla Kerstin, když nás uviděla. Byl taky v novinách, jestli se může malým dětem nařezat, řekla jsem. To si už nepamatuju, řekla Anna. Mám hlavu jako dřevěnou. Tu Kerstin v krbu vstala a chtěla jít Anu poplácat, ale Anna zaječela, jak nejzuřivěji mohla. Ani se nehni, ty mrňousi! Ale Kerstin se hnula. Přiběhla rovnou k Aně a poplácala ji. A Anna měla celý obličej samý krém. Teď jsem se smála stejně jako Anna mě, když jsem měla v obličeji špenát. Nevěděli jsme, co máme dělat, abychom ten krém dostali dolů, a tak jsme si řekli, že se zeptáme Brity. Anna, která už byla celá umatlaná, měla zůstat v pokojíku a držet Kerstin u krbu, zatímco já se doběhnu zeptat. Když jsem Britě vyprávěla, co Kerstin udělala, řekla Brita.
1: Do, to jste ale báječné ošetřovatelky.
0: Pak se vysmrkala, obrátila se ke zdi a řekla,
1: že je nemocná a jak se odstraňuje krém na boty, že neví.
0: Ale zatím se vrátil Oleh a když uviděl Kerstin, rozzuřil se. Co pak jste se zbláznili? Křičel. Proč jste ji načernili? Pokusili jsme se mu vysvětlit, že to není naše vina, ale Ole byl navstekaný a říkal, že by to mělo být zákonem zakázáno, aby takové jako my se mohli stát ošetřovatelkami dětí a ať si v každém případě seženeme na to zaučování jiné dítě. Ale pomáhali jsme si všichni tři. Ohřáli jsme vodu v železňáku a ten jsme vynesli ven na trávník a dovedli jsme tam Kerstin. A jak šla po podlaze, zůstaly po ní rostomilé, drobné, černé ťapky. Strčili jsme ji do železňáku a pořádě jsme ji vydrhli od hlavy k patě. Myli jsme jí taky vlasy a přitom se jí dostalo trochu mýdla do očí. Hned začala ječet, že se to rozléhalo po celém Bullerbynu a Lasse a Bosse přiběhli a ptali se, jestli snad nezabijíme prase. Kde pak, řekl Olé, to se tu jen zaučujou tyhle povedený ošetřovatelky. Úplně smít ten krém nešel. Když jsme Kerstin vydrhli a osušili, měla po celém těle zvláštní šedivou barvu, ale byla veselá, běhala kolem potrávníku úplně nahá a křičela hej, hej a smála se tak, že jí bylo v puse vidět všechna rýžová zrnka. Říkali jsme si, že se ta šedivá barva časem opotřebuje a že to růžové dítě, co je ve spod, se zase objeví. Lasse myslel, že to bude asi tak do Vánoc. Potom uložil Ole Kerstin do postýlky a ona ani nepípla. Jenom si strčila paleček do pusy a naráz usnula. Takhle se mají ošetřovat děti, řekl nám Ole. A potom šel dát prasatům. Anna a já jsme si sedli na schody a odpočívali jsme. Chudák teta Lisa, ta to má takhle každý den, řekla jsem. Víš, co si myslím, řekla Anna. Myslím si, že to, co bylo v novinách, byla lež. Protože je úplně jedno, jak se mluví na děti. Ať se na ně mluví vlídně a přátelsky, nebo se na ně řve, tak si stejně dělají, co chtějí. Potom jsme dlouhou chvíli mlčeli. Ano, budeš ošetřovatelkou dětí, až budeš velká? Zeptala jsem se jí nakonec. Možná, odpověděla Anna, ale pak se zatvářila zamyšleně a dívala se upřeně někam přes střechu chléva a řekla, ačkoliv já vlastně ani nevím.

semkli a

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: zlato víc je přátelství.
1: Český rozhlas Radio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a krásné prázdninové odpoledne přejeme. A my je máme, protože jsme mezi námi zvířaty. Já osobně mám prázdniny spojené s krmítkem a dalekohledem a ptactvem a ptačími encyklopediemi. Přiznám se, že pořád trošku plavu v síkorkách, uhelníček a babka. No a oni neposedí a neposedí, aby si je člověk pořádně prohlídnul, že jo? Tak jsem moc ráda, že tu mám dnes hosta, který by to určitě nepopletl. Je to ornitolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy pan Jaroslav Kubíček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Kubíčku, měl byste nějakou takovou pomůcku, jak poznat babku od uhelníčka?
3: Ano, tak síkora babka, ta spíš by se mohla zaměnit ze síkorou lužní, jo, kterou jsou si podobný a poznají se prakticky po hlase nebo při odchytu se dají poznat podle různých detailů. Ale síkora uhelníček je na rozdíl od síkory babky jinačí, že je jinak zbarvená. Spíš se podobá trošku té síkoře koňadře tou kresbou na té hlavě a je taková menší, ale jako s babkou nebude problém.
2: Byste si ji vy nesplet, že jo? Já jo, ale musím se jako zase bránit trošku tím, že u nás ty síkory lužní moc nevidíme, že ta je tam asi vzácná v jižních Čechách.
3: Ako oni ty síkory lužní, oni se zdržují hlavně v jehličnatých lesích a strašně podobná právě té babce, jako s tou se dá velice dobře v přírodě jen tak při pozorování splést, pokud se zrovna jako neozve. No.
2: Takže je možný, že máme síkory lužní, akorát já jim říkám babky. No, vy jste milovník ptáctva už od dětství?
3: Já jsem se začal o ptactvo zajímat ve 12 letech. Přírodu jsem měl rád od malička, to mě vedl vlastně můj otec. A ve 12 letech jsem se začal zajímat, upoutalo mě, když jsem viděl na sídlišti, jak loví poštolka, tak jsem se začal zajímat o dravý ptactvo, kterým jsem se věnoval dlouhý léta. A postupem času jsem se začal věnovat všem druhům u nás žijících.
2: Já myslím, že ptáky si člověk zamiluje velice snadno, protože už to vlastně jde jenom, když se koukneme z okna.
3: Ano.
2: Nemusíme nikam chodit, podíváme se z okna. Takže já vás, milí junioři, zvu, uděláme si takovou krásnou ptačí hodinku a nejsme v tom sami. Mezi námi zvířaty jsme tým. Dnes náš host, ornitolog Jaroslav Kubíček, Daniela Vodrášková produkce, Valerie Racmanová technická spolupráce, David Janečka písničky a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad, který vás zavede do přírody, a dnes je to mezi ptactvo. Mým hostem je pan Jaroslav Kubíček, ornitolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. No a já bych byla ráda, kdyby nám trošku o sobě taky něco řekl, než začneme mluvit o těch ptáčcích, protože ono je to zajímavé, jak se člověk dostane vlastně k takové práci, jaká je ta jeho cesta, jestli už to bylo... Vy jste říkal trošičku, že už od dětství, ale jaká byla vaše cesta do záchranné stanice?
1: Ve volném čase kroužkuju ptáky a pro podnik jsem dělal ukázky kroužkování a na základě tohohle mě nabídli, když přebírali záchrannou stanici v Praze, tak mě nabídli místo, že bych tam mohl být zaměstnancem.
0: Aha, vlastně se to stalo z koníčka zaměstnáním.
1: Dalo by se to tak říct.
0: My bychom si asi měli říct i něco o té pražské záchranné stanici. Co vlastně si máme představit, že se tam děje? Co obnáší práce v ní?
1: Tak práce záchranné stanici obnáší péči o ty handicapované živočichy, ať už se jedná mláďata nebo zranění ptáci a samozřejmě i jiný živočichové. Když někdo najde někde nějakého zraněného živočicha nebo vypadlý mládě, tak zavolá na tu naši linku a po dohodě někdy je třeba samozřejmě pro to zvíře dojet, někdy ho přiveze přímo ten nálezce, a nebo jsou samozřejmě taky případy, že ten živočich ani moc nepotřebuje. Jo. Bývá to například třeba lidé najdou někde malýho zajíčka nebo mládě kosa, který už někde ho psá, jako, ale nelítá ještě, a lidi si myslí, že je na tom špatně, že nemůže lítat, ale to u těch kosů je to normální, že opustí hnízdo v době, kdy ještě nelítají, a tím pádem jako je to v pořádku, takže ho tam necháme.
0: Ona je někde nahoře maminka s tatínkem, že jo?
1: Ano, ano.
0: Kteří ho ale bohužel, když se k němu začnou zhrnovat lidi, tak asi ho opustí v tu chvíli.
1: Ano, ale jakmile přijedete na to místo, třeba to mládě vám podají a já se jdu podívat s těma lidma, kde ho našli, a mládě se ozve a v tu ránu kosáci tam začnou lítat kolem vás, začnou na vás pokřikovat. To je znamení, že se o něj starají a že ho tam chtějí nechat.
0: No já mám takovou zkušenost zajímavou. Jsem měla kocoura a najednou oknem jsem slyšela strašný řev jako ptačí, tak jsem vyběhla na zahradu a tam v koutě seděl kocour, takhle se krčil a nalítávaly na něj dva kosy. A já říkám, Ježkovi v oči, co se děje, a za ním v koutě seděl malej kosáček a oni měli o něj strach, že jo?
1: Ano.
0: Takže já jsem musela popadnout kocoura vodný z domu a říkám, půjdeš ven, až se ho odvedou. Jo, do té doby, protože on byl chudák z toho taky úplně vyděšený. Takže oni ty rodiče se dokážou jako rozparádit.
1: Ano, to je pravda, no. Kosáci obzvlášť jsou bojovníci. Třeba straka, když napadne jim mláďata, taky po nich jdou, no, i když většinou neuspějou, ale bojujou.
0: Vrátíme se k té záchranné stanici. Vy jste říkal, že někdy není potřeba zásahu, ale možná ta konzultace s tím odborníkem není úplně jako k zahození, že jo, když se něco stane.
1: Ano, ano, to je jako proto je ta zákaznická linka, na kterou lidi volají, protože často potřebují jenom poradit a není pak nutný nějaký zásah.
0: Já si třeba pamatuju, že se mi stalo, že narazil do skla ptáček brhlík a já jsem vlastně volala, co mám dělat. A co byste poradil teda takovému volajícímu?
1: Pokud pták narazí evidentně také do skla, což se stává velice často, tak je dobrý ho nechat tak 1 až 2 hodinky někde v krabici papírový v klidu a potom po těch 2 hodinách zkusit, jestli už lítá. Pokud ne, tak potom volat tu záchrannou stanici a dohodnout se na příjmu toho živočicha.
0: Můj ptáček už tak pohopsával, takže já jsem ho pak nechala, aby si ze stodoly vylítnul, až potřeboval. Ale když by teda nebyl v pořádku, tak co by se s ním dál dělo?
1: Pokud by nebyl v pořádku, tak se musí dostat do záchranné stanice, kde se o něj bude pečovat. Potřebuje péči, kde se píchají různé injekce, aby prostě ten pták, kde oni často mívají takzvaně otřes mozku po tom nárazu, takže je potřeba to ošetření určitě.
0: Co tam teď máte, takový nějaký zajímavý případ ve vaší stanici?
1: Tak tam je toho spousta, že jo. Takový poslední zajímavý případ byl 25. února. Se kácelo v šárce v areálu nějaký mateřské školy a tam vyletěl puštík a našli se tam vajíčka, bylo tam 5 vajec. No. Tak jsme byli kontaktovaní, vajíčka se dali do líně a podařilo se, 4 mláďata z 5 se vylíhly. Momentálně jsou ve stanici.
0: Aha, takže máte tam o zábavu postaráno, ale vy asi je necháváte přírodě, že jo, spíš. Nechodíte tam za nima je ochočovat.
1: Musí být ano, ano, naprosto v klidu, aby se nezvykli na lidi.

0: Mezi námi zvířaty je dnes hostem Jaroslav Kubíček ze záchranné stanice pro zvířata v Praze. A já bych navázala na to, co jsme si povídali před písničkou. Když vy zjistíte, že zvířata, která jste přijali do péče, nebudou moci být vrácena do přírody, tak vlastně jaká je jejich budoucnost? Mohou třeba do nějakého zookoutku nebo zůstanou u vás?
1: Ano, náš podnik má po Praze různé jako zookoutky, takže pokud je to samozřejmě nějaký druh zajímavý, tak je možný ho takhle dát do nějakého toho zookoutku, kde může dožívat.
0: A když se takhle rozhodnete, tak snažíte se teda s ním nějak kontaktovat a naučit ho, aby se nebál lidí, lidské ruky?
1: Tak jako pokud ten živočich v té stanici nějakou dobu je, tak samozřejmě si částečně zvykne, i když jsou druhy ptáků a nejenom ptáků, který jako jsou velice plachý, i když v té stanici jsou delší dobu, takže pak zase takový živočich není dobrý ho nechávat, aby byl někde, dalo by se říct, zoologický, aby na něj koukalo spoustu lidí a aby se tam neplašil zbytečně.
0: A jsou teda plašší druhy a jsou takové kontaktnější druhy ptáků?
1: Samozřejmě jsou, ano, ano. Tak třeba velký plašan může být takový jestřáb, je dravec, který je prostě strašně plachý v zajetí a dělá strašný kravál, když se k němu přiblížíte. A zase jsou živočichové, který prostě, jako kdyby se tam nebyli, chovají se k lidu, no a takových je spousta. No.
0: Máte nějaké oblíbence?
1: No, tak můj oblíbenec, který u nás už taky párkrát byl, jako třeba včelověd lesní, tak to je takový docela krotký živočich i v zajetí, ale jako zase k nám se nedostávají tolik, že jo, to je živočich, který žije na okraji Prahy, taky občas k nám nějaký dostane. To máme taky příhodu takovou, ano, už u nás byl dvakrát mladý včelověd a já jsem mu šel krmit a on se vůbec nebál. Vlez mi na ruku normálně, jako kdyby byl prostě, byl pravda toho roční pták, takže mu bylo v tu dobu několik měsíců, ale prostě člověka předtím nikdy pořádně neviděl, ale les s obdobou na ruku, jo, a nechal se krmit na ruce a podobně, no. Ale jako potom během toho, co skončilo to krmení, než když začal jíst potom sám, tak potom, když byl ve voliéře, tak tam hezky krásně zdivočil. Měl problém teda, že měl jedno oko špatné, takže jako se váhlo, jestli vůbec bude vypuštěný nebo ne. Nakonec se rozhodlo, že ano, takže až po 3/4 roce se vypustil do přírody.
0: No, je zajímavé, že já, když jsem byla třeba v Lázních, tak jsem zjistila, že tam je spousta v parku ochočených síkorek a já jsem jim kupovala nějaké oříšky, jsem tehdy nevěděla, co vlastně jim dát, že jo. No a oni, když se mi dala na dlaň, tak se na mě slítli. Já jsem byla úplně posetá ptactvem a nějaký pán tam šel a říkal, vy jste od cirkusu? A já jsem říkala, ani ne. Já jsem si myslela spíš, že budu krmit veverky. A prostě takže jsou ptáčci, kteří opravdu jsou jako kamarádčí k lidem, že jo?
1: Ano, ano, ano. Hlavně, když jsou to nějaký frekventovaný místa, kde se pravidelně krmí, tak se najdou ptáci, kteří prostě vám sedají na ruce, na rameno, na hlavu, jo. To mi se stalo takhle v centru taky, kde lidi běžně krmějí ptáky, tak Radek přiletěl, sednul si mi na hlavu, jo. Splet si tu moji holou hlavu s tím pilířem tam asi.
0: No, já bych řekla, že Radkové jsou docela oprsklí. Takže to je pravda. No, já mám takové zkušenosti zase z brhlíky, protože ti teda, když já začnu obcházet kolem, třeba tam něco pleju nebo to, tak ostatní ptáčci toho krmítka udržují vzdálenost, ale jim to jednou mi tam sviští nad hlavou prostě, jo, a on se vždycky nabere těch semínek spoustu a někam si to odnese, takže já je miluju, ty brhlíky prostě, to jsou moji miláčkové.
1: Ano,
0: no. No, vy máte taky miláčky, že nějaký ptáčky, o těch si budeme určitě povídat za chvilku. Já bych jenom připomněla, že dnes mezi námi zvířaty si povídáme o ptactvu, protože naším hostem je ornitolog pan Jaroslav Kubíček.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: V Mezi námi zvířaty si povídáme o ptácích s ornitologem Jaroslavem Kubíčkem, o kterém já vím, že má své oblíbence samozřejmě mezi ptáčky. Jsou to hlavně datlové. A datel je pták, který třeba u nás v Jižních Čechách skoro není, ale tady v Praze já ho potkávám v Krtském lese velice často a někdy i na Kamíku.
2: V Praze jako je obzvlášť velká koncentrace těch datlů, že mimo Prahu, samozřejmě datly jsou taky, je jich tam taky hodně, akorát, že v těch rozsáhlejších lesích není to tak koncentrovaný jako na území Prahy, kde ty lesy jsou takový jako ostrůvkovitý, takže v Praze se s ním můžeme setkat na vícero místech. Ty páry někde místama třeba hnízdí od sebe ani ne 200 metrů. Ten datel hnízdí, vyvádí ty mláďata, ten květen červen, a teď o prázdninách jako to už je takový pro ně poklidný období, kdy se ani moc neozývají. Samozřejmě když někdy ještě v začátkem července někdy máte štěstí, že potkáte rodinku těch datlů, tak je můžete vidět, ale jinak jako ten datel se chová pak dost tiše a v tom letním období spíš, pokud víte, kde ten datel nocuje, který tý dutině, a počkali byste tam před západem slunce, tak máte možnost ho vidět, ale jinak přes den jako moc šancí není.
1: A on ne, leze po stromech a neťuká pan doktor lesa?
2: No tak on proťukává, nebo lépe, že no, takový to typický bubnování, co známe, tak to je jako na jaře, to bubnuje, když si vytyčuje ten revír a potom zase na podzim, jako tam dává taky najevo, že tam má své území, kam chodí za potravou, aby mu tam nalezli zbytečně jiný konkurenti.
1: Já když jsem byla malá, tak jsem myslela, že strakapout a datel jsou takový bratři, jo. Ale oni se chovají jinak, protože já třeba u nás na zahradě mám těch strakapoudů spoustu a oni tam i jako když vlastně mají mladý, tak oni si je tam přivedou a tam je přímo na tom krmítku je krmí. Oni jsou ty mláďata kolikrát ještě skoro boubelatější než ti tátové, jo, nebo mámy, ale datel v životě jakoby nepřiběhne a rozhodně mu nechutná, si myslím, slunečnictví semínka. Jaký je rozdíl mezi tou potravou těchto dvou ptáků?
2: Tak ono tam hlavně je důležitý, ten datel prostě na to krmítko nechodí. Není sice tak, jak se píše v literatuře, že je datel strašně plachej pták, tak jako rozhodně na území Prahy tohle to vůbec neplatí, jo, že já jsem kolikrát byl od datla třeba 5 metrů a povídal jsem si s ním. Prostě ano. Ale ta potrava, ty strakapoudi dost často chodí na to krmítko, zvláště v zimním období, a doplňují prostě potravu, ten hmyz, tak to doplňují i semenama hodně. O datlovi jako tam ty semena asi moc nebudou obsažený v tého potravě.
1: Takže ten teda chudák je odkázaný opravdu, co si uloví?
2: No, tak v těch lesích jako pod tou kůrou se toho najde spousta, nebo on taky žere ty lesní mravence, že jo, tak zimě si je taky vyhrabe, když potřebuje, když má hlad. A já myslím, že u nás ty datly netrpějí hlady.
1: Tak to je krásný, když netrpějí. No a vy jste ale říkal, že máte rád i ty včelojedy a ty teď o prázdninách ještě jsou aktivní.
2: Ano, ano, ano, to je jako včelojed lesní ze zdravý pták velikosti káně, tak to je, dalo by se říct, takový typický prázdninový pták, protože ty včelojedi snášejí vejce až v květnu, na konci května mláďata se jim líhnou na přelomu června, července, což je začátek prázdnin. A potom v polovině srpna opouštějí hnízdo a na konci srpna odlétají, jo? Takže to je typicky prázdninový živočich. Takže pokud o prázdninách chodíte někde po lesích, tak samozřejmě v lese se musíme chovat tiše pořád, ale takhle ty včelojedy, aby jsme je nerušili o těch prázdninách obzvlášť. Jako, takže buďte v lese vždycky tiše, ať je neruší ten.
1: A co to je zač ten včelet teda? To no, určitě nebaští jenom včely, že jo?
2: Ano, no, on se živí hlavně vosím plodem, což je zajímavý, že on sleduje ten blanokřídlej hmyz, kam letí a podle toho potom najde to hnízdo a normálně vyhrabuje to část té plástve, v které jsou ty larvy těch vos, a to pak nese na hnízdo mláďatům, který si to z toho vybírají a živí se tím. Samozřejmě se tím živí i ty dospělí. A mimo toho taky jako chytají drobný ovožilvelníky, plazy, drobný ptactvo. Prostě musí to taky doplňovat. Jsou někdy roky, kdy těch vos je málo, takže ty včelaři podle toho upravujou i snůžku, že zpravidla mívají dvě mláďata, ale v některých těch letech chudejch, tak mají mládě třeba jenom jedno, anebo nehnízdí třeba vůbec.
1: A jak oni to umí upravit, aby měli třeba jenom jedno mládě?
2: Prostě to je ta příroda, no, že oni to vidějí, že prostě hmyzu je málo, tak podle toho mají třeba jenom to jedno vejce. No. Je to takhle prostě od přírody.
1: Příroda je genius.
2: Funguje, ano, no.
1: Na rozdíl od nás lidí.
2: Ještě bych tady mohl říct o tom včelojedovi jednu takovou zajímavou historku. V roce 2024 našel pán vypadlý mládě včelojeda na okraji Prahy v Nebušicích. Já jsem tam potom ve volné chvilce šel najít to hnízdo, našel jsem ho, takže jsme mládě vrátili do hnízda, tam měl ještě druhýho sourozence. A když potom povyrostli ty sourozenci, tak dostali vysílačky, a pomocí toho víme, že tenhle ten včelojed, který prošel záchrannou stanicí, tak prakticky od konce léta toho roku 24 je v Africe v rovníkových Guineji, odkud stále vysílá. Takže víme, že tam je oni ty mladí ptáci, když odletí do té Afriky, tak tam zůstanou několik let, než se vrátí zase do Evropy a začnou hnízdit.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes si povídáme hlavně o ptactvu s ornitologem Jaroslavem Kubíčkem, který ovšem pracuje v záchranné stanici hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. A to nejsou jenom ptáci, a tak bychom toho mohli využít a zeptat se, jaká zajímavá zvířata vlastně žijí v Praze. A většina lidí ani netuší, jaké mají sousedy z té zvířecí říše.
1: Tak jako když vezmeme z hlediska, co v té Praze neskutečně se vyskytuje, tak jak bylo řečeno, kromě ptáků, tak zajímavostí je třeba i bobr v Praze se vyskytuje, vydra říční a spoustu dalších, jako samozřejmě lišek je v Praze spoustu, ty poslední dobou taky hodně v Praze přibyly a bývají běžně na zahradách zarostlých. Když je to někde na svahu, tak nám lidi volají často, že tam mají lišku. Bohužel dost často ty lišky trpí svrabem, takže se musí odchytnout a léčit.
0: A co to je vlastně ten svrab? Někdo říká, že když se vymítila vzteklina, takže se na lišky seslal svrab.
1: Ono to je taková infekce, no prostě oni mají takový strašně ten ocas, vypadají, jako kdyby ocas neměli, jo, takový opelíchaný, no. Tak jako léčit se to dá a velice dobře se to podaří jako ve většině případů i léčit a to zvíře může být vypuštěno.
0: Zase zpátky.
1: Ano, zpátky do přírody, ano.
0: No já teda mám dva pejsky a vím, že když takhle s nima brzo ráno jdu někde na sídliště, na okraj sídliště, takže oni jsou tam úplně najednou, přijdou na nějaké místo a jsou jak jatý, prostě běhají sem tam, čuchají a vždycky říkám, šel tady jelen, ale nějaké takové zvíře tam určitě bylo, že jo?
1: Jeleni v Praze taky se vyskytli, jo. Měli jsme případ, už je to hezkých pár let, tak dokonce volali nás na výjezd, že je, jak je Valtrovka u Radlické ulice, tak že je tam jelen údajně, no, tak jsme si říkali, no tam bude srnec, byl prosinec, přijeli jsme tam a skutečně tam byly stopy od jelena, no. Jelen se tam prostě někdy zřejmě v noci, když je klid v té Praze, tak tam od někud přišel, ten mimo Prahu jsou jeleni a tam se prostě zabydlel a má je tam žil, ale vzhledem k tomu, že tam se taky chystalo, v dnešní době už je tam to zastavené, to území, tak se musel ten jelen odchytit, tak trvalo to několik pokusů bylo, než se podařilo odchytnout a byl nakonec převezen do Krušných hor, kde žije, doufejme, dodnes.
0: No já musím říct, že tohle jsem přijela strašně unavená po takovém dlouhém pracovním dni a už byla tma, je to nedávno a já jsem si říkala, já se půjdu s těma psama projít někam, kde to proběhne v klidu. Takže pojedeme na Spořilov, na sídliště a tam se jako projdeme a půjdu se lehnout, už se těším, že jo. No a my jsme

0: Cerna prostě přeskočí plot a zrovna taky tamhle na Praze 5 jsem řešil už na jednom místě dvakrát, tam prostě oni tam dávali krmení a ty srny bohužel tam ze svahu se přes ten plot dostali, ale zpátky nemohli se dostat do toho lesa znovu, takže jsme tam museli taky dojet a odchytnout jí a pustit jí zase zpátky do toho lesa tam za tím areálem.
1: V Krtském lese udělali takový ploty z drátěných ok a našlo se u toho několik mrtvých srn, které do toho zřejmě narazily.
0: Ano, ano.
1: A ti místní se rozhodli, že jim jako naznačí, že to není možný proběhnout a začali tam dávat větve, zaplétat větve do těch ok. A já jsem si říkala, že je to hloupost, protože větev je něco, co srnku nezastaví přece.
0: No, pokud by to tam bylo hustý, tak by to zastavilo, ano. Ale tady je hlavní problém je v tom, že po tom kunratickém lese hodně běhá psů na volno. A často tu srnu začnou honit a ta srna, jak utíká před tím psem, tak často narazí právě do tohoto pletiva. Takových případů jsme měli už velké množství. Taky někdy se stane, že srna zůstane zaklíněná v plotě, ale ne konkrétně v takovémhle plotě, jako je tenhle ten. Ale jako když jsou prostě v nebezpečí, tak se snaží utéct všude možně a stává se tyhle
1: taky
0: ty případy.
1: Srnče vyprošťovali z tohohle drátěného plotu na chalupě v lese. Taky jsem to zažila, ten nářek prostě, a nevím, jestli když měla trošičku zraněnou nohu, jako ne, že by jí měla zraněnou, že by nemohla běhat, ale měla tam krev, tak nevím, jestli když jsme jí teda pak hned vypustili, jestli nepotřebovala ještě nějaké ošetření.
0: Tak jako pokud to bylo jenom nějaké drobné zranění, tak ta příroda si poradí, oni mají srážlivost krve dobrou, takže pro tu srnu lepší takhle jí pustit asi rovnou, než jí někam odvážet, protože ty srny jsou strašně stresový a může se stát taky, že právě nepřežijou ten stres, když by byli jako odvezený do té stanice, protože jako je to opravdu velice plachý srdcový zvíře.
1: Tak teď jste mi udělali radost, já jsem měla pořád takový trošku výčitky, jestli jsme to udělali dobře. Tak děkuju. Mým hostem dnes je pan Jaroslav Kubíček, ornitolog Pražské záchranné stanice.

0: O ptácích tedy nejen v Praze, protože pan Jaroslav Kubíček, můj dnešní host, je zoolog Pražské záchranné stanice, ale já bych se přece jenom ještě u té Prahy pozdržela, protože já, když jsem říkala, že vás budu mít jako hosta, tak mi říkali lidi, zeptej se prosím tě, jaké je tady nejvzácnější zvíře. A já jsem říkala, a co to je nejvzácnější zvíře? Já to nevím, koho tím jako mám myslet. Já třeba jsem si myslela, jak je vzácný stehlík, protože ho nemám na krmítku a pan Kubíček mi řekl, že stehlíku je všude jako plno. Takže jaká jsou tady vlastně zvířata, kterých si ceníte nebo o kterých si říkáte, že setkání s nimi je vzácné, hlavně teda ptáci samozřejmě.
1: Takhle, ono se to musí zjít podle toho, jestli ten pták v té Praze hnízdí, nebo jestli jenom protahuje, protože v té Praze můžete potkat všechny možný jako vzácný živočichy. Budu jmenovat například třeba, já jsem jednou, už je to pár let, i z tramvaje jsem viděl orla mořského, který kroužil u Jiráskova mostu. Jo, a to je pták, který jako v Praze nehnízdí samozřejmě, ale objevuje se tu na přeletu. A tohle to byl mladý pták, který prostě měl takovou toulku, no, chtěl se pojet i do centra Prahy. Taky jsem se dozvěděl v letošním roce, že už několik let v Praze hnízdí dudecho cholatý, jo, samozřejmě nebudu prozrazovat místo, protože je to vzácnost. Dlouhý léta dudek v Praze vůbec nebyl zjištěný, když samozřejmě v dnešní době ta Praha, jak je větší podstatně to území, než kdysi, když byl zjištěný dudek naposledy někdy za druhý světový války, že v Praze hnízdil, tak od té doby se nám ta Praha hodně rozrostla, takže teď samozřejmě ty okrajové místa jsou někde vhodný, ale nebudeme se zmiňovat, kde. A jinak samozřejmě lidi často říkají, jak je třeba vzácný ledňáček, samozřejmě neříkáme, že je velice hojný, ale jako na území Prahy se s ním můžete taky velice často setkat. Pokud znáte třeba jeho hlas, tak poblíž vody ho často můžete zahlídnout na přeletu anebo i přímo, když tam loví rybky, sedí někde na větvičce nad tou hladinou a číhá na ty rybičky, takže i ten ledňáček je v Praze běžně k vidění a samozřejmě v Praze i hnízdí.
0: Já jsem třeba viděla letět nad Nuslemi čápa černého.
1: Ano, ano, čáp černý, ten se k nám dostal taky na podzim do záchranní stanice, byl nalezen mladý pták se starou zlomeninou křídla v Klánovickém lese. Bohužel jako měl to starou zlomeninu, která už nešla vyléčit, takže teďkom žije v jedné záchranné stanici, kde má od svého druhu kamarády, takže jako aspoň, že bylo možné ho někde umístit. Jinak na jaře vidím i bílý čápy v Praze, černího čápa jsem taky. Jeřáby byly taky vidět několikrát teďkom během toho brzkého jara na přeletu nad Prahou. A je to taky pár dnů, tak jsem viděl taky luňáka červeného, přelítával nad Prahou, jo, takže prostě ty ptáci zalítnou do té Prahy. V minulosti, už je to hodně pár let zpátky teda taky, tak pomocí toho, že ten pták měl vysílačku nějakou, nebylo to tady od nás, ale nad Prahou přiletěl taky orlosu bradatý, což je takový pták, který má rozpětí křídel až 2,40 m a žije tam v Alpách a podobně, tak taky přeletěl přes Prahu, nikdo ho neviděl, ale jenom díky tomu, že měl tu vysílačku, tak jsme se to dověděli, že tady tu Prahu navštívil.
0: No, milí junioři, myslím, že jste pochopili, že pokud musíte strávit nějaký čas prázdnin v Praze, takže se tady vůbec nemusíte nudit. Stačí si vyběhnout do přírody a mít oči otevřené, ale mohli byste se možná zastavit i v záchranné stanici. Nemáte vy tam taky nějaký zookoutek, kde by se třeba mohli návštěvníci pokochat nějakými zvířaty?
1: Bohužel ne. V naší stanici to není takhle zařízený, tam prostě vstup není možný. Prostě
0: je to opravdu čistě nemocnice,
1: takže ty zvířata tam potřebují klid a není možný, aby se tam pouštěla veřejnost, aby se na ně dívali.
0: A kde teda jsou k vidění takhle zvířátka, třeba nějaká zvířátka někam pošlete?
1: V Praze jsou různý na několika místech zookoutky, například třeba je v Kunratickém lese, v Chuchelském háji, anebo v Hostivaři, jo, takže prostě tam se můžete podívat. Tam jsou zvířata, které jsou
0: na okukování zvyklí.
1: Na okukování zvyklí, ano, přesně tak.
0: Pane Kubičku, já vám moc děkuju, že jste přišel dnes jako host do pořadu Mezi námi zvířaty. Přeju, abyste prožil krásný zbytek prázdnin a aby byli kolem vás šťastní a zdraví ptáci.
1: Děkuji, také přeju. Buďte v přírodě vždycky sticha, abyste nerušili to ptactvo a přeju hezké zážitky.
0: Naším hostem dnes byl zoolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy pan Jaroslav Kubíček.
1: Naschledanou.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Co všechno se jenom vejde do zahrady, kterou v rokli za vesnicí vykouzl zahradník Pankrác. Bára se nestačí divit, kolik bájných bytostí tu pospolu žije. S novým přírůstkem se seznámí i tatínek, když si po parném dnu s Bárou vyjede na kole. Poslechněte si další pohádku ze seriálu Pankrác a kouzelná zahrada s názvem Holátko v nesnázích. Ať se vám u ní krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Je alespoň hodinu po bouřce. Voda se z polních cest skoro vypařila, jen povětří voní s mokrým obilím. Bára přemluvila tátu, aby si vyjeli na kole. A kam jinam, než do Rokle. Tak to teda zírám, diví se tatínek a vede kolo za řídítka po nové cestě kolem jezírka, co už je z něj vlastně pořádné jezero. Nad vodu každou chvíli vyskočí ryba. Víla voděnka jim mává z leknínu a z hladiny březovým košťátkem vymetá napadané listí. Jdeme se podívat, jak se daří holátku z toho největšího vejce, vysvětluje taťka Pankrácovi dnešní návštěvu. O ničem jiném doma už týden nemluvíme. Ale mužík se ničemu nediví, jako by je už dávno čekal. Hned je vede dál okolo jezera. Kola nechali na písčině a teď skáčou rákosím po ostrůvcích mokré trávy jako po trampolínách. Na podmáčeném břehu musí dávat pozor na každý krok. Kdo šlápne vedle, uvízne v bahně. Hnízdo má na druhé straně za rákosím, tam vzadu mezi stromy, informuje je Pankrác. Už by nás mohl slyšet, Rámus děláte náramný, a to on umí taky, však uslyšíte. Jenže i když jsou od stromů jenom kousek a veliké hnízdo mají na dosah, je ticho. Pařádku, zkouší to mužík a chytá se okraje hnízda, aby se podíval dovnitř. Tak, že na něj dosáhne. Ale jen co do hnízda nahlédne, kácí se na znak zpátky. Taťka s Barčou a Voděnkou se k němu vrhnou, že mu pomůžou na nohy. Pankrác je ale rychlejší a rozčileně je pobízí. Podívejte se honem taky, vůbec se nehýbá, jenom tam leží a oddychuje. Co budeme dělat? Jediný exemplář ptáka noha na sever od Etiopie. První, který se za posledních 150 let vůbec vylíhnul. A to má dneska týdeniny, přidala Voděnka a vyšplhá se na okraj hnízda. To už tam taťka vysazuje i Báru. Jemu stačí stoupnout si na špičky. Vidí to všichni stejně. Mláděte je sice už pořádný kus, do zpěvu mu ale rozhodně není. Alespoň, že pravidelně dýchá. Co mu jen může být, myslí si tatínek a prohlíží každý kout. Čím se takové mládě živí, zajímá Barču. Co mu maminka přinese, krčí rameny Pankrác. Jenže tenhle malý je sirotek. Rodiče ulovil nějaký domorodý kmen a nám z Afriky dorazilo jen vejce. Tak toho malého nenasytu krmíme vším, co je po ruce, odsekané po hlávku zelí. Taky bombonama, ukazuje Bára na kousek červeného staniolu, který se malému opeřenci zachytil na zobáku. A hrome, mračí se mužík a snaží se ptáčeti pootevřít zobák. Musíte mi s ním pomoct, sám to nedokážu. Zkoušejí to zleva, zprava a nakonec se jim podaří hnízdo rozhoupat tak šikovně, že zůstane nakloněné a ptačisko se posune dlouhým krkem přes okraj. Teď už na něj dosáhnou mnohem líp. Tatínek rozevírá zobák, co mu síly stačí, a ostatní táhnou staniol ven jako v pohádce o veliké řepě. Chvíli to drhne, pak ještě jednou zaberou na tři, pařátek překvapeně vykulí oči, natáhne krk a vydáví zbytek. A už je na nohou. Otřepe se a jak má peří navlhlé po odpolední bouřce, dostanou zachránci pořádnou sprchu. Pěkně děkujeme, protírá oči Pankrác a honem pařádka oběma rukama odstrkuje, aby znovu nezhltal to, co z něj s takovou námahou právě vytahali. Jedeš, nenasyto? Moc mu to nejde, mladý noh je už teď nejmíň o dvě hlavy větší než on. To není žádný bonbon, upozorňuje tatínek, kterému se podařilo zmocnit největšího kusu napůl rozbaleného staniolu. Tak se mi zdá, že se tu někdo pokouší o výrobu domácího ohňostroje. Konečně se mužíkovi podaří odlákat pozornost neodbytného žrouta kusem salámu, který vyčaruje z hlubokých kapes zahradnického kabátu a hodí ho mezi stromy. Pařátek se s nataženým krkem za pochoutkou kolébavě rozběhne a tak mají příležitost pořádně si nešťastné sousto prohlédnout. Kulaté jádro nálože je obalené trojitou vrstvou staniolu. Z ptačího žaludku se jim ho podařilo vytáhnout jedině díky dlouhé zápalné šňůře, která zůstala kouskem viset ze zobáku. Jestli se někdo pokusí tohle zapálit, stará se taťka, nálož se rozletí všude kolem a popálí všechny, co se budou dívat. A kdyby přitom začalo hořet pole nebo les, nikdo to neuhasí. Musíme honem najít toho, kdo to vyrobil. Pařátku, pařátku, kde pak si k tomu přišel, přemýšlí Pankrác. Pátrají, hledají, až dojdou na druhý konec zahrady k polorozbořené boudě schované mezi napůl uschlými borovicemi. Na zemi kolem boudy se povalují útržky různobarevného staniolu a odstřižky zápalné šňůry. Tak tady se z toho nazobal, řekne skoro pro sebe Pankrác, ale než se stačí rozhlédnout, ozve se kousek od nich. Tak pánové, držte si klobouky, startujeme! Všichni jako na povel udělají vlevo v bok a teprve v tu chvíli zaznamenají planoucí zápalku, která se blíží ke konci šňůry, vinoucí se mezi stromy k odpalovací rampě, sestavené z bůhví jakého harampádí. Na jejím vršku sedí raketa vyrobená z narezavělé roury a z její přední části vykukují dvě klukovské hlavy v motorkářských přilbách. Než na ně stačí křiknout, sirka se přiblíží ke konci zápalnice, přeskočí jiskra a šňůra se s hlasitým syčením začne zkracovat. Kluci, ven z toho krámu, jestli je vám život milý, zakřičí tatínek a rozběhne se k ním. Třetí kluk, který prve zapálil šňůru, vidí, že je zle. Zahodí sirku a upaluje směrem k vesnici, jako by mu za patami hořelo. A taky, že hoří. Od neuhašené sirky chytne suchá tráva. Pankrác k ní rychle běží a zavčasu ji udupává. Tatínek se blíží k raketě. Zápalná šňůra jiskří a je kratší a kratší. Barča se krčí za nejbližším stromem. Jen pařátek udělá pár dlouhých skoků a ostrým zobákem ucvakne konec šňůry těsně před plamenem. A než ten koneček dohoří, nadhodí si ho do vzduchu a slupne. S udiveným výrazem škytne, roztáhne krátká křídla a otřepe se. Takhle si to sousto rozhodně nepředstavoval. Je po nebezpečí. Taťka pomáhá klukům na zem. Teprve teď si všímá, že nálože pod raketou byly tři. Po takové petardě by vás sbírali po celém lese, kluci hloupí. Ulevuje si. Co vás to napadlo? Můžete poděkovat tady tomu hltalovi, že jsme přišli včas. Pařátek zkouší, jestli by se nedali žrát borové šišky a o ostatní se nezajímá. My už to víckrát neuděláme, pane učiteli, jenom to neříkejte našim, slibují kluci. Pokud to vysvětlíte i tomu vynálezci, co vás v tom nechal a zdrhnul, kývne s pochopením táta a Bára zvoní na zvonek jeho kola, že už asi budou muset domů na večeři. To by jí zajímalo, co se jí bude zdát dneska. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: O čertech, bludičkách, čarodějnicích i hejkalech slyšel už asi každý, ale jestli pak znáte jelemnického Vejricha? Právě o něm je strašidelná pohádka, kterou napsala Marie Kubátová. Režie Jan Berger. V roce 1983 účinkovali Svatopluk Skládal, Václav Postránecký, Luděk Munzar, Ladislav Pešek a další.
4: Když jsem šel do nebe, stavěl jsem

0: Jo, strašidla bývaly na světě odjak živa a všelijaký. Jestli máte kuráž poslechnout si opravdu strašidelnou historii, povím vám o jilemnickým Vejrychoj. Usedněte na lejci a děti, ať vlezou mámám po cukně. Ono to není u každýho stejný s kurážej. Kuráž měla jenom hrabačovská kovářka a u tý to začalo.
1: Kováři! Matěji! Hej!
2: Počkej, Bachtíku, co se kovář oženil, musí se vším na jeho káčů.
3: Jo.
2: Hej! Kovářko!
1: Kovářko! Kačenko! Otevřete vrata!
2: Pať, maminko zlatá! Jdou k vám na koledu pěkný pacholata!
4: Tu vyvedený, Bachtíku faferlíku! Já tu vaši písničku znám. A jestli jste přišli koledovat, abych s vámi pustila kováře s bubnem.
1: Paní maminko, jaká by to byla štěpánská zábava bez bubeníka. Nikdo nemá takovej fortel.
4: Kovář potřebuje svůj fortel u kovadliny. Zač pak by ráno jeho práce stála, kdyby pral celou noc paličkama do bubnu.
5: Zdravíčko, kamarádi.
2: Zdravíčko.
5: Kačenko, nevíš, kde mám paličky k bubnu?
1: No, vidíš, kováři, no. Jak si dopadl.
2: A my s tebou. Kapela je bez bubeníka a ty máš na krku čerchmanskou káču, která ti schovává paličky.
5: No, tak, Kačenko.
4: Bachtíku, faferlíku, no. Už ať jste votať. Čerstva
1: je hladko. No. Co kdyby jeden upad s houslema na ledovatku?
2: No, leda by nám kovář z dávnýho přátelství udělal pod boty podkůvky, no. Aby se po ledě nesměkalo.
4: Přátelství zadarmo. S váma je užitek, že popadnu po metro.
1: Faferlíku, jdeme. Přišli jsme s koledou, ale pro tuhle hospodyni škoda pěkný písničky.
2: Jdeme
1: s Bohem. To potom se vožen člověk.
5: Kačenko, naposled po dobrým. Kam jsi schovala ty paličky k bubnu?
4: K poctivýmu řemeslu se muzicírování nepasuje.
5: Vždyť je ta muzika moje radost.
4: Čistá radost. Vysedávání po hospodách.
5: Muzika je přínos do chalupy.
4: Pěkný přínos. Krejcary padají potenku a jdou zas do šenku. Poctivé řemeslo, to je do chalupy přínos. A hned ti spočítám, jaká práce tě zejtra čeká. Formanoj vokovat kobylu,
5: jo.
4: Starosta si zamluvil želízka na tvoře,
5: jo.
4: A dráboj máš ukovat pouta na pitáky.
5: Jo, a pak se dívat, jak v těch poutech povedou chudáka.
4: Je to zakázka na zámek.
5: Čert, aby vzal takovou zámeckou zakázku.
4: Lepší kovářská práce, než aby urozený pan hejtman zvěděl, že má v podzámčí bubeníka. To by ti šmakovalo vybubnovávat a podanýmu lidu na vědomost dávat, všechny jeho nařízení. Tvůj chleba je práce. No,
5: práce, pořád okola práce. Čerta by vzal všechny ty pracovitý hrabačovské hospodyně.
6: Hercu, percu mezi vás. Rychle.
4: Už, co se tuto ocejtilo za divný chlupatý psiště? Už?
6: Žádný už. Jdu na pozvání. Tuhle kovář mě volal.
5: I mordione?
6: Aha, taky jsem klel a nadával. To jsi mi to udělal, kováři. Teď mě volal.
5: Já?
6: Teď, když se čerti ženějí. To jsi nemohl mít se svou ženskou trpělivost do jara. Tady na horách je zima.
5: No co budeme dělat, matko?
4: Ty jsi čerta přivolal, ty si to s ním vyřiď.
5: Poslyš, chlupáči. Ona moje kačenka není tak zlá. Schovala mi k bubnu paličky a já byl dožranej víc, než se sluší.
6: Ty jsi byl dožranej a já bych se za mrazu scháděl do pytle po horách všechny pracovitý žensky. Víš, kolik jich ve vašem hrabačově je? Komárka, Antošice, Bachtíková, Faferlice, Kubouka, Duntouka, Vackouka, Erlebuška, mordiánská práce, zatrácena, brouchat se závějema a hrabat se do kopce a klouzat z kopce s žokem plným bab a tetek, kdyby aspoň byli tiše. Ale než se s nima doklopotím do pekla, budu mít hlavy jako v oule.
4: Čert se bere ženský. a muskem zůstanou slepice, kozy a děti. To by to dopadalo. Poslouchej, chlupáči, jestli mi paměť slouží, tak tuhle můj Matěj posílal čerta dřív do zámku, skrze tu zakázku na pouta. A neposílalo náhodou už našeho urozeného pana hejtmana Bejricha víc lidu do pekla horoucího?
1: Jeho milost, vrchnost, pán Bejrich, máte svůj krapštejn tuze vysoko. Ani bych se tam nedodrápal, klouže to.
4: Máš štěstí, že z ukováře. Ukaž kopyto. Ukaž. A ty, Matěj.
5: Co?
4: Mázni mu na něj podko.
1: Ne.
4: Vokovanej si půjdeš po světě jako pán.
1: Ne.
4: No, zašpekuluj drobek tou rohatou palicej. Jeden zámecký pán vydá víc než pytel v obyčejných tetek.
5: No, Kačenko, ty snad to kápla. Přinést peklu samotného hejtmana Vejricha. Čerte, to je na medaili.
4: No,
5: i zkus to, no psiště jedno, chlupatý.
4: Jaký pak psiště? Poletíš čerte nahoru na zámek, podkovanej jako vraník. Vy jo?
1: Mikli, mikli! Mikli, mikli, mikli, mikli, mikli, mikli, mikli.
5: A je pryč. Tak seš vysvobozená, Káčo má. Ženo milá.
4: Matějíčku. Ty můj Matěj.

0: Hercum, percum, hr, mikry, mikry.
1: Halt, stůj! Milost, pane hejtmane, jedeš pryč, potvoro chlupatá?
0: Uhni.
1: Milost, pane, já ho nezadržím!
2: Straž! Co je to tam udeří?
1: Milost, pane, ne, já to ani vyslovit nemůžu. Co vaši milost potrefilo?
0: Uhni, uhni.
1: Nezvanej se sem dere. Moc mě dotírá, já ho nezmůžu!
2: Pořádné hlášení podej!
1: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Je to marný. Hlásím vaši urozenost jeden čert s pytlem a žádá vaši milost o audienci.
2: Cože?
3: A jakou pak audienci? Já jsem přišel s pytlem pro Vejrycha.
2: Za dveře stoupit řádně znovu a srazit paty. Srovnat záda. Necourat pytel po zemi, je to služební výstroj. Postav se před hejtmanem, jak se sluší, a podej hlášení.
4: Radšej bejt urozenej pan Vejrych, hejtman Jilemnickej, tak mašírujou do pytle.
2: Kdo dal příkaz?
4: Kovářka v Hrabačově.
2: Cože? Matějova káča?
4: A mnoho robotního lidu před ní.
2: Takže papíry na mě nemáš.
4: Jejich milost je do pekel poslaná tolikrát, že to má taky váhu. A jakou?
3: Tak lezou do pytle, pane hejtman, lezou, lezou, lezou. Kolik století se morduju s pytlem břišníku jako pěšák.
4: Teď, vokovaný jako vraník, bych se mohl ucházet o přeložení k pekelný jízdě.
3: Přinesu hejtmana, zažádám si ke kavalerii.
2: Pošlou pro hejtmana pěšáka bez hodnosti. A s pytlem na brambory. To nemohli poslat eskortu?
3: Paráda, platí jen podle světského pořádku vašnosti. U nás tu bereme špahem do pytle, pána jako kmána.
2: Do pytle nepolezu. A ty nemáš písemný příkaz.
4: Jenže mám příležitost se vytáhnout a tu jen tak nepromarním. Jsem podkovanej a cítím se ke kavalerii.
2: Jsi hlupák, protože já nejsem hříšník, ale světská vrchnost. Držím lidi v kázni a bázni k pořádku a práci. To je zásluha. A ovšem taky nuda. Ukaž, jak tě můj kovář okoval. A říkáš, že máte v pekle jezdecký pluk?
4: Budeď! A když přinesu hejtmana...
2: Zadarmo mě nedostaneš. Jestli chceš, uzavřeme pak.
4: Nepak. Papíry neberu, jen hříšní duše, co je v pytli neuteče.
2: Dám ti úpis na tu zbytečnost, které říkáte duše.
4: A co za něj? Nejpěknější panu na světě? Škopek dukátů?
2: Ženských voják může mít na tucty a dukátů na měřice. A co bych rád? Rád bych si zavelel té vaší pekelné kavalerii. Let s pekelnou jízdou až na sám konec světa. Od prahu, kde je všech věcí začátek, až po prah, kde věci končí. Předej můj písemný návrh vašemu veliteli.
3: To by bylo dlouhé úřadování, kde pak?
4: Pěkně, z ručky do ručky. Dám ti, hejtmane, z pytle pekelnou knihu a ty mě do pytle na tu knihu úpis. Vlastní krví.
2: Jaká je to kniha?
4: Vy na světě říkáte čarodějná, pekelný žaltář a tak všelijak. Pro nás je to kniha účetní. Co odstavec, to zaklínadlo na přivolávání čertu. S posledním odstavcem naše služba končí.
2: Předveď!
4: Kniha v čertí kůži vázaná, neznáš vindle. Budeš číst od poslední stránky k první. Pospátku a nohama vzhůru. Chceš to zkusit?
2: Entent. Týny jsou raka, dýny jsou raka, tyky, a ja baja elce, pelce do pekelce.
5: Co pán poroučí?
6: Co pán poroučí?
7: Co pán poroučí?
2: Vida, funguje to? Ale jak? Chlapi čertovský, tohle nějaký nástup. Zpátky a znovu dozady. Vyrovnat řadu!
4: Ale počkat, ještě ne! Dřív ten úpis podepiš a hoď do pytle. Tak,
3: hrrr, mikry, mikry,
2: zpátky pekelníku! Zapomněl salutovat! řádně ohlásit odchod.
8: Hlásím odchod. Směr peklo. Hrrr.

0: Percum, percum, učtivé, hrmikli, mikli, paň maminko.
1: Panenko nebeská, ten rohatý je zase tady. To zprve nepořídil na zámku? Či pro koho si přišel?
0: Pro kováře.
1: Pracuje, nepije, nereptá. Není ti hanba vometat se s pytlem představením poctivýho řemeslníka?
0: Ba právě, jdu pro poctivýho řemeslníka. Paň mámo kovářko, hlásím, že jdu vzdát čest panu mistroj za jeho práci. Tuze pěkně stařile mě okoval. Sám nejvyšší Lucifer si dal ukázat podkovy a chválil.
1: Kalá práce chválí mistra sama, chlupáči.
0: Desátníku. Kovářko, protřete brule, abyste viděla, že nechodím po sněhu, chlupatej.
1: Na moutě. Kabátiště si v oblík.
0: Uniformu pekelný jízdy, paň maminko. Zrovna, když se čerti ženili, já přicválal do hodouní síně jako vraník a položil excellence pan úpis na Vejrychovu duši direkt na svadební tabuli. Pěšáku, seš machr, poudá Lucifer. V oblík než husarský kabát. No a hned intralia na ten kabát mi připíchli tadyhle, vidíte?
1: To tě lesk jako blesk.
0: Prohlídli podkovy, no takový prej by potřebovala celá pekelná kavalerie. Já srazil paty, zasalutoval rozkaz, provedu, přinesu kováře do pekla, no a tak jsem tu pro mistra.
1: Matěj, máš tu zákazníka.
2: I prach za trakařem rohatej.
0: Jo.
2: Já tě nevolal. Držím jazyk na řetězu, chlupáči, co tu zase chceš?
1: Desátníku.
2: Cože?
0: Jo.
1: Povejšili ho.
2: Jo.
1: Pan desátník nám přišel zaplatit za vokování a objednává podkovat všecky čertouský jezdce.
0: Jo.
2: Co si s tím počneme, matko? Říct, že nemůžu, nepomůžeme sobě ani dětem.
0: Kováři, do pytle!
1: Počkej, Matěj, seš příslušníkem cechu kovářskýho a nepolezeš do pytle jako kocour na utopení. Ať se páni čerti obtěžujou k nám do Hrabačova. Když se jeden každej postaví do stání pro koně a nastaví kopita, kovář ho podková.
2: Ale to taky nejde, Kačenko. Kdyby se čertouský jezdectvo přehnalo sousedům přes pole, zvážila, co by to stropilo na ourodě. Já mám jiný nápad. Nepůjdu do pekla jako hříšník, ale zapracej, víš? Tak jako chodili dědové do světa, když trhla bída.
0: Kováři, pospěš!
1: A pospěš bejt zpátky, Matějčku, než půjdou bandory do země.
2: Neboj se, vydělám v pekle dukáty a koupím koně, aby se nemuselo do brázdy s motykou.
0: I když nechceš do pytle, sedni mi na záda. Hlásím odlet, mikli, mikli.

0: na tú vodu.
1: Hele, Favrlíku, kováska. Sází bandory a vyspěvuje.
2: No, v okoních, jak si je koupí. Hej, kovářko.
1: Kovářko.
2: Kovářko, máme k vám poslat nějakýho koňskýho handlíře, abyste si ty vraníky už zamluvila.
1: Poslal kovář z pekla závdavek, že je vám do zpívání.
2: Za pekelnej měšec se pořídí víc, než s naší muzikou.
0: Kdybych byla kontesa, dám si přinést škopíček na Sézi. Ale že jsem jen tetka z Hrabačova, tak si zpívám. Koupím já si koně vraní.
1: Ale zpíváte táhavou. Při takový písničce by se líp vyšívalo, než motykou kopalo.
2: Nemáme vám zaspívat něco ostřejšího? A když jsou velký bandory, bum, bum, bum, tak se pečou sejkory, bum, bum, bum.
0: Ženská sama v světě postavená je pravošklebek. Každej si voní otře hubu. Na koníčka si vyskočí.
1: No kovářko, dejte sem tu motiku.
0: Já jsem nikoho o pomoc neprosila.
2: No, ale kdo vás má poslouchat?
1: No.
2: Zpíváte andante a motikou perete furioso. Nic nedržíte takt?
1: Přineste ještě jednu motiku a my s Faferlíkem tuhle za vás dotáhneme v rázu. No.

0: je jsou pečený, pečený, bum bum bum, koňský moje máštěný.
1: Milý mistře kováři Matěji z Hrabačova, odvedl si našemu peklu dobrou práci. Pekelná jízda je okovaná od kaprála po lejtnanta. Jmenujeme tě vrchním pekelným kovářem. No, odměnu si řekni sám. Práce je to dobře placená, vážená a v teple.
2: No, ale někudy sem přece táhne, excelenc pane Lucifer. A průvan se nese ze zhora všelicos. Korát, jako bych něco slyšel. No jo, no, no to jsou Bachtík s Fafrlíkem. A moje Káča, kde pak? Excelenc pane, musím nahoru, naší sázej bandory.
1: No, no, no, no, nepatříš mezi hříšníky, máš volnost. Tuhle měšec dukátu je víc, než si slíbil přinést své ženě. Zahodíš motiku, koupíš pár koní a ještě ti zbude na tabáček.
2: Ne, ne, to ne, excelenc pane Lucifer. Já tady při práci ledacos přemudrloval. Víte, na těch vašich dukátech ulpělo mnoho lidského trápení. Líběji odpustit, ale nepřinesli by pod střechu požehnání.
1: Co? Ty odmítáš hodnost, jakou ti nahoře nikdy tvá vrchnost nepřizná? Ty nechceš peníze, jaké ti nahoře nikdo nedá? Co tedy žádáš za svou práci?
2: Já bych rád přinesl lidem nahoru zprávu, jak dlouho nás urozený pan hejtman bude sužovat jako naše světská vrchnost.
1: S měšcem dukátu, co bude tobě po Vejrychovi? Z poddanství vykoupíš sebe i děti.
2: No jo, ale lidi se budou ptát. Budou zahlížet, kde jsem byl, co tam vyzískal.
1: Vždyť nic nechceš.
2: Jo, vykládejte to barák od baráku. Lidi mají velký oči. Jeden nechce být mezi svýma prašivej. A až nebude Vejrych, vrátím se k bubnování. Spustím u muziky hrbata knížata ertepličky, hrbata knížata erteple a všichni budou veselí, excelenc pane Lucifer.
1: Kováři Matěj, když jinak nedáš a jinou odměnu nechceš, vyřiď lidem Hrabačovi a Vílemnici. Tak dlouho bude Vejrych vládnout, pokud nepřečte pekelnou knihu od konce do začátku.
2: Jenže, excelenc pane, kdo pak si u nás ví rady s pekelnou knihou?
1: Žádal si odpověď na jednu otázku. Navíc nemáš nárok. Jdi, propouštím tě zpátky na svět.
2: A nemohl by mě doprovodit zase ten, co mě sem přines?
1: Proč ne? Ve žádosti se vyhovuje. Kaprále?
3: Rozkaz!
1: Doprovodíš kováře do Hrabačova.
3: Hlásím odchod. Kaprál pekelné kavalerie a kovář Matěj. Hrrr, mikli, mikli, mikli.

0: je činá. Já ti chtěl, čerte kaprále, poděkovat za doprovod. A ještě něco jsem měl na jazyku, ale vítr mi bere slova od huby.
1: Ale huby, vítr, to se žene horama pekelná kavalerie pod Vejrýkovým komandem.
2: Upředu! Horvěrc! Ceval! Sedmkrát okolo Krapštejna! Jak to sedíš v sedle, hřbete? Ráno k raportu! Já vás proženu po exercír place Kůželíny! A teď hrabačovem nahoru! Na Štěpanice, Šeřín, Mechovinec, přes tři kopce na Kokrháč! Přes kozí hřbety na Sněžku! Rohama tryskem kupředu!
0: No jo, mohlo mě napadnout, že tohle netropí jenom počasí.
3: Mm-hmm.
0: Co jsem to přivodil na lidi?
3: No, a co já, peklu?
0: Je přece po Josefu, to už je země vlídná. Otevírá se sadbě. A místo toho, jako by se hrabačovem přehnala vichřice, stromy sporážený jako kuželky, pole jako popovodní, co pak můžu svým na oči?
3: No, a víš, jak na mě čerti zahlížejí. Já přece na ně nasadil toho vašeho Vejrycha. Honí je po cvičáku.
0: Kdyk tě udělali kaprále?
3: No, to je to nejhorší. Copak se můžu postavit před kamarády a drezírovat je. Žádný si ke mně nesedne, umí si železných halušek. A u karbanu mě nechtějí ani za kybice.
0: No, a Káča tam mi teprv zahraje. Ne, já snad ani nemůžu domů.
3: Ty kováři.
0: Co je?
3: Já jsem ti vděčnej, že jsi mě vybral jako doprovod.
1: Uleju se jeden den Vejrychový exercírce a tak ti na oplátku něco povím.
0: Co pak?
1: Pomůžeme z té šlamastiky jeden druhýmu. Prozradím teď, co ti náš Lucifer neřekl o pekelný kníze. Někdo kurážnej v ní musí drobek pytlačit. Utrácet na Vejrychovo konto.
0: Jo, ale jak?
3: Snadno.
1: Poříkáš si v knize, aby to rychleji ubejvalo. Přivoláš čerty a pošleš je na kalejší práci, než lajdat po horách a pustošit lidem pole. Zkrátka budeš brát z Vejrychova konta a ten bude dřív u dna. A ještě ti povím, kde tu knihu najdeš.
3: Kde?
1: Ve Vejrychově světnici, na nejtemnější polici, v čertí kůži vázaná, muřinou znamenaná.

0: Hej, kováško.
1: Kováško, spíte?
2: Pakujte se spod našeho okna. Už tak dost si lidi o nás vypravujou, jak jsme s tím peklem zbohatli. Ještě abych přišla do řečí, že mi cizí muský vytrubujou pod oknem, když kovář není doma.
0: Kovářko, basám tě zahudrovat umíte. To jo, ale lhát ne.
1: Jak pak by nebyl kovář doma, když jste v jedemnici kupovala v krámě mejdlo, rejžák a kilo sody? Nač pak jinýho, než abyste vydérbala kováře z pekelný špíny?
2: Aha. Vy jste ho přišli lákat do světa s muzikou. Nic takovýho.
0: Myslíte, že mu bude doma líp zauřený mu v komoře? Bojíte se ho pustit lidem na oči, ale bez muziky a bez lidí je svět pustopustej. My jsme ho přišli pozdravit.
1: Tak nás puste dovnitř.
2: Pojďte teda, ať neděláme lidem pod oknama podívání.
0: Vítej, Matěj!
1: Matěj! Bát se nás nemusíš, Kačenka nás pustila dobrovolně.
3: No co pak? O to by nebylo, já jsem rád, že jste přišli.
2: Jo, já je dovnitř pustila, ale jen proto, aby se vyjasnilo. Kovář nikam s muzikou do světa nepůjde. Musí dřív lidem pomoct napravit škody, co natropila čertouská kavalérie. Protože peníze kovář nepřines, nezbývá mu, než aby vzal motiku a hrábě. A lidem vyřiďte, že máme motiky dvě. Od toho jsem jeho žena, abych v tom jeho neštěstí stála s ním.
0: No, dobrá žena snad, ale zase ne taková rekyně, abyste stačila napravit škody po čertkmantech. Matěj s námi hrál v kapele, my mu teď pomůžeme v jeho trampotě.
1: To pomůžeme.
3: No, Kačenko, snad abys dala něco na stůl, když přišli hosti.
2: Kyselo s bandorama. Aspoň uvěřej, že jsi ty zlaťáky z pekla opravdu nepřines.
3: No tak běž, běž, běž, běž.
1: No.
3: Po studeným zebou nohy.
4: Braši, no. Já jsem tu zrád, že jste přišli.
1: No.
4: Než Káča pohřeje kyselo, musím vám říct, co je jenom pro mužský uši.
1: No tak co?
4: Kdyby
1: co?
4: Věděla, že se chystám na zámek poříkat si v pekelný knize, co se s ní přivolávají čerti, jo. Zamkne mě na petlici jako můj buben.
0: A v čem ti můžeme být k tomu my dva dobrý?
1: Jo.
4: Počkejte.
1: Čem?
4: Potřebuju, aby dva kamarádi, co mi věřej, že nechci nic nekalýho ani nespravedlivýho, zabavili strážního na zámku.
1: Aha.
4: Až bude Vejrych na cestách s pekelnou kavalérií, musím najít tu jeho čarodějnou knihu.
0: Kdybych měl na to říct něco moudrýho, Matěj, tak bych teď zalitoval, že jsi nepřines z pekla pár zlaťáků. Tím se stráž nejspíš uspěje.
1: A nebo alespoň held v ohnivý vody, kdyby bylo.
4: Jo.
1: Kyselo tady nepomůže.
0: Co může vytáhnout muzikant? Leda... Písničku.
1: Písničku.
0: Matěj, máš naše slovo.

0: Halt, stůj!
1: Vojáčku, jaká pak my jsme škodná.
2: No, jaká?
1: My nic, my jsme jen muzikanti. A litujeme každýho, kdo musí stát jako dřevěnej a nemůže si skočit, ač by to mladá krev chtěla.
2: Nemůže si skočit, ale podupat si může, aby nestudili nohy.
1: No.
2: Na to je dobrý zahrát šlapáka.
1: A nebo dupáka. Když je pelnej sál, že se jeden nemůže v tanci moc rozhánět, dupe na místě.
2: A nebo třasák, to taky rozhýbá oudy.
0: Chlapi, dejte pokoj, to není předpisový bavice na stráži.
1: A třase na stráži taky není předpisový, vojáčku. No. Když se jeden klepe zimou, notujem si tuhle s faferlíkem takovou vojnivou.
3: Když jsem šel do nebe, stavěl jsem se v pekle, nejstarší Lucifer, pexita.
4: Ve Jirichově světnici na nejtemnější polici v čertí kůži vázaná, muří nohou znamenaná.
1: No to je ona. A jak je tlustá, chudáci čerti. Ti by se ještě nasloužili, kdyby jim člověk nepomohl.
4: Engele, bengele, pika, mura, obr, fenstr, pompadura.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: Jemine, to vás přišlo, vždyť je vás plná světnice.
5: Co pán poroučí? Co pán poroučí?
4: No jo, no počkejte, co tak nahonem, když jeden není zvyklej velet?
6: Za každé písmeno zaříkadla, jeden čert k vašim službám, pane.
4: Jo, tak ten první v abecedě skočí strážnímu pročbán ohnivý vody. Je mu zima.
5: Máš ohnivý vody pro strážního. Máš ohnivý vody pro strážního.
4: Počkejte, nepoženete se pro jeden, máš všichni. Někdo taky skočí muzikantům pro něco na zub. No, bachtíku, fafrlíku, argot, nač vám přišla slina, poroučejte
0: si. Co se to tu děje? Halt, stůj!
4: To jsou jenom čerti, čerti vojáku. Tvůj pán je horší. No ale polepšil se, víš, a posílá ti tady čbán v ohnivý vody. No jo, máš se napít na jeho zdraví.
1: Jen si dej, vojáku, co máš kvůli Vejrychoj mrznout. A jestli to opravdu funguje, tak ať mi některý čert skočí pro kalafonu, ty není pro muzikanta nikdy dost. A pěknou uzenou kejtu. A dětem preclíky, ať nepřijdu domů s prázdnou.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky.
2: A mě do fajfky tabák.
4: Jo, a fafrlíkoj pajtlík tabáku.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky, tabák.
1: Soudek z pivováru, uděláme si bene.
5: Kalafonu, kejtu, preclíky, pajtlík tabáku, soudek z pivováru.
7: Já vám dám bene. To nemáte pro kumpany čertů rozumnější práci?
4: Káčo, kde se tu bereš? Tady se čaruje. No běž domů.
7: Jako bych tě neznala, Matěj. Když jdeš někam s bachtíkem a faferlíkem, kouká z toho vždycky nekalota.
8: No jako vásku.
7: Střecha na zámku nadskakuje, že to musí i Vejrych zmerčit, byť byl se svou pekelnou jízdou svět a kraj. Tak honem, než se vrátí, ať urazíme kousek práce. Čerchmanti, Elmaršír, hrábě do drápů, uklízet louky, pole rohama přeborat, nadělat nový brázdy k brázdečky, bandory a sázet. Na Vejrychově exercír place, ať je znovu bandorový pole než kohout za koker.
5: Uhrabat louky, vynosit kamení, přeborat pole.
1: A některý, ať si vezme pilu a sekiru, vyvrátili pár stromů, tak pořezat, naštípat a dobejt ze země koháky.
7: Matěj, tihle čerti na tu práci sami nestačejí. Přičaruj pomoc.
4: Jo. Ententi.

0: Ať se dostane i na ostatní. Nestropili čerti škodu jenom vám. Jen kdyby to tak někdo lidem dal vědět.
1: No, kdybys mi nebyla sebrala buben.
0: No, vidíš. Na tohle ti ho dám i s

0: tady mý kačence, kam máme posílat čerty na práci.
1: Stát! Halt! Co se tady tropí na mém nádvoří za nebelí? Čertů plná ves a strážný spí jako pařez. Pekelná kavalerie na můj rozkaz pochytat rebeli.
2: Kováři, doříkej rychle poslední odstavec.
3: Jo, Káčo, ty umíš sekat jazykem, jako když biče mrská.
4: Ukažte tu knihu. U potoka roste kvíti, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. Hotovo, puntík.
1: Hlásím, urzený pane hejtmane, eskorta k převozu vaší excelence do pekla připravena. Cože? Položky dál jsou v naší pekelné účetní knize vybrány a na dluh peklo nedává.
2: Šup do pytle!
1: Pekelná roto, na můj povel, kup se

0: A jsou pryč. Čertěj svej rychem. A juchu!
1: Juju!
2: Je, Minánku. Matěj, vždyť mi v tom kalupu zapomněli na svý vlastní pole.
0: No jo, to, že jsi tak pospíchala, mlela jazykem.
2: Co budeme dělat?
1: Matěj, teďka vem buben a půjde se parádně.
2: Nikam. Matěj teď musí vzít motiku. No co pak nám zbejvá, když jsou teď čerti pryč?

0: Ach, jich je, mine. To se Matějoj nechtělo motykou do brázdy, když už zvykl, že se dá práce udělat rychlejc. Ale že byl řemeslník, jak se patří, vomerk a podržal v paměti, jak ty čertovský palice ryly rohama do země a sešikoval si podle toho takový jako vidle na trakaři. Jede to, točí se to, jako když čerti vrtějí rohatou palicej a obrací to a vidlema rozhazuje hlínu. Za chvíli je brázda obrácená. A vždyť vy to taky budete znát, kdo jste vybírali na horách bandory. Tahá tu zrychtovanost kůň nebo krauka a říkáme tomu čert. A když pak jsou bandory ve sklepě, pečou se sejkory. A muzikanti vo sejkorovým šejdouci vyhrávají tuhletu.
1: Když jsem šel do nebe, stavím.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Daydreams never tasted so sweet when I realized I'm living it.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.
2: Anna a já budeme ošetřovatelkami dětí. Možná. Jednoho dne pořádal farář ve Sturbínu na své narozeniny velikou hostinu a všichni z Bulerbinu byli pozváni. To se ví, že děti ne. Teta Líza byla celá rozmrzelá, protože myslela, že asi nebudou moci jít kvůli malé Kerstin. Někdo musel přece na ně dohlížet. Ale Anna a já jsme jí řekli, že na Kerstin dáme pozor, protože chceme rozhodně být ošetřovatelkami dětí, až budeme velké. A tak, že bychom se co nejdřív měli začít zaučovat. A je to nutné, abyste se zaučovali na mé sestře, řekl Ole. Byl by asi rád dohlédl na Kerstin sám, ale měl jít podojit sérgordenské krávy a dát prasatům a nasypat slepicím, až budou jeho tatínek a maminka na hostině. Brita by byla asi taky ráda pomohla s Kerstin, ale byla strašně nastydlá. Ležela v posteli a sotva mohla mluvit. Teta Lisa měla velkou radost, když slyšela, že jí chceme ohlídat Kerstin. A Anna a já jsme měli ještě větší radost. Než se dospělí vypraví na hostinu, trvá to hrozně dlouho. Ačkoliv dědeček, ten už byl v plné parádě v 6 hodin ráno. Třeba, že se mělo jet až v 10. Vzal si své krásné černé šaty a nejlepší košily. A jakmile strýček Erik zapřáhl koně, šel si dědeček sednout do kočáru a čekal, zatímco teta Greta si teprve začala oblékat své sváteční šaty. Teta Lisa nás doposledka moc a moc napomínala. A potom zamlaskali tatínek a strýček Erik na koně a všichni odjeli. Teta Lisa říkala, že máme Kerstin nechat co možná nejvíc venku, protože tak je nejhodnější. Ale ve 12 hodin, že jí máme nakrmit a jídlo, že je hotové, jen to ohřát. A popoledni jsme jí měli uložit, aby se několik hodin prospala. Ach, to bude báječné, řekla Anna. Ano, řekla jsem. A já chci být ošetřovatelkou dětí, až budu velká. To je už jisté. Já taky, řekla Anna. Není to ani trochu těžké hlídat děti. Jen si člověk musí pořád připomínat, že má na ně hovořit vlídně a přátelsky. Pak poslechnou. Zrovna před několika dny to bylo v novinách. Ano, to je jasné, že se musí mluvit vlídně a přátelsky, řekla jsem. A víš, ani bys nevěřila, že jsou lidé, kteří na děti řvou, řekla Anna. Ale z těch dětí jsou pak učinění rošťáci a neposlouchají ani zamák. Přesně tak to v těch novinách stálo. Kdo by chtěl řvát na takovéhle zlaté děťátko, řekla jsem a lechtala jsem Kerstin na nožičce. Kerstin seděla na dece v trávě a tvářila se vesele. Je strašně rozkošná, má takové kulaťoučké čelíčko a oči má úplně modré. V puse má 4 zuby nahoře a 4 dole. A když se směje, vypadají docela jako zrnka rýže. Neumí ještě mluvit. To jediné, co umí říci, je hej, hej. A to říká skoro ustavičně. Možná, že tím myslí pokaždé jinou věc. Člověk nikdy neví. Kerstin má dřevěný vozík, v kterém ji vozíme. Co kdybychom ji vzali ven na malou projížďku, navrhla Anna. Posadila Kerstin do vozíku a řekla, pojď se s námi trochu projet. Hovořila vlídně a přátelsky, přesně tak, jak se to má s malými dětmi. Tak, Kerstinko, teď hezky háčáš. Ale Kerstin se to nezdálo. Chtěla ve vozíku stát a hopsat a říkat hej, hej. Myslím, že ji budeme muset přivázat, řekla jsem. A tak jsme vzali silný provaz a uvázali jsme ji. Ale jakmile Kerstin nemohla vstát a hopsat a říkat hej, hej, začala vřískat, že to bylo slyšet široko daleko. Ole se přihnal z chléva a křičel, co to děláte? Vy ji bijete? Nebyli jsme jí, ty trumbero, řekla jsem. A hovoříme na ní vlídně a přátelsky, aby zvěděl. Tak jen tak pokračujte, řekl Ole. Nechte jí dělat, co sama chce a nebude brečet. Ano, Ole věděl asi nejlíp, jak se má ošetřovat jeho sestra a proto jsme nechali Kerstin stát na vozíku a říkat hej, hej, kolikrát se jí uráčilo. Udělali jsme to tak, že já jsem táhla vozík a Anna běžela vedle něj a vždycky, když Kerstin padala, tak ji chytla. Ale pak jsme přijeli k hlubokému příkopu a když ho Kerstin uviděla, slezla z vozíku. Uvidíme, co má za lubem, řekla Anna. A taky jsme to, panečku, uviděli. S malými dětmi je to zvláštní. Člověk si myslí, že vlastně neumějí na svých malých nožičkách moc rychle utíkat, ale není to pravda. Když je třeba, takové malé děcko umí běžet rychleji než králík. Kerstin aspoň ano. Řekla hej, hej a než jsme stačili mrknout, pádila rovnou do příkopu. Tam škobrtla a spadla po hlavě do vody. Ole nám sice řekl, ať jí necháme dělat, co chce, a ona možná chtěla ležet v tom příkopě, ale my jsme si řekli, že bude asi nejlíp, když jí přece vytáhneme ven. Byla celá zmáchaná a křičela a zle se na nás mračila, zrovna jako by to byla naše vina, že tam spadla. Ale my jsme na ní hovořili vlídně a přátelsky a posadili jsme ji do vozíku a vezli ji domů. Ole se moc zlobil, když uviděl, jak Kerstin vypadá. Co s ní, prosím vás, děláte? Křičel. Chtěli jste ji utopit? Anna řekla, aby byl tak hodný a hovořil na nás vlídně a přátelsky, protože jsme taky děti, ačkoliv už hodně velké samozřejmě. Ale Kerstin šla k Olovi a objala mu nohy a křičela a chtěla, aby jí chlácholil, takže Anna a já jsme si připadali úplně tak, jako bychom se byli opravdu pokoušeli jí utopit. Ole nám pak pomohl najít pro Kerstin nové šaty. Ale pak zas musel odejít do chléva. Po Posaďte ji na nočník, dokud ještě nemá na sobě šaty, řekl, než odešel. Anna a já jsme se do toho opřeli vší silou, ale marná práce. Kerstin se pořád spírala, stála jako svíčka, křičela na celé kolo a nesedla si. Ty hloupý fakane, začala jsem, ale tu jsem si vzpomněla, že tak se nemá volat na malé děti. Protože Kerstin nechtěla sedět na nočníku, nebyla jiná pomoc, než jí navléct si přece ty suché šaty. Já ji držela za ruce a Anna se pokoušela obléct ji. Kerstin křičela celou tu dobu a byla jako úhoř a škubala sebou sem a tam. A trvalo to půl hodiny, než jsme ji zmohli. Potom jsme si sedli každá na židli a byli jsme úplně vyčerpané. Kerstin přestala křičet, broukala si hej hej a vlezla si pod kuchyňský stůl a udělala tam loužičku. Pak se zvedla a strhla přitom ubrus z voskovaného plátna, takže dva kávové hrnky sletěly na podlahu a rozbily se. Ty zlý fakane, řekla Anna tak vlídně a přátelsky, jak jen uměla. Vytřela pod stolem, smetla střepy a já jsem svlékla Kerstin mokré kalhotky. Zatímco jsem hledala nějaké suché, Kerstin šups a už byla ze dveří venku. Než jsme ji dohonili, byla už na poloviční cestě ke chlévu. Dotáhli jsme Kerstin domů a oblékli jsme jí suché kalhotky, ale ona se nám kroutila sem a tam a celou tu dobu křičela. Teď budeš tak hodná a budeš stát klidně, říkala Anna. Říkala to skoro vlídně a přátelsky, ale přeci jenom ne, jak se patří. Kerstin měla na sobě své nejlepší šaty, protože Ole nemohl najít žádné jiné. Byly to rozkošné šatičky, bílé, hezky drobně skládané a nažehlené. Na tyhle šaty musíš dát pozor, řekla jsem Kerstin, ačkoliv ona stejně ještě nerozumí, co se jí říká. Hej, hej, řekla, rozběhla se k plotně a hned měla na šatech skvrnu od sazí. My jsme jí to vykartáčovali, jak to šlo, ačkoliv to nijak zvlášť dobře nešlo. Ale Kerstin se smála moc spokojeně, když jsme jí kartáčovali. Myslela si určitě, že si s ní hrajeme. Je už 12, řekla najednou Anna. Musíme ji nakrmit. A tak jsme si pospíšili s ohřívání špenátu, který stál v kastrůlku na plotně. Pak jsem vzala Kerstin na klín a Anna ji krmila. Jedla moc dobře a tak krásně otvírala pusu, že Anna řekla, ona je vlastně ohromně hodné děcko. To řekla Kerstin, hej, hej, a praštila do lžíce, takže mi špenát stříkl do očí. Anna se smála, že málem upustila talířek, ale to jsem se na ně trochu rozlobila. Kerstin se smála taky, i když jistě nechápala, čemu se Anna směje. Najednou ale už nechtěla víc jíst. Stiskla pusu a strkala nám pořád do lžíce, takže víc než polovina špenátu jí spadla na šaty. Dali jsme jí ze šálku pít ovocnou polévku a polovina polévky vytekla taky na šaty. Pak už ty šaty nebyly bílé, ale zelené a červené a jenom trochu bílé na některých místech, kam se jí nepodařilo napatlat špenát nebo ovocnou polévku. Z jedné věci mám přeci jenom radost, řekla Anna. A to je, že tohle dítě půjde teď spát. Ano, z toho mám taky ohromnou radost, řekla jsem. A pak jsme s velikým Rámusem svlékali z Kerstin šaty a oblékali jí noční košilku a když jsme s tím konečně byli hotovi, byli jsme dočista zničené. Jestli teď někdo potřebuje spát, tak jsme to my, řekla jsem Aně. Ale dali jsme ještě Kerstin do postýlky v pokojíku u kuchyně a šli jsme pryč a zavřeli jsme dveře. A to se dala Kerstin do takového vřískání, že to byla hrůza. Pokoušeli jsme se dělat, že to neslyšíme, ale ona křičela víc a víc a nakonec k ní Anna strčila hlavu a řekla: buď ticha, ty protivný fakane. Je jasné, že se má na malé děti hovořit vlídně a přátelsky, ale někdy to jaksi nejde. Ačkoliv byla jistě pravda to v novinách, že z dětí jsou pak rošťáci, když se na ně řve. S Kerstin to tak alespoň bylo. Křičela ještě víc než předtím. Tak jsme k ní zašli obě. A to zas byla hned veselá a postavila se v postýlce a hopsala a říkala: hej, hej, tak to dělala celou dobu, co jsme byli u ní. A prostrkovala ručičku mezi příčkami u postýlky a poplácávala mě a lísala se ke mně tvářičkou. No, je přece jen strašně roztomilá, řekla jsem. A to mě Kerstin kousla do tváře tak, že jsem tam měla pak 2 dny modřinu. Uložili jsme ji a pokusili jsme se přikrýt jí dekou, ale ona ji v mžiku odkopla. Když se takhle odkopala 10krát, nechali jsme ji být. Řekli jsme jen: dobrou noc, Kerstin, docela vlídně a přátelsky, a pak jsme odešli a zavřeli dveře. A Tomáš začala zase křičet na celé kolo. Teď už toho mám ale dost, řekla Anna, ať si křičí. Sedli jsme si ke kuchyňskému stolu a zkusili jsme si povídat, ale nešlo to, protože Kerstin křičela čím dál tím víc. Že by měla někde nějakou bolest? Řekla jsem nakonec. Představ si, kdyby tak měla něco se žaludkem, řekla Anna. Mohlo by to být slepé střevo nebo něco. Vlítli jsme dovnitř ke Kerstin. Stála v postýlce a byla hrozně ubrečená, ale jakmile nás uviděla, řekla: hej, hej, a začala hopsat a smát se. To dítě nemá vůbec nic se žaludkem ani s ničím jiným, řekla Anna. Pojď, půjdem. Tak jsme zase zavřeli dveře, usadili se zase ke kuchyňskému stolu a potili se, když jsme slyšeli, jak Kerstin křičí čím dál víc. Ale nakonec tam bylo přece jen ticho. Ach, to je báječné, řekla jsem. Teď konečně usnula. A Anna a já jsme si vzali olovu hru Ovčinec a dali jsme se do hraní a bylo nám blaze. Děti by měly být v posteli pořád. Tak člověk aspoň ví, kde je má, řekla Anna. Ale v tom jsme zaslechli za dveřmi pokojíku zvláštní zvuk. Bylo to takové spokojené brumlání jako u malých dětí, když se zabývají něčím příjemným. Ne, tohle už je trochu moc, řekla jsem. Přece to dítě nemůže být ještě vzůru. Přikradli jsme se ke dveřím a nakoukli jsme každá opatrně dovnitř klíčovou dírkou. Viděli jsme Kerstininu postýlku, ale ne Kerstin. Postýlka byla prázdná. Vřítili jsme se dovnitř. A hádejte, kde byla. Seděla u krbu, který byl nově obílen, takže byl moc krásný. Totiž teď už nebyl, co do něho Kerstin vlezla. Ten teď vypadal. Kerstin totiž seděla uprostřed ohniště a v ruce držela krabičku s krémem na boty. Byla od toho krému černá od hlavy až k patě a sem tam měla na sobě trochu bílé hlinky. Krém měla ve vlasech a po celém obličeji a na rukou a na noční košili a taky na nožičkách. A krémem na boty byl také pomalovaný celý krb. To si strýček Nils asi na kraji krbu leštil boty, než odjel na hostinu a zapomněl pak krabičku zavřít. Hej, hej, řekla Kerstin, když nás uviděla. Byl taky v novinách, jestli se může malým dětem nařezat, řekla jsem. To si už nepamatuju, řekla Anna. Mám hlavu jako dřevěnou. Tu Kerstin v krbu vstala a chtěla jít Anu poplácat, ale Anna zaječela, jak nejzuřivěji mohla. Ani se nehyni, ty mrňousi! Ale Kerstin se hnula. Přiběhla rovnou k Aně a poplácala ji. A Anna měla celý obličej samý krém. Teď jsem se smála stejně jako Anna mě, když jsem měla v obličeji špenát. Nevěděli jsme, co máme dělat, abychom ten krém dostali dolů, a tak jsme si řekli, že se zeptáme Brity. Anna, která už byla celá umatlaná, měla zůstat v pokojíku a držet Kerstin u krbu, zatímco já se doběhnu zeptat. Co když jsem

naše vina, ale Ole byl navstekaný a říkal, že by to mělo být zákonem zakázáno, aby takové jako my se mohli stát ošetřovatelkami dětí a ať si v každém případě seženeme na to zaučování jiné dítě. Ale pomáhali jsme si všichni tři. Ohřáli jsme vodu v železňáku a ten jsme vynesli ven na trávník a dovedli jsme tam Kerstin. A jak šla po podlaze? Zůstaly po ní rostomilé, drobné, černé ťapky. Strčili jsme ji do železňáku a pořádě jsme ji vydrhli od hlavy k patě. Myli jsme jí taky vlasy a přitom se jí dostalo trochu mýdla do očí. Hned začala ječet, že se to rozléhalo po celém Bullerbynu a Lasse a Bosse přiběhli a ptali se, jestli snad nezabijíme prase. Kde pak, řekl Ole, to se tu jen zaučujou tyhle povedený ošetřovatelky. Úplně smít ten krém nešel. Když jsme Kerstin vydrhli a osušili, měla po celém těle zvláštní šedivou barvu, ale byla veselá, běhala kolem po trávníku úplně nahá a křičela hej, hej a smála se tak, že jí bylo v puse vidět všechna rýžová zrnka. Říkali jsme si, že se ta šedivá barva časem opotřebuje a že to růžové dítě, co je vespod, se zase objeví. Lasse myslel, že to bude asi tak do Vánoc. Potom uložil Ole Kerstin do postýlky a ona ani nepípla. Jenom si strčila paleček do pusy a naráz usnula. Takhle se mají ošetřovat děti, řekl nám Ole. A potom šel dát prasatům. Anna a já jsme si sedli na schody a odpočívali jsme. Chudák teta Lisa, ta to má takhle každý den, řekla jsem. Víš, co si myslím, řekla Anna. Myslím si, že to, co bylo v novinách, byla lež. Protože je úplně jedno, jak se mluví na děti. Ať se na ně mluví vlídně a přátelsky, nebo se na ně řve, tak si stejně dělají, co chtějí. Potom jsme dlouhou chvíli mlčeli. Ano, budeš ošetřovatelkou dětí, až budeš velká? Zeptala jsem se jí nakonec. Možná, odpověděla Anna, ale pak se zatvářila zamyšleně a dívala se upřeně někam přes střechu chléva a řekla, ačkoliv já vlastně ani nevím.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Když se bába zeptá,
3: zeptá.
2: Když se bába zeptá,
3: bába.
2: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

Astro, no.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady. Někdo tam chodí na jídlo, to něco se hraje.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žád...

0: jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

klepete se? Ne! Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se? Ne! Nemáte strach? Ne! Klepete se? Ne! Do země strašidel půjdeme!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět.